0: pohádky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejbliž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. Ono zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu, nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park. Měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.

0: Provázíte i vy sám?
1: Rozhodně. Ano.
0: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
1: Asi 55 a 50 minut.
0: Máte kázeň, jo, časovou?
1: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
0: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
1: Já i mluvím. Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
2: Zámecké léto. Příběhy zámecké.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější, takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme

0: V pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
1: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
0: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
1: Jak dlouho psal ty dějiny?
0: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
2: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
0: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
1: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
0: Pěknota. No, vemte si pěknota.
1: Co je to vykojení?
0: No, je to někdy...
1: Sáno O-I.
0: Je to někdy složitý tomu porozumět.
1: Nepracno.
0: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
1: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
0: Krásochuť, předcity a zázvuky.
2: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
1: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
0: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
1: Možná, že z ní Rieger pil.
0: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
1: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
0: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, i ho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
1: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
0: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že Důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
1: Byla to jenom spolupráce?
0: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla, no a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
2: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou liliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
0: No tak... Já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
1: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
0: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod, že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne všem.
1: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby se mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem s ní musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak ty slávisti ohrnuli trošku
1: já
0: prostě, nos.
1: Ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No, prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takový lásky.
0: Dobře. Tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako,
0: před,
1: je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně
1: ano,
0: přišla
1: ráda
0: za vámi
1: na
0: jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Neudem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: Lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přesně jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes, já tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
3: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
3: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
3: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
3: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
3: Helejte se, ale mě jde o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil a dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte, a nezabralo to. Lidem to přišlo úplně normálně. Možná, kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci. Co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
3: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakém neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte? Oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie. To je vlastně to samé, ale to je jedno. Hlavně senzaci.
3: Senzace.
2: Hlavně senzace.
3: No hejte se, zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No, dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíbluci je bílá. Můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
6: Dobrý odpoledne. Standa Zeníkos. Zdraví paní Formáčkou. A já bych si dal asi růžu.
7: Je, bezva.
5: Je to zapsáno. Mějte se.
6: Děkuji.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Miloslav Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
5: Dobrý.
7: Dobrý den.
8: A hlasuju pro Béčko.
5: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
7: Také zdravím.
9: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
7: A vám také.
9: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
10: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem, zdravím vás a paní
5: Marušku.
10: Marušku,
5: ano.
10: Dám Ačko.
5: Ano.
10: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
7: Vy jste slávistka.
10: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
7: Nashledanou.
5: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, ta je vlastně výzvaná. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo suziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
5: Ale.
7: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
11: Ano.
5: Fotbalová
7: Brno taky
5: debata.
7: Dobrý.
5: Jo? Tak jo, Vlastíku, jste vtipen, jak
11: mějte
5: se říká.
11: Ano.
5: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
7: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
5: no,
7: mám.
5: Ale můžeme na webu střednice.rozhlas.cz se podívat na webkameru, Marie teď bude ukazovat.
7: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí
5: růžový,
7: webová kamera.
5: Starorůžový.
7: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější.
5: Má tři rychlosti,
7: ano,
5: jsem říkal.
7: Ale já si vždycky dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
5: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
7: Ventilátorek, ano, ventilátorek. Vějíř, ještě mám vějíř taky v kabelce.
5: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
7: Ano, ale
5: tak to je vybavená pěkně do vedra.
7: Ten teď nevylovím, že tam máme
5: pořádek. Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
7: A máme skvělý
5: inspirace proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den.
7: Růžičková.
5: Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
3: Dobrý den. Pavle, tady Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
5: Děkujeme.
3: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
5: Dobře, máme to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
12: No, Pavličku, dobrý den.
5: Dobrý tady den.
12: Tady vám zdravím, kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den, krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou, obytelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
5: tak,
12: přeju.
5: Tak a pro koho hlasujeme?
12: A zásujeme, prosím tě, pro Ačko.
5: Dobře, děkujeme.
7: A Petrovi taky vše nejlepší.
12: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
5: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte. Dobrý den.
13: Dobrý den, tady je Petřík Růžička.
5: Ale.
13: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
7: Jmenovkyni, jasně.
13: Pavle, paní Formáčkovou.
5: Děkujeme krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
14: Manželství je souzvuk duší, tak nejechtej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství s mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivej a netečnej, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužský se hrnek milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takový Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo a ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
15: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
7: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let je to od její smrti a přesto na její 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
16: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
7: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
16: No a to sledovala. Ze zhora zařídila ano. Všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda, děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Děkuji, také zdravíme.
3: To tam máte na Pletisově.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně, že je to nesmysl. Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak jo, hezký den.
1: Mějte se.
4: Taky.
1: A pořád je hezčí strašně krásné než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte
1: zadejte
4: tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji,
1: Marie Formáčková,
4: tak se těším
1: vyhledá.
4: Se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je
6: mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď to máme bydlet.
7: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme.
9: No.
7: Ano.
9: Máte dva pokoje.
10: No.
9: A jste jedna rodina.
7: No ano.
9: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě máme cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
7: jako jedna rodina.
11: Víte, co nás dostalo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se přijďte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, a tolik peněz jsme dali z vlastní kapsy.
11: Taky platili.
7: No počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti.
11: Tak to?
7: No my právě máme taky takový děti,
8: prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
9: Buďte uznalý.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
7: No,
12: Ne, no...
13: No, odpověste mi.
12: Jo, ale ne, tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No, to jsou naše děti z předešlých manželství, no, holčička je moje a chlap... Dvou jsou naše, no, obě jsou...
13: No, děti z předešlých děti.
8: No, a teď jsme na svatební cestě, no.
14: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Naj.
15: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
14: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
13: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
13: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
15: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
13: Tak okolo rybníku. To je taková krása.
15: Máme
13: ten opar na tím ráno.
8: No, opar,
13: Ježíš, to je krásné, vy jste to znali teda.
14: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
13: Co ty si myslel?
14: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
14: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásné.
13: No to, kde mám tam ten Bezdrev, že?
14: No, Bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou
13: zemi. Já se
14: každej myslí. Moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
13: Jaký moře?
14: No, vy jste taky jazak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no. A vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
13: Počkejte, na svatební cestě to... My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
16: To je pravda.
13: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
16: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
13: Jak to o 4?
16: Ne, o 3.
13: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
16: Nevím,
13: děti teď už nevím.
16: Já si to přece
13: ale babi, přece vím o kolik snad tyhle věci si
16: pamatuju. Ale to jedok se nehádejte.
13: Ale my se nehádáme, tady jde jenom po princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
16: No ale prosím vás, vysvěme ty dětičky. Budu na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
13: Ne, 4 hodiny, já vím, že...
17: Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
13: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam...
17: Ale no tak řeknu jasně.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pane, to je dobrý, pane. Hej! Mie, mie!

0: Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý... Malý... Mlínkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale... Udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej! Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný! Jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pojďme do lesa vyplňovat. Ženským vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, já, mě jednou jeden restaurant, jeden výčepák, jo. Přiči mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Stácku umazávají čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně odnucená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, počkej. Ale jsem, počkej, nevím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
1: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořák.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobnej hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vyvokně hned, jabka dolů, bodli nahoru. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Copak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, jak když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověče, já jsem tě utíct dveřma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec, od samice. Od samocený stálka člověče tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí árii. I když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Jsem vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný. Teda ne, že by byl. Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Výplata superdávky začne v tomto týdnu. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a taky zranitelné rodiny. Most bude mít přírodní pohřebiště. Popel zemřelých se uloží ke kořenům stromů. Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo za rok téměř 6800 cestujících. Dnes čekáme polojasnou oblohu, odpoledne a večer oblačno, přehánky a bouřky místy, teploty do 36 stupňů. Pěkné pondělní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Úřady práce v tomto týdnu budou vyplácet superdávku. Nárok na ně má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejmíň o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce. Upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
0: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelka. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky upraví od října. Město Most bude mít přírodní pohřebiště. Vznikne na kostelním hřbitově, kde pozůstalí zpopelněné ostatky uloží ke kořenům stromů v rozložitelných urnách. Součástí bude taky obřadní altán a bezbariérové cesty mezi zelení. Informovala o tom radnice na webu. Projekt vzešel z participativního rozpočtu. Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo za rok provozu téměř 6800 cestujících. Jablonečtí radní schválili provoz linek 132 autobusové nádraží Kynast a 133 do Lukášovského údolí. Za obě linky město zaplatí do konce roku 200 000 korun, řekla mluvčí magistrátu Jana Fričová. Strážci Krkonošského národního parku v neděli ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali i policisté. Zaměřili se na turisty, kteří dorazili na nejvyšší Českou horu sledovat východ slunce. Kolem 5. ráno tam bylo celkem 500 lidí. Někteří z nich vstupovali proti pravidlům do volného terénu v klidovém území nebo rozdělávali ohně.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme převážně polojasnou oblohu, odpoledne a večer přechodně oblačno. Místy se mohou objevit taky přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty dnes 33 až 36 stupňů a maxima na horách do 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na severu jedete bez nehod a dopravní omezení. Čekejte na silnici 1/13 od Jirkova do Mostu, v místě oprav silničního mostu v Pomořanech. Ve směru na Mosty silnice úplně uzavřená. Sledujte proto vyznačenou objížďku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Vítejte, buď to vítejte v práci po dovolené, nebo vítejte na dovolené, podle toho, kde nás posloucháte. Krásné ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever. Ano, je pondělí, je 10. srpna, začíná nový pracovní týden. Před námi samozřejmě kalendárium, abyste se dozvěděli, co dneska, 10. srpna, si připomínáme, a k tomu přidám písničky, které nestárnou. Za chvíli Hana Zagorová, teď už Xindl X. Dobré ráno.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den, 11 minut po 5. hodině raní jste s Českým rozhlasem Sever. Dneska má svátek Vavřinec, je 10. srpna. Hezký den nás čeká, ale teplý den. Ostatního počasí se víc řekneme za chvilku. Teď už trošku blíže připomene dnešní den kolega, který je tady s námi, samozřejmě Petr Jungmann a kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
3: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
3: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
2: A o chvíli později přilétla 5.
3: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
2: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Děti si užívají prázdnin, většina dětí, bohužel některé musí být v nemocnici, ale i v nemocnici se mohou dočkat smíchu a trochu prázdninové atmosféry díky zdravotním klaunům. My se za chvilku vydáme konkrétně do Jablonce nad Nisou, do nemocnice. Hezký den vám všem, teď aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Na severu Čech znovu teplá noc, i když ne tropická, protože teploty jsou pod nulou, tedy většinou pod nulou, 18 stupňů máme teď v Mostě, 20 stupňů v Krásné Lípě. Jaká je předpověď pro dnešní den? Celkem jasná, čekají nás teploty až 36 stupňů, čekáme o polojasnou oblohu, odpoledne večer už bude většinou oblačno, místy se objeví přeháníky nebo bouřky. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Sever veselý doktor Dandy Dam. Veselého doktora můžete potkat v nemocnici v Jablonci nad Nisou. Jsme v druhé polovině letních prázdnin pro některé děti, ale letošní léto znamená místo výletu a koupání pobyt v nemocnici. Stane se to. Zpříjemnit jim ho pomáhají zdravotní klauni. Profesionálové, kteří už 25 let přinášejí do nemocnic smích a trochu odlehčení. V nemocnici v Jablonci nad Nisou s nimi natáčel náš reportér Jan Rozum.
1: Já si zaklepu a pak stoupíme. Dobrý den, malá vizita, můžeme na chvilku?
2: Strašné horko.
1: Vy jsi Matyáši? Výborně, teď to snad potřebuje pokoj.
3: Zdravotní klauni navštěvují Jabloneckou nemocnici pravidelně jednou týdně v průběhu celého roku, včetně letních prázdnin. To bývá počet dětských pacientů o něco vyšší, popisuje mluvčí nemocnice Nikola Rubešová.
4: Opravdu vnímáme, že v letních měsících se ty kapacity tady na našem pediatrickém oddělení navyšují. A to z důvodu toho, že spousta lidí sem jezdí třeba na prázdniny a může se cokoliv stát.
3: V Libereckém kraji vystupují klauni kromě Jablonecké nemocnice taky v krajské nemocnici v Liberci, České Lípě a Libereckém Jedličkově ústavu. Jejich přítomnost hodnotí pozitivně i zdravotnický personál, pokračuje nemocniční učitelka Iva Perglerová.
5: Je to strašně fajn, protože vlastně každou středu, když přijedou, tak sem prostě přinesou radost, veselost, děti to očekávají, některý s napětím, některý se trošku bojí, ale většinou se pak hrozně smějí. Je to prostě pro ně hrozně povzbuzující, protože v těch situacích, jakých tady jsou, tak je to prostě vzpruha.
3: Můžete se představit posluchačům?
1: Moje jméno je Krupička, Vlastík.
6: Vlastík Krupička, nejlepší pan doktor z okolí, že?
1: A tak se
6: uklidníme, Hedu. Já jmenuji Heda Hrudková, budoucí vrchní.
1: Já říkala už první den, co nastoupila.
6: To je pravda.
3: Říkají klauni, jejich představitelé a celá organizace může fungovat díky dárcům.
7: Primární zdroj příjmu je od individuálních dárců, takže jsou to jednotlivci, kteří nás vlastně dlouhá léta podporují, mnozí z nich i od vlastně začátku vzniku zdravotního klauna celých 25 let. Jsou to nějaké firmy, jsem tam nějaké granty.
3: Vysvětluje specialistka sociálních sítí zdravotního klauna Pavlína Mašková. Více informací o klaunech a možnostech, jak pomoct, najdou zájemci na webových stránkách zdravotniklaun.cz. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Sever vám přejeme 4 minuty před 17:30, je pondělí 10. srpna, otevíráme nový pracovní týden, další týden prázdnin, ať je to užijou děti, ale i vy dospělí. Krásný den si popřejeme i ve zprávách v půl s Janou Moravcovou. Dozvíte se, kolik lidí nesouhlasí s možným zrušením 9. tříd. I nadále pěkný den, hezké vstávání.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v půlce července šéf SPD Tomio Okamura. Původně ho podpořil i premiér Babiš z ANO. Základní škola na Litoměřicku se dočká kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Podle nezávislé starostky města Andreje Skoružné je odhadovaný rozpočet 19 milionů korun. Soud se dnes po dvou měsících vrací k projednání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a taky v dopravním podniku. Evropské země by mohly podle agentury AP začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Fotbalisté Slavie porazili 2-1 Pardubice, drží si tak i po třech kolech šance ligy 100% bilanci. Tu má i Jablonec po výhře 1-0 nad Slováckem. Baník Ostrava prohrál v Hradci Králové 1-2 a Artis Brno doma nestačil stejným výsledkem na olomouckou Sigmu. V platnosti je výstraha před požáry a vysokými teplotami. Dnes čekáme převážně polojasno, místy oblačno, přehánky a bouřky místy a teploty až k 36 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou počítejte řidiči v Lužické ulici v Ústí nad Labem na severní terase. Důvodem jsou stavební práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska máme první podzimní den a také, pozor, velmi významné jméno pro naši historii. Dnes už Vavřinců moc nepotkáte, je svatý Vavřinec a když jsem mluvil o tom prvním podzimním dni, tak s tím myslím jako samozřejmě pranostiku, protože se říkalo, že na svatého Vavřince je první podzimec nebo první podzimní den. Rozhodně prý Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje a na druhou stranu prý jak je na svatého Vavřince, tak se udrží několik dní, ale pozor, jestli je na Vavřince parno vedro, tak bývá v zimě studeno. No, uvidíme. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Věra Špinarová, teď už skupina Krištof. Dobré ráno.

0: 10 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Odpoledne bude vedro, tak nejlepší bude, když budete schovaný ve stínu a budete poslouchat Český rozhlas Sever a náš pořad osobnosti Česka. Po 13. hodině moderátor Oskar Hres znovu vyspovídá osobnost, která ve svém životě něco dokázala. Jeho dnešním hostem bude emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka a tady je malá ochutnávka.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: Ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
0: Tak si řekneme dneska odpoledne na zdraví s emeritním sládkem Václavem Berkou a na zdraví také s Oskarem Hesem. Tak na zdraví, hezký den vám všem a za okamžik něco o dnešním počasí.

0: 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Taky jste si trošku oddechli během víkendu, kdy ty noci byly chladnější, bylo příjemně, krásně se spalo. No tak ta vedra se nám vrátila.
1: Počasí.
0: I když přece jen ty teploty jsou těsně pod 20 stupni, 19 stupňů nám hlásíte z Kadaně, 19,9 stupňů z Roudnice nad Labem. Jaká je předpověď? Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne až oblačno. Mohou se lokálně objevit bouřky, nejvyšší teploty do 36 stupňů Celsia. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 12 minut 6. hodina Český rozhlas Sever s vámi. Natrhejte si po ránu listy kaktusu a udělejte si dobrý salát nebo čaj. Mluvím o tom ozdobném kaktusu, který možná máte za oknem nebo na zahrádce. Ano, vyplatí se u nás pěstovat opunci. Více v Babských radách.
1: Babské rady.
2: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazu vzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 6 minut 6, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, krupské děti ze znevýhodněného prostředí se dostanou na tábor zdarma. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách celou. Příjemné vstávání vám všem, krásné pondělí, máme 10. srpna.
1: Jdu si lesem a náhle tu potkám, slečnu sen, slečnu sen.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Ústecký zubař, který zneužíval fotky svých pacientek k výrobě dětské pornografie, podle zjištění Českého rozhlasu teď pracuje v jiné zubní ordinaci. Krupské děti ze znevýhodněného prostředí se dostanou na tábor zdarma. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. V platnosti je výstraha před požáry a vysokými teplotami. Ty naměříme dnes až k 630 stupňům a převažovat by mělo polojasno. Pěkné pondělní ráno s námi, zprávy a Jana Moravcová. Odsouzený zubař Petr Vinč, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a jejich fotky zneužíval k výrobě dětské pornografie, teď pracuje v jiné ordinaci. Český rozhlas zjistil, že svou ordinaci v Ústí nad Labem zavřel, protože nesmí podnikat s dětmi, ale podle rozsudku může pracovat dál. To se nelíbí ministrovi spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO, který chce rozhodnutí soudu prověřit. Zubař nechtěl svůj případ komentovat u soudu, se ale k výrobě citlivých fotek přiznal a tvrdil, že snímky dál nešířil. Soud mu uložil podmínku. Podle soudu zneužíval k výrobě porna fotky 36 svých pacientek, kterým ještě nebylo 15 let. Město Krupka pořádá bezplatné příměstské tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové jsou určené pro žáky krupských škol z 2. až 7. třídy. Konají se ve 2 pětidenních turnusech ve 2. půlce srpna. Kapacita je vždy 30 dětí. Termín pro podání přihlášky je do 13. srpna.
4: Zázemí má příměstský tábor ve škole v Krupce Maršově v ulici Karla Čapka. Program je připravený od 8 do 14. hodin a účastníci mají všechno zdarma. Město hradí veškeré aktivity, dopravu na výlety i každodenní teplý oběd ve školní jídelně. Rodiče můžou hlásit děti na celý týden nebo jen na vybrané dny. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: V České Lípě si dnes zájemci mohou prohlédnout baziliku všech svatých. Přístupná bude zdarma od 11 do 17 hodin. Bazilika původně sloužila jako klášterní kostel augustiniánského řádu, který do České Lípy přišel v roce 1624. Prohlídka je součástí letního programu města. Zve na něj Denisa Lebedová z Městského informačního centra.
5: Samozřejmě bych pozvala na léto na vodním hradě Lipí, kde se návštěvníci můžou těšit na letní kino, můžou se těšit na divadlo, pohádky pro děti, na řemeslné workshopy.
3: Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června napříč odvětvími. Trendem posledních 2 let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos prvním čtvrtletím byla 50 282 korun. Meziročně vzrostla o více než 8%. Po odečtení inflace si zaměstnanci polepšili reálně o necelá 6,5%.
2: Počasí.
3: V platnosti je výstraha před požáry, taky před vysokými teplotami a meteorologové taky dál upozorňují na vysokou zátěž teplem. Nejvyšší denní teploty dnes do 630, na horách do 30 stupňů a převažovat bude polojasno, k večeru i oblačno a místy se objeví přehánky nebo bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Zvěř na vozovce, čekejte dnes ráno na silnici 13 nedaleko České Kamenice, konkrétně v obci Vesnička a taky na silnici 246 u Roudnice nad Labem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Máte doma gramofon? A kdy jste naposledy poslouchali nějakou pěknou gramofonovou desku? Gramofonové desky se vrací do módy a je to i téma dnešního pořadu Dáme řeč. Máte doma gramofon? Jaké desky doma máte? Jakou nejvzácnější desku doma máte? Kde jste scháněli desky, když u nás se nedali jen tak koupit třeba desky slavných světových kapel? A to už dneska probereme po 9. hodině, tak už teď pište maily na dámereč@rozhlas.cz a budu rád, když také zavoláte. Hezký den s písničkami, které nestárnou, bude to Rosrama, co ty teď, Leona Machálková.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 6. hodině, dramatická jízda, jak z nějakého akčního filmu. To jsme mohli zažít na Mostecku, kdy policisté pronásledovali řidiče. Podrobnosti přichystal Petr Beran a dozvíte se je právě teď v Krimi historce.
1: Krimi historky.
2: Policisté na Mostecku pronásledovali řidiče, který nereagoval na výzvu k zastavení a začal ujíždět. Do akce se postupně zapojilo několik hlídek z Mostecka i Lounska. Nebezpečná jízda skončila až po použití zastavovacího pásu u obce Rana, kde vozidlo po ztrátě tlaku v pneumatikách sjelo do příkopu. Policisté 53-letého cizince zadrželi. Orientační test u něj prokázal přítomnost omamných a psychotropních látek a taky vyšlo najevo, že nevlastní řidičské oprávnění. O tom, jestli skutečně řídil pod vlivem drog, rozhodnou až výsledky toxikologického rozboru.
1: Krimi historky.

0: Pěkný den, minutu po čtvrt na sedm, posloucháte Český rozhlas Sever. My se za chvilku vydáme na jednu vyhlídku, je celkem nová a myslím si, že si to tam užijete. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, dneska bude hezky, teploty jsou teď kolem 17 stupňů v Jirkově, 18 stupňů máme v Lovosicích, dnešní maximální teploty budou do 36 stupňů, bude polojasno a k večeru nebo odpoledne se můžou přechodně objevit přeháníky či bouřky. Krásný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: A jdeme do kopce, půjdeme po staré úvozové lesní cestě a nahoře je nádherný rozhled z vyhlídky, která se jmenuje krásně Veruščina vyhlídka. Pozve nás tam Eva Bucharová.
2: Chci vám ukázat novou vyhlídku nad Povrly Roztoky na Ústecku, kterou tam někdo zbudoval a nazval Veruščina vyhlídka. Dnešní cesta je pro zdatnější a dobrodružnější povahy. Jdeme totiž starou úvozovou cestou z Povrlů Roztok. Začínáme u chátrajícího kostela narození svatého Jana Křtitele v Roztokách. Na jeho rozpadající se zahrádce si můžete vyfotit sochu anděla na hromadě kamení, která asi bývala zítkou. Starou lesní zapomenutou úvozovou cestu z Roztok směr Bradlo lemují strouchnivělé posedy a zbytky kamenného stavení jakési zaniklé osady. Když se vymotáte z lesa, narazíte na žlutou a po chvíli na modrou a ty už vás bezpečně dovedou k vrcholům dnešního výletu. Na vyhlídku Berglinkope s výškou 436 metrů nad mořem, na Bradlo s výškou 450 metrů a na sousední novou Veruščinou vyhlídku s ukazatelem a lavičkou a to vše ve výšce 440 metrů nad mořem. Pokud nemáte závratě, klidně se na lavičku na samém okraji strže posaďte a kochejte se výhledem do Labského údolí. Po odpočinku sejděte bezpečně po modré do Povrlů na vlak a nebo to vemte do Povrlů neznačenou cestou přes Spálený vrch a vyhlídkové místo Březový vrch. Pohled na řeku Labe s loděmi a koleje s vláčky po obou stranách řeky a na silnice s auty máte ze všech dnešních vyhlídek jako na dětské hračky.
1: Tak kolegyně Eva nám to tak krásně vybarvila, že se tam snad vydám ještě dnes. Užijte si to.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tři minuty před 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, připravte se na dopravní omezení mezi Lovečkovicemi a Úštěkem. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít Jana Moravcová.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty můžou znova dosahovat až 35 stupňů. Řidiči se ode dneška musí připravit na dopravní omezení na silnici mezi Lovečkovicemi a Úštěkem. Kvůli plánovaným opravám budou autobusové linky číslo 632 a T32 vedené přes Liběšice. Výstavba nového centra urgentní medicíny v liberecké nemocnici ode dneška výrazně omezí pohyb v jejím areálu. Omezení potrvá podle mluvčího nemocnice Václava Říčáře několik týdnů a dotkne se pěších i řidičů. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Univerzita Karlova hledá vědeckého ředitele nového biocentra Albertov. Centrum za bezmála 5,5 miliardy korun má propojit přírodovědce, lékaře i fyziky a stát se jedním z největších vědeckých projektů univerzity. V platnosti je výstraha před požáry a vysokými teplotami, bude horko, k večeru čekáme i bouřku, většinou polojasno a teploty do 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Lovečkovicemi a Zubrnicemi na silnici 260 počítejte s nehodou osobního vozu. Pozor na stádokrav na vozovce u obce blíže vedli na Českolipsku. Střed osobního vozu se zvěří komplikuje provoz v ulici Samota u Roudnice nad Labem. Je to silnice 246 a na silnici 1/13 v obci Vesnička u České Kamenice. Pozor na mrtvou srnu na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58, posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno vám všem. O víkendu ráno v 5 ráno bylo na Sněžce 500 lidí. Chtěli si užít východ slunce. No, nevím, jestli byste se tam chtěli mačkat, to ani pořádnou fotku neuděláte. Já mám takový soukromý tip, nikdo tam nechoďte, na Oblíku nebo na Milé. Tam jsou také krásné východy slunce a jeden východ slunce jsem zažil i na Milešovce, taky úžasný. Hezký den vám všem, teď už sluníčko vyšlo, máme krásné ráno, do krásného rána písničky, které nestárnou. Karel Gott, teď nedvědi.

0: Pěkný den s českým rozhlasem Sever, 9 minut po půl sedmé, pondělí 10. srpna, co přinese dnešní den. Okresní soud v Děčíně popoledně pokračuje v hlavním líčení v případu pádu dětí z vyhlídky v Markvarticích v létě 2023. Do nemocnic po události záchranáři přivezli 8 dětí. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví čelí 6 lidí a jedna firma. Dnes začíná čarování s nitkou, hledáte tip na rodinný výlet plný zábavy a objevů. Zkuste hrát Rotštejn u Turnova, tady si vydáte po stopách zapomenutých dovedností našich předků v rámci komponovaného programu Čarování s nitkou. Víte, co je to herdule, jak vypadá karetka, k čemu všemu jsou dobré obyčejné kopřivy, co se stane s vlnou, když ovečka odejde od kadeřníka. Hned u vstupu na pokladně si vyzvedněte herní plán. Provázet vás bude krejčovský mistr Nitka a jeho pomocníci a na Rotštejně můžete takto hrát až do 21. srpna. Ochladit se dnes můžete v kostele v Teplicích, pokračuje léto s chrámovou hudbou. O 19 hodin v kostele svaté Alžběty zažijete varhanní koncert. Na varhany hraje Drahoslav a Táňa Gricovi. A kinematograf Bratří Čadíků dnes promítá v Čížkovicích. Na fotbalovém hřišti se dnes od 21.30 bude promítat Moře na dvoře. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu před 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku navštívíme Kamík. Já vím, že máme pro vás příběhy měst a obcí a říkáte si Kamík, kdy je to Hrad, ale Kamík je i půvabná obec. Více o ní za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď více o počasí na telefonu Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to po ránu u nás vypadá?
2: Tak máme zvětšenou oblačnost hlavně v západní polovině kraje, jinak je poměrně málo, no a teploty jsou v širokém rozptylu podle toho, kde aspoň lehce pofukuje vítr nebo ne, no a pohybují se tedy často kolem 15 stupňů, ale jsou i teplejší stanice, vůbec nejtepleji je na stanici Varnsdorf, tam máme 21 stupňů, na horách je to potom okolo 19.
0: Ano, a nás bude zajímat den, bude zase vedro?
2: Dneska bude vedro, ty teploty budou dnes vrcholit, maxima čekáme mezi 33 a 36 stupni, na severovýchodě kraje bude o něco chladněji, tam kolem 32 nebo 33, na horách potom do 30 a hlavně ta první polovina nebude většinou slunečná, odpoledne a večer potom čekáme přechodně oblačno a velmi lokálně se mohou vyskytnout i přehánky.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Sever s vámi, takže držte se ve stínu a nezapomeňte hodně pít.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Je tam hrad, je tam krásná obec, je tam prostě nádherně. Každá obec by mohla vyprávět svůj příběh, ale obec mluvit neumí, ale za to, za ty obce a za města, to ráda vezme kolegyně Alena Škraňková. Jsou tady dnešní příběhy měst a obcí.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Kamík na Litoměřicku byla založena někdy ve 13. století. V letech 1980 až 91 byla součástí Litoměřic. Písemná zpráva o Kamíku se objevuje v listině Jana Lucemburského z 10. ledna roku 1319. Jan Lucemburský nechal postavit i hrad Kamík, jeho zřícenina stojí nad obcí dodnes. Oblast kolem Kamíku bývala rájem ovocnářů, pěstovali tam hlavně třešně a vlašské ořechy. Ovocné sady vytlačovaly dřívější vinice. Od 15. nebo 16. století byl v Kamíku i pivovar, až do doby mezi první a druhou světovou válkou. Obyvatelé hradu Kamík na skalnatém ostrohu v nadmořské výšce 350 metrů měli střežit cestu, která procházela pod hradem. Vedla do Litoměřic přes obec Miřejovice, sedlem mezi Plešivcem a Vídnicí, směrem na Libochovany, přes České Středohoří až k zemským hranicím. Za 30leté války dobyli hrad Sasové a kolem roku 1650 už byl zříceninou. Od roku 1964 je chráněnou kulturní památkou České republiky. U Kamíku končí třeba zeleně označená turistická trasa, která začíná u přístaviště ve Velkých Žernosekách. Ta patří mezi nejkrásnější turistické trasy Ústeckého kraje.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

si v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Dobré pondělní ráno, pondělí 10. srpna je dneska má svátek Vavřinec. Všechno nejlepší, za 7 minut máme 7, blíží se zprávy v celou. V nich se dozvíte, že po opravách se znovu otevírá plavecký bazén v Litoměřicích. My se tam vydáme už za chvilku i nadále. Hezké ráno.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ministr spravedlnosti Tejc prověří případ ústeckého zubaře, který z fotek pacientek vyráběl dětské porno. Po opravách se znovu otevírá plavecký bazén v Litoměřicích. Na Mostecku dnes začíná oprava silnice mezi Klíny a hraničním přechodem Mníšek. V platnosti je výstraha před požáry a vysokými teplotami a bude horko, teploty do 36 stupňů. K večeru očekáváme i bouřky. Pěkné pondělní ráno, zprávy s Janou Moravcovou. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinče, který byl odsouzený za výrobu dětské pornografie. Muž ve své ordinaci fotil dětské pacientky kvůli rovnátkům a z fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud ho letos v květnu potrestal podmínkou. Pracovat s dětmi mu ale nezakázal. Podle zjištění Českého rozhlasu muž pracuje v jiné zubní ordinaci. Tejc Českému rozhlasu řekl, že si už vyžádal soudní spis, aby mohl rozsudek důkladně prověřit.
2: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
0: Mluvčí okresního soudu Nikola Henigová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také Vinč odmítl žádost Českého rozhlasu o rozhovor. Plavecký bazén v Litoměřicích se dnes znovu otevírá lidem. Během plánované odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí rekonstrukce byly taky nové sprchy nebo toalety. Popisuje ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
3: Dala se vlastně liníky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
0: Mezi Klíny a hraničním přechodem Mníšek na Mostecku dnes začíná oprava silnice. Silničáři vymění asfalt na 3,5-kilometrovém úseku za zhruba 12,5 milionu korun. Podle informací z webu města Litvínova zůstane silnice průjezdná. Řidiči ale musí do 11. září počítat s částečným omezením provozu. Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíš v příštích dnech nezlepší. Neočekávají výraznější srážky a teploty se navíc můžou znovu vyšplhat až na 35 stupňů Celsia. Kvůli suchu je vyšší riziko lesních požárů a klesá kvalita vody v rybnících a řekách.
1: Počasí.
0: V platnosti je výstraha před požáry a vysokými teplotami. Meteorologové taky dál upozorní na vysokou zátěž horkem. Horko bude i dnes maxima do 36 stupňů. Čekáme polojasno, k večeru i oblačno a místy se objeví přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V obci Vesnička na silnici 1/13 očekávejte na vozovce usmrcenou srnu a v Lužické ulici v Ústí nad Labem na severní terase tam počítejte s uzavírkou, důvodem jsou stavební práce. To byly zprávy v 7, pěkné ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Ve vedrech scháníme jakékoliv osvěžení. V poslední době supermarkety nabízejí takovéto chlazené, nakrájené ovoce. Vypadá to lákavě, ale lékaři varují, abychom si na pár věcí dávali pozor. Jednak by opravdu to ovoce mělo být v chladu. Pokud je obal nafouknutý, poškozený nebo plný tekutin, nekupujte to. Největší riziko takto představují nakrájené melouny, naopak kyselější ovoce, citrusy, ananas mají obecně nižší riziko množení bakterií. Prostě je vždycky lepší si koupit celé plody, doma si to nakrájet, zachladit a vůbec nejlepší je utrhnout si čerstvý plod na zahrádce, ale ten nebude zachlazený, že ano. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou. Budou tu Olympik a Michal Tučný.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Tak tahle písnička definitivně probudí každého. Olympic Dynamite na Českém rozhlasu Sever, to je místo budíčku. Hezké ráno vám všem v pondělí 10. srpna. Svátek má Vavřinec, to ostatní má na starosti Petr Jungmann ve svém kalendáriu.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
3: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
3: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
2: A o chvíli později přilétla 5.
3: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
2: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm, posloucháte Český rozhlas Sever, hezké ráno. Fotbalisté Ústí nad Labem odstartovali do druhé ligy 7 body, ale nadšení v klubu vůbec nepanuje. Proč? To se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Sluníčko už svítí u nás naplno, i ty teploty lezou nahoru, 20 stupňů už hlásíte z Kadaně i z Teplic. Dnešní maximální teploty budou 36 stupňů, bude většinou polojasno, odpoledne oblačno až zataženo, objeví se přehánky či bouřky.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Nálada může být špatná i po vítězství. Je to tak nebýt promarněného třígolového vedení v posledním zápase proti České Lípě. Ve fotbalovém klubu z Ústí nad Labem by panovala se startem ligové sezóny maximální spokojenost. Ani druhé místo a 7 bodů ale nevypadají zle. Útok na barážové příčky, který vyhlásil před začátkem sezóny majitel Přemysl Kubáň, nemusí být nemožný.
1: Ústecké ambice nejsou přízemní. Trenér David Oulehla, který v létě vystřídal úspěšného Svatopluka Habance, si ale tlak připouštět nechce.
2: Je to cíl majitele, tlak prostě k tomu fotbalu patří a já se snažím zabývat těma věcma, které můžu ovlivnit. Nějakým způsobem on ten fotbal, každý v tom jako hledá nějakou logiku, ale ona v tom úplně prostě logika není. No. Prostě vyjdete do práce, do fabriky, tam uděláte 2000 kusů a víte, že je uděláte. My jako realizační tým to jako odvedeme tu práci naplno na doraz, ale jako vy to nemáte vůbec pod kontrolou ty věci. Nemáte. Vy si myslíte, že jo, ale nemáte. Tam jsou věci, které vy nikdy nejste jako schopni ovlivnit. Takže je to strašná souhra těch věcí, která se vám jako musí sejít.
1: Řekl David Oulehla po zápase s Českou Lípou, po kterém těžce vstřebával ztracené třígólové vedení v posledních 20 minutách utkání.
2: Jako jsem naštvaný, no, mrzí mě to, prostě tu práci, když jsem kolik to hodin, prostě fakt týdnu, my tady ležíme, já nevím, od 6 do 6 do večera a teď to jako máte a stane se takováhle věc, jako, která je prostě úplně iracionální, jako, když se vy nemůžete ztratit takovýhle zápas, 3-0 a hrát takhle druhý poločas, jako, tam prostě je nějaký problém a já nevím jaký.
1: Ústí porazilo Kladno, zvítězilo v Kroměříži a v poločase vedlo o 3 branky nad Českou Lípou. Pak ale hráči přestali běhat, což Davida Oulehlu vytočilo.
2: Byl tam prostě velký rozdíl pracovitosti. V tom přístupu, v nasazení, bojovnosti, v takových základních věcech. A z těch základních věcí se prostě profi fotbal nebo druhá liga v Čechách hrát nedá, protože dneska tam všechny ty mužstva pracují, běhají, jsou silní v soubojích a prostě v tomhle tom, když povolíte, tak máte problém.
1: Zatím ani jeden zápas v sezóně neodehrála letní posila Španěl David Cies, který opět nebyl ani na střídačce.
2: Tam se bohužel prokázalo nějaké zranění, které tam nějakým způsobem, nevím, jestli vzniklo nebo bylo. Teď se vrátil, je tady a má nějaký plán, takže uvidíme, jak to bude dlouhou dobu.
1: Prozradil David Oulehla, který možná přijde o útočníka do Markolína z Gabonu, který se letos za Ústí ve druhé lize trefil v 17 zápasech 8krát a zájem o něj má nejmenovaný prvoligový klub.
2: Pořád se tam to děje okolo něj, ale teď poslední dny nebylo něco, že by to bylo nějaký jako horký téma, ale něco tam probíhá, takže uvidíme.
1: Řekl trenér ústeckých fotbalistů David Oulehla, který si přeje mužstvo ještě doplnit o 3 hráče. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Nekončíme, začínáme. Hezké ráno na severu Čech za 7:58. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. V Čížkovicích na základní škole se bude rekonstruovat. Co konkrétně, to se dozvíte ve zprávách v půl od Jany Moravcové. Hezký den.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Základní škola v Čížkovicích na Litoměřicku se dočká kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Podle nezávislé starostky města Andreje Skružné je odhadovaný rozpočet 19 milionů. V Jablonci nad Nisou dnes začalo další omezení v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Ulice bude až do 11. září kompletně uzavřená, a to mezi křižovatkami s ulicemi v Aleji a Revoluční. Dnes pokračuje hlavní líčení v korupční kauze Dozimetr. Soudce k projednávání případu vrací po 2měsíční pauze. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a také v dopravním podniku. Srbským hasičům se po 5 dnech hašení podařilo dostat pod kontrolu požár v přírodní rezervaci Deliblatská peščara. Dál ale fouká vítr, který může situaci zkomplikovat. V terénu tak zůstává na 400 hasičů, vojáků a lesníků. Požár se zatím obešel bez obětí větších škod. V platnosti je výstraha před požáry vysokými teplotami, meteorologové také upozorňují na vysokou zátěž horkem. Teploty dnes do 36 stupňů, převážně polojasno, k večeru potom místy bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/13 v obci Vesnička u České Kamenice čekejte mrtvou srnu a v Želetické ulici v Litoměřicích očekávejte omezení a konkrétně kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli stavebním pracím. Je to silnice 1/15.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. V tuto chvíli vás už zdravím do práce. Patříme mezi věrňáky, nejvěrnější zaměstnance v Evropě. V jednom zaměstnání, v jedné práci zůstáváme v průměru přes 11 let, což je prý nadprůměr. No tak pokud jste teď první den v práci, tak vám popřeji, ať vám to těch 11 let vydrží. Hezký den i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Rangers, teď už Michal David. Dobré ráno.

0: krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno. Co o víkendu, jak bylo? Dali jste zmrzku? Možná vás inspiroval náš pořad Dáme řeč. V pátek jsme probírali ty nejlepší zmrzliny na světě, které jste měli, které máte rádi, které příchutě, které naopak. Stáňa z Ústí nad Labem vyzkoušela zmrzlinu na mnoha místech světa, Evropy, ale nedá dopustit na Teplice.
1: No tak moje oblíbené zmrzliny jsou snad všechny. Já když přijdu do cukrárny a podívám se, tak nevím, kterou si mám vybrat.
0: Ano.
1: Ale mám ráda ty klasické, čokoládovou, stračatelu z kousky čokolády.
0: Jasně.
1: Citronovou a tohle to všechno.
0: A máte radši točenou nebo kopečkovou?
1: Kopečkovou.
0: A vyzkoušela jste někdy zmrzlinu i v zahraničí?
1: Ano. Já jsem docela dost cestovala, takže kam jsem přijela, měli zmrzlinu, tak jsem si ji vždycky dala. Klasicky Itálie, Španělsko, výborná zmrzlina, ale abych vám pravdu řekla, tak nejradši chodím na zmrzlinu do Teplic, do cukrárny Dubrovník proti divadlu.
0: Jo, takže tam
1: mají dáváte. Tak výbornou zmrzlinu.
0: Ano.
1: Ano.
0: Kdy jste měla naposledy zmrzlinu?
1: Naposledy jsem měla zmrzlinu včera a to v Pardubicích.
0: Výborně, koukám, že jste opravdu zcestovala. Já vám děkuji za telefonát a ať vám zmrzky chutnají. Mějte se hezky.
1: Děkuji. A všem hezký den. Nashledanou.
0: Tolik zmrzliny a dneska gramofonové desky. Máte nějakou gramofonovou desku ještě doma? Posloucháte muziku z gramofonu a kolik mimochodem těch desek máte, jaká je nejvzácnější a hlavně mě taky bude zajímat, kde jste scháněli desky, když se u nás nedali se koupit takové ty světové kapely, které vydávaly na západě. Tak dneska po 9. hodině to všechno společně probereme, budu rád, když zavoláme, třeba si něco z desky zahrajeme. Krásné ráno.

0: 8:15, posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den vám všem, krásné dobré ráno vám všem. Já jsem si včera říkal, že to u nás doma strašně voní po kávě a vůbec v centru Mostu, že to vonilo po kávě a už vím tu odpověď, proč ta káva byla tolik cítit. 12 pražíren, výběrová káva, workshopy pro děti i dospělé, to všechno proběhlo na festivalu Kafování, kde jste mohli ochutnat kávu z celého světa. My se na tento festival, který proběhl v Mostě, vydáme za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď mám aktuální informace o počasí, ty teploty nám lezou nahoru, 20 stupňů, teď máme v Jirkově, 21 stupňů je v Litoměřicích, dnešní maxima 36 stupňů, bude většinou polojasno, odpoledne k večeru přehánky nebo bouřky. Hezký den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Když jste v neděli řekli v Mostě jdeme na kafe, tak to neznamenalo, že půjdete na jedno kafe. Vy jste mohli ochutnat různé druhy výběrové kávy na druhém ročníku festivalu s názvem Kafování. Svou nabídku v tamním parku Střed představilo 12 českých i zahraničních pražíren. Součástí programu byly taky workshopy, soutěže nebo hudební vystoupení.
1: A teď už jenom dohříváme.
2: To je opravdu chvilička.
1: Je to třeba 10 vteřin klidně.
2: S baristkou Kristýnou Koukalovou připravuju mléko na latte art. Základem je správně našlehaná mléčná pěna.
1: Kafe nám dojelo a můžeme začít kreslit. Dám si hrneček, každý se to drží jinak, někdo si to drží za spod prstama, někdo za úško, záleží, jak to každému vyhovuje. Vždycky si trošičku nalejeme.
2: A co budete kreslit?
1: Tak udělám srdíčko ze začátku, to je takový úplně základní obrázek. Takhle si vlastně pomalinku budeme přidávat to mlíko, zvedneme, zeslabíme vlastně ten proud a protáhneme.
2: Kromě workshopu latte artu se mohli návštěvníci festivalu zapojit taky třeba do soutěže v poznávání kávy. Mezi vzorky měli například kávu z Nikaraguy, Kolumbie nebo Keni.
3: Etiopie, hodně podobná, to je Brazílie a Hondurasu. Tak šestka, tohle je Kenia.
2: Takže vám chutnají úplně všechny.
3: Docela jo.
2: Řekla mi návštěvnice Anna. Festival představil taky současné trendy ve výběrové kávě. Podle baristy Michala Ptáčka se v posledních letech mění hlavně způsoby jejího zpracování.
4: Teďka se objevuje spoustu nejrůznějších experimentů, převážně s fermentací, přidávají se různé bakterie, hodně se farmáři a zpracovatelé inspirují vinařským průmyslem. Takže tohle je teďka určitě trend, který jede. Pak si myslím, že docela teďka je moderní nitro. Nitro coffee, což je vlastně cold brew sycený dusíkem a vlastně to ošálí trošičku vaše chuťové buňky. Máte pocit, jako kdyby tam byla smetana.
2: Podle Ptáčka se zákazníci stále více zajímají taky o kvalitu a původ kávy. Z Mostu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Musím popřát samozřejmě dnešním oslavencům, Vavřincům, dnešnímu svátku. Užijte si to. U nákupního centra na Soutoku v Litoměřicích dneska začíná oprava inženýrských sítí, tak s tím počítejte, pokud pojedete kolem, zdržíte se. Hezký den vám všem i nadále dobré ráno.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Případ ústeckého zubního lékaře Petra Vinče, odsouzeného za výrobu dětské pornografie, prověří ministr spravedlnosti. Hasiči zjišťují příčinu a škody po nedělním požáru bytového domu v centru Liberce. U nákupního centra na Soutoku dnes začíná oprava inženýrských sítí. Řidiči musí počítat se zdržením. Dnes se čekáme horko, odpoledne a večer bouřku, teploty do 630 stupňů. Pěkné pondělní ráno vám přeje Jana Moravcová. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří rozsudek nad zubním lékařem Petrem Vinčem. Lékař z fotek svých nezletilých pacientek vyráběl dětské porno. Ústecký soud mu za to letos v květnu uložil podmínku. Pracovat s dětmi mu nezakázal. Tejc takový trest označil za nepřijatelný. Mluvčí soudu Nikola Henigová nechtěla rozsudek komentovat, taky lékař Vinč se k případu odmítl vyjádřit. Hasiči celou noc hlídkovali v centru Liberce po požáru bytového domu na Nerudově náměstí. Jeho střecha začala hořet v neděli v podvečer. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Ještě před jejich příjezdem se z domu samo evakuovalo 15 lidí a nikomu se nic nestalo. Při zásahu se ale zranilo několik hasičů, říká mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
3: Ve 4 případech se jednalo o přehřátí organismu. Vyšetřovatelé příčinu vzniku požáru vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
1: Obyvatelé domu se po uhašení požáru do svých bytů vrátit nemohli. Podle Knížkové se všichni sami našli náhradní ubytování. Dopravní omezení ode dneška přinese oprava vodovodu a kanalizace u litoměřického nákupního centra na Soutoku, informovalo to městský úřad. Během první etapy bude provoz v Želetické ulici svedený do jednoho jízdního pruhu a řízený semafory. Řidiči tak musí počítat se zdržením, stejně jako lidé, kteří cestují autobusovými spoji. Práce mají být dokončené do 24. září. Světové oceány byly v červenci rekordně teplé. Vyplývá to z dat unijní klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala 20,96 stupně Celsia. Pro daný měsíc jde o novou, historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023. Copernicus upozorňuje, že ke zvlášť teplým patřily v minulém měsíci vody na pobřeží Atlantiku a v západním Středomoří.
2: Počasí.
1: V platnosti je dál na severu Čech výstraha před nebezpečím vzniku požárů, taky před vysokými teplotami a meteorologové dál varují před vysokou zátěží teplem. Bude horko, odpoledne k večeru i bouřky, převážně polojasno, teploty do 36, na horách do 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: U Koštova na D8 ve směru na Prahu čekejte nehodu dvou nákladních aut na 68. kilometru a s uzavírkou počítejte řidiči v Údlici na Chomutovsku v Revoluční ulici. To byly zprávy v 8 hodin, já vám přeji i dál krásné pondělí s námi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Před pár dny jsem se vrátil z Itálie a co jsem tam fakt miloval, je tamní kuchyně. Tam si prostě špatně nevyberete. Někdy si říkám, kdybych uměl vařit jako Ital. Možná se to naučím, protože dneska po 11. dopolední budeme mít skoro italského hosta. Do studia přijde Petra Orlej Adamcová, lektorka kurzu italského vaření a dnešní téma jsou salátové zálivky. tak si k tomu udělejte jakoby do těstoviny a dobře poslouchejte. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Václav Neckář a holky.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 10 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Sever. Chce se vám spát? Tak dobrou noc, neváhejte, ale nejdřív si poslechněte to, co v učebnicích nebylo. Budeme se věnovat spánku, ne tomu lidskému, ale zvířecímu. I ten je důležitý. Teď s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Čtvrt na devět, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Na měsíci stoupala teplota, přestože tam není atmosféra ani běžné množství CO2. Znamená to, že jsme právě našli díru ve vysvětlení, proč se otepluje Země. Prozradíme, že nenašli, jak to tedy je, to si řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Venku svítí sluníčko, teploty 22 stupňů v Mostě, 20 stupňů v Ústí nad Labem, dnešní maxima 36 stupňů, bude většinou polojasno dopoledne, odpoledne lokálně přeháníky či bouřky.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Život plne dál.

0: starostí celým širým světem. Večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: 10 minut před 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Když za změnu teplot může člověk, jak je možné, že se otepluje nejen země, ale i měsíc? Víte, na co narážíme. Možná jste i vy na sociálních sítích zaznamenali video, kde neurochirurg Vladimír Beneš na jedné ze svých přednášek ukazoval graf, podle kterého pod povrchem měsíce stoupá teplota, i když tam není žádný oxid uhličitý. Na sociálních sítích potom toto video sdílel moderátor Luboš Xaver Veselý. No a někteří lidé v komentářích na základě toho začali zpochybňovat, že skleníkové plyny mohou za klimatickou změnu. Je to ale opravdu tak? Na to se podívali kolegové z iRozhlasu v novém díle seriálu Ověřovna. A na co přišli, nám poví redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Tak rovnou můžeme říct, že někteří lidé v komentářích si video vyložili špatně. To, že roste teplota tam, kde není oxid uhličitý, ještě neznamená, že oxid uhličitý nestojí za oteplováním země. Hlavní problém je totiž v tom, že se nedá srovnávat měsíce zemí, už jenom proto, že na měsíci není atmosféra. Vysvětlil to i odborník na měsíc Pavel Kacbil, který působí třeba v brněnském planetáriu nebo na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědné fakulty Masarykovo univerzity. Podle něj by se dala Země srovnávat třeba s Venuší. Je podobně velká a má atmosféru. Ovšem právě kvůli vysokému podílu oxidu uhličitého je tam stálá teplota 460 stupňů Celsia, takže každé vesmírné těleso má v zásadě své vlastní specifické podmínky a srovnávat je úplně nejde.
1: No a co tedy za oteplení měsíce stojí?
2: Nejspíš taky lidská činnost. Ty sondy, které pod povrchem měří teplotu, jsou totiž v místech, kde nad nimi chodili astronauti. Ti svou chůzí narušili povrch, což způsobilo, že stmavnul. A kvůli tomuto stmavnutí začal měsíční povrch v okolí vstřebávat víc slunečního tepla. To je alespoň tedy nejpravděpodobnější vysvětlení. I když není vyloučené, že skutečný důvod může být i jiný, protože prostředí měsíce ještě zdaleka dobře neznáme.
1: A neurochirurg Beneš, který na základě toho grafu, který prezentuje, popírá, že by na Zemi docházelo ke změně klimatu?
2: Právě že ne. I rozhlasu vyloženě řekl, že k té změně dochází a že je pravděpodobné, že je způsobená oxidem uhličitým. Výňatek z přednášky, který se dostal na sítě, je prý jen odbočka, kterou v prezentaci má, aby popsal fungování dogmatických společností.
3: Já když jsem to viděl prvně, tak jsem si zjistil, jaký je to vysvětlení k tomu. Zdá se mi docela plauzibilní, takže v pohodě, ale přesto jako ten graf je natolik zajímavý a je to NASA do prčic, to je mocná organizace, že jo? A přesto ten graf, protože na první pohled opravdu říká, že když je to tam takhle, tak to nemůže být na Zemi. Což je samozřejmě pitomost, že jo? Ale potřebuje to vysvětlení, ale ono je jednodušší prostě ten graf nikterak moc nepropagovat, neukazovat a nechat to bejt.
2: Beneš taky ten graf používá jako příklad toho, že když se složitá data vytrhnou z kontextu, můžou vést k úplně mylnému závěru a proto se raději nezveřejňují. A přesně to se stalo i s jeho vlastní přednáškou. Krátký úryvek se dostal na sociální sítě bez širšího vysvětlení a někteří lidé si z něj odnesli právě to, co Beneš podle svých slov nechtěl říct.
1: Tolik Kateřina Kučerová, naslyšenou.
2: A pokud
1: chcete vědět, co přesně ukazuje původní studie z mise Apollo 15, kde se na měsíci oxid uhličitý přece nachází, nebo jak funguje skleníkový efekt na Zemi, všechny tyhle podrobnosti najdete v článku na iRozhlasu. Hezký den.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

3 minuty před 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. V liberecké nemocnici je výrazně omezen pohyb po areálu z důvodu jakého, to se dozvíte ve zprávách v celou. I nadále v půl s Janou Moravcovou. I nadále pěkný den, i nadále krásné vstávání všem.

0: Michali, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Řidiči se ode dneška musí připravit na dopravní omezení na silnici mezi Lovečkovicemi a Úštěkem. Kvůli plánovaným opravám budou autobusové linky číslo 632 a T32 vedené přes Liběšice. Výstavba nového centra urgentní medicíny v liberecké nemocnici ode dneška výrazně omezí pohyb v jejím areálu. Omezení potrvá podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře několik týdnů. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. A v dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Univerzita Karlova hledá vědeckého ředitele nového biocentra Albertov. Centrum za bezmála 5,5 miliardy korun má propojit přírodovědce, lékaře i fyziky a stát se jedním z největších vědeckých projektů univerzity. Koulaře Tomáše Staňka čeká v úvodním dni atletického mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje. V platnosti je dál výstraha před požáry a vysokými teplotami. Dnes čekáme horko, teploty až k 36 stupňům, odpoledne a k večeru bouřky nebo přehánky.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Uzavírku čekejte řidiči ve Vejprtech na Chomutovsku v Hasičské ulici a uzavírka je dále taky v Ústí nad Labem na Severní terase v Lužické ulici.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8:58, posloucháte Český rozhlas Sever. Tento týden nás čeká nebeská podívaná, částečné zatmění slunce. Prý bude viditelné celkem dobře. U nás v Čechách bude nejlépe vidět v Chebu a v Plzni. Tedy čím víc na západ, tím lépe to zatmění uvidíte. Začne někdy kolem 7:45 večer, skončí někdy kolem 8:45 ve středu, takže na tento den si nic neplánujte. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou za chvíli. Lenka Filipová, teď už Věra Martinová.

0: 9 minut po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever, krásné pondělí 10. srpna, hezké datum a co hezkého přinese dnešní den. Tak dneska začíná čarování s nitkou. Jestli hledáte tip na rodinný výlet plný zábavy a objevů, tak můžete nahrát Rolštejn, ten najdete v Turnova a tam se můžete vydat na komponovaný program, který se jmenuje Čarování s nitkou. Dozvíte, co to je herdule, jak vypadá karetka, k čemu všemu jsou dobré obyčejné kopřivy, co se stane s vlnou, když ovečka odejde od kadeřníka. Hned u vstupu na pokladně hradu si vyzvednete herní plán a pak už budete procházet. Provázet bude sám krejčovský mistr Nitka a jeho pomocníci. Hrát si na Rolštejně můžete až do 21. srpna. Ochladit se dnes můžete v kostele. V Teplicích pokračuje léto s chrámovou hudbou. O 19 hodin v kostele svaté Alžběty zažijete varhaní koncert. Na varhany hraje Drahoslav a Táňa Gricovi. A kinematograf Bratří Čadíků dnes promítá v Čížkovicích. Na fotbalovém hřišti od 21.30 se bude promítat Moře na dvoře. Nezapomeňte taky, že okresní soud v Děčíně popolední pokračuje v hlavním líčení v případu pádu dětí z vyhlídky v Markvarticích v létě 2023. Do nemocnic po události záchranáři převezli 8 dětí. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví čelí 6 lidí a jedna firma. I nadále klidný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9:15, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Investigativní tým Českého rozhlasu získal svědectví jedné z dívek, kterou jako nezletilou fotil ve své ordinaci ústecký zubní lékař Petr Vinč. Z jejich fotek pak vytvářel dětské porno. My pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď podrobnosti aktuální o počasí. Svítí sluníčko, teploty. Už teď máme 22 stupňů v Děčíně, 21 stupňů na Lounsku. Dnešní maximální teploty budou do 36 stupňů. Čekáme zejména polojasnou oblohu. K odpoledne k večeru se lokálně objeví přeháňky nebo bouřky. Hezký den vám všem.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Klidné ráno, za 11 minut 9. hodina. Český rozhlas získal svědectví dívky, kterou jako nezletilou fotil ve své ordinaci ústecký zubní lékař Petr Vinč. Fotky dělal kvůli rovnátkům, pak ale ze snímků pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Podle policie zneužil fotky 36 svých pacientek, kterým ještě nebyl

0: 15 let. Soud mu dal za to podmínku. Minister spravedlnosti Jaromír Tejc za hnutí ANO považuje trest za příliš mírný a chce ho prověřit. Detaily teď probereme s Kristýnou Šopfovou z investigativního týmu. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak konkrétně lékař zneužíval fotky svých pacientek?
1: My jsme mluvili s jednou z jeho pacientek, které je nyní 18 let. Do zubní ordinace Petra Vinše ale chodila kvůli rovnátkům v době, kdy jí bylo 9 až 15 let. Řekla nám, že jí za tu dobu fotil asi 5krát. Popsala nám také, že jí fotil detail zubů, obličej, ale i celou postavu. Řekla také, že se vždycky choval kamarádsky a velmi osobně. Někdy jí přísahal na koleno a uklidňoval jí, že to bude dobré. Podle rozsudků fotil nejen ji, ale i další pacientky, a to z různých stran a také s rukama nad hlavou nebo ve vlasech. A z těchto snímků pak pomocí umělé inteligence vytvářel fotografie z prvky dětské pornografie, na kterých byly dívky nahé.
0: Vysvětlil to lékař?
1: Naši žádost o rozhovor odmítl a také řekl, že se k celému případu vůbec nebude vyjadřovat. Na webu své ordinace ale vydal prohlášení, ve kterém tvrdil, že není pedofil. Ujišťoval, že nahé fotky svých dětských pacientek nezdílel ani neprodával a za své chování se omluvil. Napsal, že to byla chyba, které hluboce lituje. Nicméně podle policie zneužil fotky 36 svých pacientek, kterým ještě nebylo 15 let. Na Darknetu navíc podle policie dvakrát koupil dětskou pornografii a kriminalisté u něj našli stovky souborů s dětskou pornografií.
0: Už jsme řekli, že soud mu dal podmínku, ale ordinovat mu nezakázal. Proč?
1: Státní zástupkyně Kateřina Klímová i mluvčí soudu Nikola Hénigová odmítli odpovědět, proč nezakázali lékaři ordinovat. Podle našeho zjištění lékař dál pracuje v oboru. Sice zavřel svou ordinaci, protože kvůli odsouzení přestal být bezúhonný a tudíž nesmí sám podnikat, přesunul se ale o pár ulic dál do jiné ústecké zubní ordinace. Že nemůže pracovat dál s dětmi, se nelíbí ani ministru spravedlnosti Tejcovi, který nám řekl, že rozsudek prověří.
2: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
1: A více informací se dočtete na našem webu iRozhlas.cz.
0: Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi. Na

Za 6 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Odpolední teploty v týdnu znovu vystoupají k nadprůměrným hodnotám. Tohle se dozvíte ve zprávách v celou. A po deváté už dáme řeč dnešní téma gramofonové desky. Hezký den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Odpolední teploty v týdnu znovu vystoupají k nadprůměrným hodnotám. V Čížkovicích na Litoměřicku se bude rekonstruovat celá elektroinstalace základní školy. Na Mostecku dnes začíná oprava silnice mezi Klíny a hraničním přechodem Mníšek. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů a vysokými teplotami. Ty vyšplhají dnes až k 36 stupňům. Večeru čekáme přehánky nebo bouřky. Jsou tu zprávy s Janou Moravcovou. Pěkné začínající dopoledne. V Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty mohou vystoupat na 31 až 36 stupňů. Večer přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta, lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Zítra a ve středu tak teploměr ukáže zhruba 23 až 30 stupňů. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. O víkendu může být až 36 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Základní škola v Čížkovicích na Litoměřicku se dočká kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Podle nezávislé starostky města Andreje Skružné je odhadovaný rozpočet 19 milionů korun. Město žádalo o dotaci ve výši 8 milionů. Radnice už má platné stavební povolení, momentálně čeká na vyhotovení projektové dokumentace. Podle starostky bude rekonstrukce rozdělena do 2 let v době letních prázdnin. Práce se dotknou taky celého interiéru. Andrá Skružná.
2: Konkrétně se bude dělat hlavně elektroinstalace a s tím souvisejí veškerý vnitřní prostory, že se budou modernizovat podlahy. Osvětlení se tam bude dělat nový, budou se měnit okna a střešní okna.
0: Mezi Klíny a hraničním přechodem Mníšek na Mostecku dnes začíná oprava silnice. Silničáři vymění asfalt na 3,5-kilometrovém úseku za zhruba 12,5 milionu korun. Podle informací z webu města Litvínova zůstane silnice průjezdná. Řidiči ale musí do 11. září počítat s částečným omezením provozu. Se zkrácením základní školy z 9 na 8 let v Česku nesouhlasí 62% lidí. Podobný počet míní, že na takovou změnu není české školství připravené a přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Toho se v prvních srpnových dnech zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. Se zkrácením povinné školní docházky nesouhlasí lidé bez ohledu na to, jestli se jedná o rodiče nebo nikoliv.
0: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem ANO řekl, že změna není na pořadu dne.
1: Počasí.
0: Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru, taky před vysokými teplotami. Ty dnes vyšplhají na severu až k 36 stupňům. Maxima na horách dnes do 30. Čekáme převážně polojasno, postupně i oblačno a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Milešovem a Medvědicemi na Litoměřicku čekejte komplikace v podobě zvěře na vozovce, tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu a dál krásné pondělí s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 9. posloucháte Český rozhlas Sever. Gramofonové desky se znovu dostávají do módy a tak se vás budu ptát, jestli doma nějaké gramofonové desky máte, jestli jste poslouchali jako mladí gramofon, kde jste ty desky scháněli. Jení, máš doma nějakou gramofonovou desku?
0: Já se přiznám, že momentálně nemám. Měla jsem gramofon a spoustu desek, ale během stěhování jsem zužovala majetek, abych toho neměla doma tolik. Tak možná toho trošku lituju, ale zbavila jsem se tedy i desek i gramofonu.
4: A měla jsi nějakou desku, kterou si fakt měla ráda, po který se ti stýská?
0: No, když mi to takhle hezky připomněl, tak ano.
4: Jo?
0: Ano, Queenie, Hot Space, moje oblíbená deska od nich, ale i čeští autoři, Karel Kryl, Bratříčku zavírej vrátka a třeba i Brontosauři na kameni kámen.
4: Ano, já tě znám trošku víc, takže vím, že ti chybí i Pavel Vítek, toho ti právě teď znamenou chronové desky zahrajeme.
0: Přiznám se, že ne, děkuji.
4: Za chviličku. A vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz a teď už dáme slibovaného Pavla Vítka.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 9. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Budeme vzpomínat na gramofonové nebo vinylové desky, i když vzpomínat není to minulost. My jsme velmocí ve výrobě gramofonových desek v Loděnicích a já se vás dneska ptám, jestli máte gramofonové desky, gramofon. Já jako kluk jsem si z kapesného kupoval jenom gramofonové desky, nic jiného, byl jsem fandou do muziky. Jestli si to dobře pamatuju, tak single byl za 12 korun a dlouhohrající deska byla za pade. Raději jsem měl ty dlouhohrající, to mi ekonomicky vycházelo líp, i když i singlu jsem měl hodně. A desky se dneska prodávají normálně v obchodech, ale i na burzách. Je to tak, zatímco digitální hudba je dnes prakticky zdarma a dostupná na jedno kliknutí, za její zhmotněnou podobu jsme ochotni platit rekordní sumy. Vinylové desky se z běžného zboží proměnily v ceněný sběratelský artikl a ty nejlepší kousky hledáme na čím dál oblíbenějších vinylových burzách.
1: Před pražským kulturním domem barikádníků čekala na otevření vinylové burzy fronta lidí. U dřevěných bedem pak probírali desky kapel jako Black Sabbath, AC/DC, ale i mladších skupin. Prodavači pak diskutují, které nahrávky jsou nejlepší a kdo kdy a jak je vydal. První vinylové burzy se objevily v Československu na konci 70. let, popisuje publicista Pavel Klusák.
2: Já jsem se na burzy desek napojil tak v 15 letech, v 85. To už existovaly legendy, že z Motola se to stěhovalo někam, bývalo to na Letné, potom Palmovka. Celý ten fenomén byl závislý na tom, že tady bylo velmi málo desek normálně k dispozici v obchodech. V Maďarsku nebo v Jugoslávii by takovéhle burzy nedávaly smysl, protože tam toho bylo o hodně víc. Ale my jsme vlastně lapali očima i prostě vším ty desky, o kterých jsme slyšeli jako o faktech. No ale protože nebyl žádný internet, tak jste si nemohl pustit ukázku. Pověstné bylo, že nejdražší byly metalové desky, protože ti příznivci vlastně byli schopni opravdu za to vysolit i tu pětistovku, což tehdy bylo hodně.
1: Průměrný měsíční plat byl v roce 1985 necelé 3000 korun československých.
2: Já jsem si vydělával na ty desky jako metař na brigádách při gymnáziu a ty prachy pro mě byly příliš vzácné, než abych šel jakoby metodou těchto pokusů omylů. Já jsem tam například ulovil album, které se mi teď dost hodilo při psaní knihy Ženská práce. A to je společná deska Johna Lennona a Yoko Ono, Sometime in New York City. To je jejich nejpolitičtější. On, ten jaksi Beatlesovský fanoušek, možná právě tuhle desku příliš nechtěl. Ale já se svými alternativními spády jsem z ní byl dost nadšený.
1: Mezi největší vinylové veletrhy patří nizozemský festival Mega Record and CD Fair. Na zatím poslední v řadě 62. setkání dorazilo přes 500 prodejců a desítky tisíc návštěvníků. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Tak zaspomínejte i vy na gramofonové desky, pokud je ještě máte doma, tak se pochlubte, která je ta nejvzácnější, jak jste desky scháněli vy kdysi a jestli ještě muziku posloucháte z gramofonu, naše mailová adresa je damereč@rozhlas.cz a naše telefonní číslo je 475 212 212, tak zavolejte, já teď pustím Modern Talking, ty jsem si mimochodem, to si dobře pamatuju, přivezl na desce z Jugoslávie.
3: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem. Gramofonové desky, to je dnešní téma. Tak z těch nejzácnějších desek, já měl dlouho hrající desku skupiny Queen, A Kind of Magic. Ta byla, myslím, za 500. To byly tenkrát velké peníze, koupil jsem ji někde v gramodeskách, to si pamatuju, kde v Litomyšli. Z těch zahraničních kousků jsem měl pak Beatles, Bee Gees, bílou desku, na které byl Barry Gibb a Barbara Streisand. To jsou takové ty vzácnosti. Pojďme na první telefonát. Marie z Kamenického Šenova je na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den vám i posluchačům.
0: Dobrý den. Tak, paní Marie, gramofonové desky. Posloucháte ještě muziku z gramofonu?
1: Tak my taky, když máme nějakou nostalgii, tak si pouštíme, protože já bych řekla, my máme takových ještě 60 kusů určitě nejmíň.
0: Ano.
1: Těch desek a takže jo, ale my tam máme teda úplně takový všechno možný tam máme. My tam třeba máme Kučerovce, Paul Anka, Demis Russo, Albano a Romina a máme tam Tina Turner, my tam máme úplně všeho chuť, country, Tučnýho, Karla Gotta, Matušku, Moravanku, takže my toho máme opravdu hodně a byli jsme takový docela sběratele, i tyhle ty zahraniční, jak jste předtím jmenoval, tyhle ty skupiny, to tam taky všechno máme, máme tam Queeny, máme tam Beatles, takže opravdu hodně, hodně.
0: No tak to je krásný. Takže když vás popadne nostalgická, tak si pustíte gramofon.
1: Určitě, určitě. Teď jsme zase, teda máme zase už velikou škálu CDček, že ano, ale tohle to pořád nám něco říká ještě.
0: Ano. No a je už někde nějaká deska tak ohraná, že nejde poslouchat, že prostě přeskakuje?
1: Ale ne, tak my jsme si hráli, tak my jsme celkem jako hudebně nadaný, tak jsme poslouchali všechno možné. Když jsme měli chuť na to, tak jsme si dali na to a zase tam, takže všechno možné.
0: Dobře, tak já vám popřeji příjemný poslech, díky za telefonát a mějte se hezky.
1: Taky moc krát děkuji, nashledanou.
0: Píše Jitka na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever. Táta měl gramofon a rada jsem poslouchala desky, když jsem byla malá, tak měl desku Karla Gotta, aby Beatles Moulové, Lože Kotwald, Perníkovou chaloupku od Františka Ringo Čecha a na tu písničku jsme s tátou hráli, poslouchali ve velké i malé desky a ještě Popron. Ráda na to vzpomínám. Tak díky, díky za tuto zprávu. I vy zavolejte 475 212 212. Dáme řeč, gramofonové desky, to je dnešní téma. Máte, posloucháte, jakou nejradši máte, a jestli máte ještě vůbec gramofon, můžete napsat e-mail na damereč@rozhlas.cz.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: A probíráme gramofonové desky, jestli máte. Já měl a vlastně pořád mám docela velkou sbírku gramodesek Hany Zagorové, dokonce i podepsané. Desky jsem dostával i k Vánocům. Rodiče můj vkus moc neznali, třeba mi koupili LPčko Ivety Bartošové a Petra Sepeši, o to jsem moc nemusel a zvláštní věci jsem si ale kupoval i sám, třeba v Karlových Varech, to si pamatuju, LPčko Dalibora Jandy Hurikán, to byl tenkrát hit. Pojďme na další telefonát, Hanka z Mostu je na telefonu, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím. Tak máte doma ještě gramofonové desky?
2: Mám, ty jste zrovna říkal tu Ivetku Bartošovou, že jste dostal od rodičů, tak tu mám doma Jandu, tak je ten Hurikán. Tak tyhle ty, jako já mám hodně desek, jo, mám i gramofon, taky si to pouštím, měli jsme taky jeden gramofon, ten byl italský, to bylo Gramorádio, ale to nám jednou ukradli, nás vykradli, tady nám vykradli byt a sebrali nám to, tak to byl teda poslech nádherný, jo, z toho gramce i to rádio, ale oni nám ho zloději ukradli. Jasně. Ale máme, koupili jsme si hned jiný, protože můj manžel taky měl rád černý disky, ale teď se dostanu jako taky ještě no, dřívějšku. Měli jsme, to jsme zase kupovali dětem hurvínky, ten hurvínek, ty veliký desky dlouhohrající. A když byli malí, tak já jsem jim to vždycky pouštěla a naše sousedka mi jednou řekla, ona bydlí takhle vedle, jsme sousedili spolu, jsme měli zeď, obýváky, a ona mi jednou řekla, Haně, musíš pouštět toho Hurvínka těm dětem, já to vždycky poslouchám, já doma nic dopoledne neudělám, když mám odpolední, jenom poslouchám. Takže ona to všechno poslouchala přes zeď a strašně se jí to líbilo, našim Hezky. Dětem také. Ale pak jsem chtěla říct ještě, já mluvím o současnosti, o budoucnosti, o minulosti, jo, hodně, ale nejkrásnější naše Silvestry, my jsme nechodili na zábavy, protože jsme měli děti a pouštěli jsme si vždycky celý večer gramofonové desky a naše děti, i když jim bylo 15, 14, pak ještě 16, tak seděli, nebo seděli. Prostě byly to pro ně nezapomenutelné chvíle a strašně rádi na to vzpomínají oba dva, jak jsme pouštěli ty desky, ano. A to všechno bylo hezky, ty Silvestry nejkrásnější. Jinak mám doma strašnou spoustu desek, hodně jich mám, mám i hodně Karla Gotta, mám i cizí, i když mi ty cizí moc neříkají, no, jako hudebně hezky, ale když tomu nerozumím, tak to pro mě není ona, ono, no, jasný. Ale dobře. Jako mám hodně desek a ráda si je pouštím. Jo. A už si nekupuju v současnosti. Už dobře. Mám jenom ty, co mám doma. A ano. Mám je hezky zachovalý.
1: Tak jo, dobrá, já vám děkuji za telefonát, díky moc a mějte
2: tak,
1: se hezky.
2: Tak jsem toho napovídala, že jo, no, tak jo, pohodě. Tak se mějte moc hezky. Naschledanou.
1: A vy zavolejte taky 475 212 212, dáme řeč. Líbí se mi dnešní téma, píše paní Milena, jelikož hodně pamatuji. Máme i originální pohádky z Pejbla a Hurvínek, namluvené panem Skupou, další spoustu LPček, písniček našich i zahraničních zpěváků, na které se parádně tancovalo, příběhy a rozhovory, dříve moje děti, kterým je 50 let, rádi poslouchali pohádky z gramodesek, ale vnoučata už vůbec tohle nezajímá. Kvůli nim jsem koupila nový gramofon a jen nostalgicky vzpomínám, jaké to bývalo hezké, když jsme spolu poslouchali milé pohádky. Třeba se tyhle časy vrátí. Uvidíme. Rozhodně vy se můžete taky vrátit v čase a zavolat 475 212 212. Dáme řeč dneska o gramofonových deskách.

0: Český rozhlase Sever s vámi, tak gramofonové dnesky, to je dnešní téma a já si myslím, že jsem musel prostě zavolat muzikantovi, který těch gramofonových desek má určitě hodně. Míra Kuželka, ahoj Míro, já tě zdravím.
1: Ahoj Zdendo, zdravím všechny posluchače.
0: Tak kdyby jsi mohl vybrat, z čeho poslouchat muziku, tak CDčko, gramofonová deska a nebo třeba kazeta?
1: Asi v dnešní době už je mi to v celku jedno, ale ke gramofonové desce mám takový jako nostalgický vztah. Gramofonová deska pro muzikanta je to topka, to je nejvíc. CDčko si můžeš vypálit, kazetu si můžeš nahrát, na internetu si pustíš jakoukoliv muziku, ale když vezmeš tu gramofonovou desku, tak to je prostě nádhera. To je, za prvý držíš velký obal,
0: ano.
1: Vidíš na to, krásný to je, položíš to a teď si musíš udělat těch 20 minut nebo těch 25 minut čas na to, aby si tu desku poslech, pak se zvednout, otočit jí a zase si ji poslechnout. Udělat si ten čas, což u internetu nebo u toho CDčka, když máš ještě měnič a rét jedno za druhým, nepotřebuješ. To prostě jenom tak vnímáš, ale to je rituál. Gramofonová deska je nostalgický rituál a jsem rád, že se zase vrátila zpátky.
0: Ano. Pamatuješ si na své oblíbené gramofonové desky z tvého dospívání nebo dětství?
1: Myslím, z mého dospívání, když jsem dospíval. Já ještě zpívám.
0: Ano.
1: Už si pamatuju, to jak začínám končit, dobře, to je vtipný, ale ne, rozumím ti. Musím říct, že já jsem měl dřív gramofonový desky než gramofon.
0: Aha.
1: Já jsem si kupoval gramofonové desky, nebyly tak drahý, že stálo to něco kolem 40 korun, tak jsem vždycky ukecal ty naše, nebo když jsem měl nějaký úspory, tak jsem si koupil ten single. Můj úplně první single, který jsem měl, tak to byla Jana Kratochvílová Stínu Kapradiny.
0: Ano.
1: Tak to byl první single, který jsem si koupil a neměl jsem gramofon a na ten jsem si musel šetřit, abych si ho pak mohl koupit. Takže mi pak samozřejmě přidali, ale ten základ, ten hlavní jsem musel mít, já byl takový gramofon, když jsem dal to víko, tak to byly vlastně dvě reprobedny, které jsem si nastavil a tak. A pouštěl jsem si tu desku furt dokola. Pak já nevím, pak to byly ty různý bobkové, byl to Pražský výběr, byly to, myslím, že Petr Spálený tam ještě byl, Petr Rezek, to, ten mě vcelku bavil. A prostě jsem začal kupovat, myslím, že se jmenoval Novák, ano, u pana Nováka, který tady vlastně vedle Čedoku v Mostě měl svoje hudební nástroje a gramofonové desky a tam jsem byl každý týden, abych se kouknul, co vychází.
0: No, takže na burzi se nechodil někam, takový na černo?
1: Ty, na burzi jsem chodil až později, ale v tom začátku úplně, když já jsem se seznamoval s gramofonem, tak to ne, protože víš co, i na té burze tenkrát ty desky pro mě byly poměrně drahý.
0: Na
1: burze jsem si koupil první desku Marcias,
0: ano.
1: Což byla vlastně deska, kde hrál Oskar Petr, Zuzana Michnová, Petr Kalandra a Pražský výběr je doprovázel.
0: Ano.
1: Tak to byla první deska, kterou jsem si koupil na burze.
0: Aha.
1: A vím, že jsem ji sjížděl úplně nesčetně krát dokola, že mi to strašně bavilo, protože ta deska díky tomu, že Oskar Petr emigroval, tak vlastně nebyla v prodeji, že jo? Takže byla zakázána. Takže já jsem najednou měl něco, wow.
0: Takže
1: to pro mě byla velká radost. Jo, takže vidíš, že já se ještě teď jako rozplývám nad tímto.
0: To je nádherný.
1: Jsem mě dostal úplně do nějakého zvláštního pocitu.
0: Nádherný, takže si dneska pustíš gramofonovou desku, předpokládám.
1: Dneska si pustím gramofonovou desku, protože pouštím. Já jsem po letech dostal k narozeninám gramofon, nemyslím letos, ale před několika lety od kamarádů a dostal jsem gramofonové desky a dostal jsem i takovou speciální limitovanou edici. Mám to tady krásně, to až přijdeš, tak ti to ukážu. Mám to ještě v balíčku od pici, protože pizza je stejně velká, jak gramofonové desky. Takže v té krabici od pici, tak tam mám celou diskografii Marušky Rotrový, kterou byla. A každá deska je podepsaná od Marušky, jo, takže si kamarádi udělají radost. No a pak mi samozřejmě dodali ještě celou diskografii od Bruce Springsteena, to jsem dostal taky jako takovou limitku. No a poslední deska, to jsem dostal před pár dny, přijeli z Francie dcera se svým partnerem a ty mě přivezli Petra Gabriela. Desku.
0: Výborně. Tak jo, tak díky za krásné vyprávění. Měj se hezky. Ahoj.
1: Díky, díky a jak je starý přísloví, poslouchejte starý desky, protože jsou hezký.
0: Tak ahoj, tak.
1: Tolik díky, ahoj.
0: Poslední telefonát a poslední příspěvek do pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den vám všem, za 4:15, za 4 minuty začíná zámecké léto a samozřejmě já se budu moc těšit i na zítřek. Zítra se vás budu ptát, jestli jste líní, jestli umíte si užívat lenošení, nic nedělání, jestli umíte odkládat věci na poslední chvíli, že je děláte prostě prokrastinace nebo lenost, už zítra v pořadu dáme řeč.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Načetná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící. U mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé. Věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéléto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem zámeckého léta, aby ne, kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty než on, tak mu dám slovo.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle je právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zjdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Ano, Kratochvíle, jaké budou vaše Kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí, tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to, no jestli jste v práci, tak

0: klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál tedy, musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, co mi teď umřela. Víte,
0: a z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo... Že to není asi typicky české.
1: Ne, já jsem tady z Ostravy přivozal, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No tak to není obvyklé Vavrač, křestní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí, kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím se šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hrou na housle, za B lovem v zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No, já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hrou na housle.
1: Ano.
0: Dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Víte, někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jak si ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky. Zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Silnice mezi Lovečkovicemi a Úštěkem se ode dneška na měsíc uzavře. Českolipská bazilika Všech svatých zve na letní prohlídky. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 11 motorkářů. Výstraha před nebezpečím vzniku požáru platí i nadále, je také před vysokými teplotami. Dnes čekáme teploty do 36 stupňů a většinou polojasnou oblohu. Dobré pondělní dopoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Řidiči se ode dneška musí připravit na dopravní omezení na silnici mezi Lovečkovicemi a Úštěkem. Kvůli plánovaným opravám budou autobusové linky číslo 632 a T32 vedené přes Liběšice.
2: Kvůli prodloužení jízdní doby autobusů se mění i časy odjezdů z náhradních zastávek v Srdově a v Úštěku na Předměstí. Výlukový jízdní řád najdou cestující také na internetových stránkách města. Uzavírka potrvá do 10. září. Z Úštěka Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: V České Lípě si dnes zájemci budou moci prohlédnout baziliku Všech svatých. Přístupná bude zdarma od 11 do 17 hodin. Bazilika původně sloužila jako klášterní kostel augustiniánského řádu, který do České Lípy přišel v roce 1624. Prohlídka je součástí letního programu města. Zve na něj Denisa Lebedová z Městského informačního centra.
3: Samozřejmě bych pozvala na léto na Vodním hradě Lipí, kde se návštěvníci můžou těšit na letní kino, můžou se těšit na divadlo, pohádky pro děti, na řemeslné workshopy.
0: Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Neznámí pachatelé zastřelili u nádraží v centru Berlína 30-letého muže. Na síti X o tom informovala policie německého hlavního města. Střelbě podle ní předcházela hádka a pachatelé jsou na útěku. Incident se odehrál před stanicí Zoologická zahrada, která je jedním z nejrušnějších dopravních uzlů v berlínském centru. Agentura DPO uvedla, že případů násilné kriminality s použitím střelných zbraní v poslední době ve 4milionové metropoli výrazně přibylo.
1: Počasí.
0: Meteorologové na severu Čech dál varují před nebezpečím vzniku požáru, taky před vysokými teplotami. Ty dnes vyšplhají až k 36 stupňům, maxima na horách do 30 a bude většinou polojasno, přechodně oblačno a k večeru očekáváme i přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Malé Hradební v Ústí nad Labem čekejte silný provoz. Po střetu rovnou 4 osobních aut. Bouralo se taky u Malého Března na Ústecku na silnici 261. Jsou tam policisté a hasiči. Mezi Hamrem na Jezeře a Stráží pod Ralskem na Českolipsku na silnici 278 srazilo před hodinou osobní auto zvěř a v Březenecké ulici v Chomutově je taky nehoda. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné pondělní dopoledne. Jsem ráda, že ho opět trávíte s Českým rozhlasem Sever. Dopolední expres právě začíná a my se v téhle hodině podíváme třeba do Libořic na Žatecku. Zvonář tam přivezl zvon, kterému požehná arcibiskup Přibyl. Libořický spolek Libobel se věnuje akcím na podporu soužití v obci. Lidé ze spolku objevili při přípravě setkání s potomky odsunutých obyvatel fotografie, kde byl na věži kostela právě zvon. Dosáhli toho, že chybějící zvon je tedy hotový a na celý příběh si počkejte při písničkách, které nestárnou. Třeba od Pavla Bobka nebo Heleny Vondráčkové. Hezký poslech.
1: Dopolední expres s Evou Bucharovou.

0: Dopolední Express pokračuje dál a s dalším dílem seriálu Českého rozhlasu Sever o slavných Severočeších se s Milanem Knotkem tentokrát podíváme do světa filmu.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi nejvýznamnější evropské filmové režiséry meziválečného období patří Georg Wilhelm Pabst, který se narodil v roce 1885 v Roudnici nad Labem. Pabstova rodina se brzy přestěhovala do Vídně. Kariéru začínal jako herec ve Švýcarsku. Nějakou dobu působil i v New Yorku. Ve Francii byl po vypuknutí první světové války internován v zajateckém táboře. Pak se vrátil do Vídně. Působil jako režisér v avantgardním divadle Neue Wiener Bühne. První samostatný film Poklad natočil jako režisér v roce 1923. Následoval snímek Hraběnka Donnelly. Sociální drama Ulička, kde není radosti, s Gretou Garbo v hlavní roli, pak vešlo do dějin jako jeden z klíčových filmů němé kinematografie. Úspěchy měly i jeho další počiny Pandořina skřínka, Bílé peklo nebo Deník ztracené dívky. První zvukový film Na západní frontě 1918 natočil v roce 1930. Ve 30. letech pracovala hlavně ve Francii a Hollywoodu. Několik snímků vytvořil v době druhé světové války také na Barrandově. Jeho bratrancem z druhého kolena byl filmový producent Miloš Havel. Georg Wilhelm Pabst režíroval po válce v Rakousku, Itálii a Německu. Úspěchy z přelomu 20. a 30. let ale už nezopakoval. Zemřel v roce 1967. Podle filmových historiků a kritiků jeho práce významně ovlivnila vývoj realistického filmu i psychologického dramatu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: S dalším dílem turistického seriálu Českého rozhlasu Sever křížem krajem si dneska vyjdeme od Labe nahoru do Českého středohoří hned na několik vyhlídek.
2: Chci vám ukázat novou vyhlídku nad Povrly Roztoky na Ústecku, kterou tam někdo zbudoval a nazval Veruščina vyhlídka. Dnešní cesta je pro zdatnější a dobrodružnější povahy. Jdeme totiž starou úvozovou cestou z Povrlů Roztok. Začínáme u chátrajícího kostela narození svatého Jana Křtitele v Roztokách. Na jeho rozpadající se zahrádce si můžete vyfotit sochu anděla na hromadě kamení, která asi bývala zítkou. Starou lesní zapomenutou úvozovou cestu z Roztok směr Bradlo lemují strouchnivělé posedy a zbytky kamenného stavení jakési zaniklé osady. Když se vymotáte z lesa, narazíte na žlutou a po chvíli na modrou a ty už vás bezpečně dovedou k vrcholům dnešního výletu. Na vyhlídku Berglinkope s výškou 436 metrů nad mořem, na Bradlo s výškou 450 metrů a na sousední novou Veruščinou vyhlídku s ukazatelem a lavičkou, a to vše ve výšce 440 metrů nad mořem. Pokud nemáte závratě, klidně se na lavičku na samém okraji strže posaďte a kochejte se výhledem do Labského údolí. Po odpočinku sejděte bezpečně po modré do Povrlů na vlak, anebo to vemte do Povrlů neznačenou cestou přes Spálený vrch a vyhlídkové místo Březový vrch. Pohled na řeku Labe s loděmi a koleje s vláčky po obou stranách řeky a na silnice s auty máte ze všech dnešních vyhlídek jako na dětské hračky.
0: Dopolední Express s Evou Bucharovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už jste o tom určitě z Českého rozhlasu Sever slyšeli, že kostel na nebevzetí Panny Marie v Libořicích dostane nový zvon. Slavnostně odhalen bude i s požehnáním v sobotu. Do Libořic už ho zvonař přivezl a je tam teď i náš severočeský stopař Robin Rerich. Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Já jsem teď měl možnost se na chvíli dostat do kostela, kde je zvon smíření svatého Jana Nepomuckého už vystavený a čeká na odhalení. Běžně tam teď přístup nikdo nemá. Zvonař Rudolf Manoušek přivezl 70-kilový zvon z Holandska už ve čtvrtek v podvečer. A to slavnostní odhalení, které se chystá na sobotu, už je skoro do posledního detailu připravené.
1: Kostel v Libořicích bez zvonu tedy nebyl. Jaká je celá ta historie?
2: Původně měl kostel tři zvony, letos je to právě 100 let od vyzvednutí toho největšího, zhruba 200-kilového. Ve věži byl ještě jeden menší, 70-kilový, podle toho je i ten nový, a pak zvonek, který zvonil jako umíráček. Za války ale nacisti zvony rozstavili na zbraně. Před třemi lety se tady dal dohromady spolek, který chtěl v té době uspořádat oslavy 690 let od založení obce. Z archivních dokumentů zjistili, že kdysi na kostele byly právě tři zvony, a podle toho si dali za úkol kostel znovu rozezvonit a i spolek pojmenovali Libobel s Libořické zvony. Ve sbírce se jim podařilo za účasti obce, Libešické farnosti, drobných i větších dárců a nadačních fondů získat 170 tisíc korun na pořízení alespoň jednoho zvonu.
1: A kdy se tedy tento zvon rozezní?
2: Na sobotní odhalení a požehnání dorazí i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Ještě jako litoměřický biskup vyhlásil rok 2026 rokem smíření. Podle toho má zvon i jméno. A tenkrát biskup přislíbil i účast. A hlas zvonu uslyší lidé už při té první mši. Je to ale nahrávka, která bude přes zvukovou aparaturu znít z věže kostela. Věž totiž není v dobrém stavu a zvon tam zatím viset nemůže. Oprava věže tak bude dalším velkým úkolem Libešické farnosti.
1: To zjistil náš severočeský stopař Robin Rerich v Liběšicích. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Dnešní Babské rady vás v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever přesvědčí o tom, že i v našich končinách stojí za to pěstovat opunciji. Není to totiž zdaleka jen ozdobný kaktus. Dají se z něj dělat saláty i čaje.
1: Babské rady.
2: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazu vzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je pondělí 10. srpna a co se děje zajímavého v Ústeckém kraji právě při pondělku? To už se tradičně dozvíme od Slávky Brádlové. Slávko, hezký den.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Nevím, Evi, jestli věříš na padající hvězdy, když ji vidíš, má se
0: samozřejmě.
1: Tak v tom případě ti doporučuju dnes návštěvu Gerstnerovy hvězdárny v Chomutově, protože od 21 hodin tam bude veřejné pozorování meteorického roje Perseidy. A těch hvězd tedy padá tolik, že opravdu alespoň do jedné by se mohla trefit. Není potřeba žádný dalekohled, je to opravdu viditelné pouhým okem a já bych řekla, že tedy bude snad i dnes přát počasí, že nebude zataženo, ale kdyby čistě náhodou bylo, tak Perseidy můžete na Chomutovské hvězdárně pozorovat až do 16. srpna. No a pak bych pozvala do muzea města Duchcova. Tam mají krásnou výstavu Porcelán Royal Dux a já si myslím, že kdo zná produkci té duchcovské manufaktury, tak ví, že se jedná o překrásné figurky, ať už podle starých vzorů, anebo zase úplně nový design. Pak bych pozvala do Dolní Chřibské, do infocentra, které sídlí v bývalé hájovně na Saule. No a tajemství Ferdinanda Náhlíka, to je tedy obsah té nové expozice. Takže návštěvník se dozví, jak vypadaly lesy Českého Švýcarska před více než stovkou let, jak souvisejí rozhodnutí lidí v té době s tím, co se v Národním parku odehrává dneska. No a v tom informačním středisku si teď můžete prohlédnout rekonstrukci pracovny lesního adjunkta Ferdinanda Náhlíka, včetně veškerého vybavení, které potřeboval pro svoji práci pro knížecí rod Kinských.
0: Ano, Dolní Chřibská, píšu si.
1: Určitě, myslím si, tip na výlet jako krásný. Dělaný. A pozor, ono nejde jenom o nějakou statickou výstavu, je to taková živá, hravá expozice a zve k objevování zejména rodiny s dětmi. Takže dají se předpokládat nějaké hrátky a všelijaké špumpnákle. No a poslední pozvánka, to je pozvánka do botanické zahrady v Teplicích. Po celý den je tam výstava fotografií Jiřího Rajsiga Himalaj skrze ráj. Tak já myslím, že jsme toho nabídli dost a zase zítra.
0: Nabídli dost a nabídneme ještě víc za hodinu květákovou polévku se Slávkou Brádlovou, za hodinu naslyšenou.
1: Hezký den.

0: nocí.
1: Divokej byl chvilinku před 11. hodinou v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. A Jana Moravcová už pro vás chystá další zprávy, ve kterých kromě jiného uslyšíte o tom, že po odstávce se v Litoměřicích opět otevřel plavecký bazén. Tak si počkejte při muzice na podrobnosti.

0: Že konečně.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Po odstávce se v Litoměřicích opět otevřel plavecký bazén. Krupské děti ze znevýhodněného prostředí se dostanou zdarma na tábor. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji zůstává nejvyšší v zemi. Dnes čekáme horko odpoledne k večeru s bouřkou, teploty do 36 stupňů. Krásné pondělní dopoledne zprávy a Jana Moravcová. V Litoměřicích se veřejnosti po více jak měsíční odstávce otevřel plavecký bazén. Opravy se týkaly například strojovny, kde jsou nové bojlery a další technologie. A změny návštěvníci poznají i v zázemí bazénu. Podrobnosti z místa má Lucie Hejzlová.
5: Bazén se lidem otevřel zhruba před hodinou. Velká část těch oprav se týkala strojovny. Podle ředitele městských sportovních zařízení Jana Fischery se tu měnily třeba bojlery, nová je i úpravna vody pro vyvíječ páry. Ta má za úkol změkčovat tvrdou vodu a snížit množství poruch, které dříve návštěvníci možná zaznamenali. Jen ve strojovně stály ty opravy 2 miliony korun a do konce roku přibude ještě další investice za milion, a to za akumulační nádrž na vodu. Drobnější opravy se pak týkaly například výmalby sprch nebo nových toalet. Ty budou v bazénu nově fungovat nejen pro plavce, ale i pro širokou veřejnost. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Město Krupka pořádá bezplatné příměstské tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové jsou určené hlavně pro žáky krupských škol z 2. až 7. třídy. Konají se ve 2 5denních turnusech ve 2. polovině srpna. Kapacita je vždy 30 dětí. Termín pro podání přihlášky je do 13. srpna.
6: Zázemí má příměstský tábor ve škole v Krupce Maršově v ulici Karla Čapka. Program je připravený od 8 do 14 hodin a účastníci mají všechno zdarma. Město hradí veškeré aktivity, dopravu na výlety i každodenní teplý oběd ve školní jídelně. Rodiče můžou hlásit děti na celý týden nebo jen na vybrané dny. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červenci vzrostla o 0,1 procentního bodu na 7,3%. Dál je nejvyšší v České republice. Práci si tu hledalo přes 40 tisíc lidí. Nezaměstnanost v celém Česku v červenci stoupla na 5%. To je o 0,2 procentního bodu víc než v červnu, údaje zveřejnil Úřad práce. Jeden člověk dopoledne zemřel v pražských Stodůlkách poté, co tam při tlakové zkoušce prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom policisté a záchranáři. Další dva lidi jsou zranění, jeden z nich je ve velmi vážném stavu. Neštěstí se stalo v ulici U jezera. Podrobnosti zjišťujeme.
3: Počasí.
4: Platnosti zůstává na severu Čech výstraha meteorologů před požáry, taky před vysokými teplotami. Bude horko odpoledne k večeru i s bouřkou, teploty do 36 stupňů, maxima do 30.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Chudeřicík v Bílině na Teplicku na silnici 1/13 havarovala dvě osobní auta, bouralo se taky v Chomutově, ulici Březenecká. Místo je částečně průjezdné, vyšetřuje tam policie a nehodu 4 osobních aut čekejte v centru Ústí nad Labem v Malé Hradební. I tam je silný provoz, tak se obrňte trpělivostí. I dál šťastnou cestu a pěkné pondělní dopoledne s námi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever i dál. Teď je po 11. a to znamená, že za chvilinku už přivítáme hosta dopoledního expresu. A dneska to bude opět počase lektorka kurzu italského vaření Petra Orlej Adamcová. Dneska probereme zálivky, tak se těšte na italské míchání a kdybyste měli jakoukoliv otázku, tak klidně zavolejte 475 212 212.
3: Dopolední expres s Evou Bucharovou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: A dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje dál už s naším hostem, kterým je opět po čase lektorka kurzu italského vaření Petra Orlej Adamcová. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Tak my jsme, co si vzpomínáme, minule vařili těstoviny, dělali jsme pesto bazalkové, vařili jsme i těstoviny tak trošku netradičně společně s vařeným bramborem a s zelenými
2: fazolkami. Ano. To je přesně s tím pestem, to je ten recept, ano?
1: Ano, upozorňovali jsme taky na nějaké chyby třeba, které Češi dělají při vaření těstovin, že třeba zbytečně přidávají olej nebo zbytečně cedí ty těstoviny.
2: Prolívají. Studenou vodou třeba, tak. Což se nedělá.
1: To bylo na úvod takové malé opáčko, ale ano. Máme dneska další téma s Petrou a to jsou zálivky. Zálivky na všechno možné, to za chvilku uslyšíte. A začneme hnedka takovou představou nebo mýtem o tom, co je to italská zálivka. Vlastně, když si to takhle řekneme v Česku, co si pod tím takový Čech představí, jakou máte zkušenost?
2: Prakticky, když v Čechách jdete do supermarketu, tak najdete lahvičku, na které je napsáno italský dressing a ten v Itálii prakticky neexistuje. Řekněme, že takové ty připravené dressingy krémové jsou spíš zahraniční představou o italské kuchyni, ale Italové absolutně na čerstvou nebo dehydrovanou zeleninu nedávají nic jiného než kvalitní ingredience, jakožto olivový olej, ocet a sůl.
1: Olivový olej, ocet a nebo citronová šťáva.
2: Nebo citron. Musí tam být ta kyselá složka.
1: A to jsme zase u toho, jak už jsme se tady dříve i zmiňovali, že vlastně v té italské kuchyni ta jednoduchost dělá tu krásu. A u těch zálivek to teda platí taky, ta jednoduchost.
2: Ano, přesně tak, protože vlastně když vy máte kvalitní pokrm, ať už to je maso, ryba nebo nějaká dobrá, výborná zelenina, tak v Itálii se vlastně nechce přehlušit tu chuť té ingredience, ale naopak ji zvýraznit nebo podpořit. A to se právě dosáhne jedině solí, kvalitním olivovým olejem, maximálně nějakou bylinkou, to možná si řekneme za chvíli ještě, že jo.
1: Dobrá, vy jste mi teď vlastně připomněla, že jsem někde slyšela, že když je vynikající ryba, takže dávat na ní citron je vlastně chyba.
2: Úplně ne. Ona taky potřebuje trošičku nějakou tu kyselost, jo, ale v podstatě, když vy si upečete pražmu normálně v troubě a dáte tam ať už pomerančovou nebo citronovou šťávu nebo plátky citronu na ní, tak když to upečete a začnete to konzumovat, tak vlastně zjistíte, že to kyselí tam vůbec necítíte.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Dobrá, pojďme zpátky k našim zálivkám. Takže Italové si nekupují lahvičku Italian dressing, jak to teda dělají?
2: Ano, nekupují.
1: Nebo vlastně, co jsme tady ještě neřekli, nebo zmínili ty bylinky.
2: Ano.
1: Ty bylinky, jestli budeme konkrétní v těch bylinkách, příklady třeba nějaké.
2: Takže, jak jsme řekli, do salátu jedině olivový olej, kvalitní extrapanenský sůl a ocet nebo citron. Co se týče ryb, tak na ryby je ideální ještě nasekaná petrželka a když tak nakrojený česnek. A vlastně ten základ oliváč, sůl, plus třeba pepř a nasekaný rozmarín nebo třeba bobkový list se dává na maso. Jo, do těch ryb eventuálně se může dát ještě tymián. Taky celkem se liší vlastně způsoby přípravy podle regionu.
1: No právě, takže to není vlastně jako jenom podle chutě každého, ale vlastně i podle té oblasti.
2: Ano, protože co tam roste nejvíc, že jo, třeba na Sicílii do rečatového salátu vám vždycky dají výborný oregano, ale zase tam nemusí být třeba ten ocet. Jo, že tam je opravdu jenom sůl, oregano a olivový olej.
1: Tak my jsme začali italské vaření dneska zálivkami a budeme v tom s naším hostem i pokračovat. Jaká zálivka se třeba dává opravdu jenom na ten salát zeleninový. Tak to ještě upřesníme po písničce, protože naším hostem je i dál lektorka kurzu italského vaření Petra Orlej Adamcová.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje s naším hostem, kterým je lektorka kurzu italského vaření Petra Orlej Adamcová. Naším dnešním tématem jsou zálivky a moje další otázka je, používá se zálivka tedy, jak to každého hned jako prvně napadne, jenom na salát?
2: Samozřejmě, že ne. Podobným způsobem můžeme ochutit také grilovanou nebo pečenou zeleninu, nebo třeba ryby na grilu, nebo grilované maso. Na zeleninu většinou se používá olivový olej, citron a ocet, nebo ocet a třeba nějaké bylinky. Co se týká právě té dehydrované zeleniny na pánvi, protože Italové nesmaží zeleninu povětšinou, aby to nebylo těžké a tak dále, takže jenom dají na sucho vlastně třeba cuketu na plátky nebo lilek na plátky. Ta zeleninka se dá normálně jenom na pánev, na sucho, opeče se, vlastně dehydruje se, usuší se jakoby a potom se jenom pomaže tím olivovým olejem s nasekanou petrželkou a nakrojeným česnekem a solí. A to je úplně všechno. Jo, a ono vlastně, kdyby jsme nejdřív na tu pánev dali ten olej a pak to začali tepelně upravovat, tak za prvý ten olej se znehodnotí. Jo, ty jeho propriety, které jsou zdraví a prospěšný vlastně lidskému zdraví, tak by se tam totálně znehodnotily. Takže proto Italové nesmaží, ale dehydrují a potom tam dávají ten čerstvý, výborný a hlavně teda kvalitní olivový olej a další věc.
1: A to je právě možná novinka pro naše posluchače, protože si myslím, že v našich kuchyních a v našich restauracích se právě spíš smaží, anebo i když se třeba griluje, tak už se to předem důkladně promastí nějakou tou olejovou a hodně okořeněnou zálivkou.
2: No, je to možný a je to škoda, si myslím, protože když člověk používá těch ingrediencí příliš, tak to nemá nic společného s italskou kuchyní. Jako třeba, jo, člověk se řekne, udělám si zálivku. Dám tam hořčici a med a tam tu bylinku, tuto bylinku a všechno to smíchám dohromady a nakonec vlastně člověk ani necítí chuť toho pokrmu. Jo, když to v Itálii je důležitý podpořit a zvýraznit chuť daného jídla, které zrovna máme na talíři.
1: Tak takhle to tedy bylo s tou čerstvou rybou tam u moře u rybáře, který ji v noci ulovil, on ji ogriloval a vlastně k tomu nám do mističky dal právě tu zálivku. To byl ten olej, česnek, sůl
2: a petrželka.
1: A nějaká něco zeleného a pravděpodobně petrželka. A možná kousek citronu někde, že by...
2: Je to možný. Na rybku se to hodí.
1: Takže to tam bylo právě v těch vaničkách a takhle se to takhle dělá, takhle je to dobré. Mm-hmm. Aby ta ryba nebyla prostě nasáklá vlastně tou masnotou.
2: Ano, určitě.
1: No a kromě té zálivky, o které tady mluvíme vlastně pořád do kolečka, to znamená, je to ten olej, ta sůl, ten citron a nějaká... ta zelená bylinka. Je tam nějaký postup, jak se to smíchá správně?
2: Určitě, když máte čerstvý zeleninový salát, tak kdybyste tam nejdřív dali olej, tak vlastně ocet už by, nebo citron by už stekl vlastně na spodek, jo? Takže nejdřív musíme dát ocet,
1: do mističky
2: sůl.
1: Ocet.
2: Ne, do mističky. Rovnou na tu zeleninu právě, že?
1: Rovnou.
2: Jo, nedělá se zálivka, jak jsme zvyklí zkrátka našlehat, rozmíchat. Italové si dají do mísy salát,
1: ano.
2: Pak tam nalejou trochu octa, soli, promíchají, olivový olej promíchají a je to hotový. A většinou se to dělá těsně před podáváním, protože jinak ta sůl a ten ocet z té zeleniny vlastně vytáhnou vodu a pak to plave. Jo, takže neexistuje ještě třeba, jak Češi občas...
1: Promačkat.
2: Neexistuje, absolutně ne, protože to je škoda, že jo, tam jsou veškeré vitamíny, ta křupavost vlastně jde pryč.
1: A vážně ocet? Nebo nějaký speciální ocet?
2: Takhle do salátu normálně se dává běžně ocet vinný, ať už teda bílý nebo červený, ale může se tam dát i aceto balsamico, IGP, což je ten, co se běžně používá v zálivkách na saláty. Ale balsamico není jako balsamico, takže já bych vám ráda ještě popovídala o balsamico jako takovém, protože neexistuje jenom jeden druh.
1: Balsamico je velmi speciální téma a my si ho necháme po písničce v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje dál s naším hostem Petrou Orlej Adamcovou. Povídáme si o italském vaření a dneska máme speciální téma a jsou to italské zálivky. Je jejíž součástí, může být balsamico, takové zálivky?
2: Samozřejmě. Samozřejmě, ač je to balsamico, ale má vlastně dva odlišné druhy. Jo, my to balsamico, které my běžně tady v Čechách koupíme a dá se, jo, má taky různé ceny a tak dále, protože může být starší, může být mladší a tak dále, ale v podstatě to je to, které se používá na saláty a vlastně je to...
1: Může být třeba hustší, může být řídčí, může být mladší, může být starší.
2: Tady ten v podstatě je většinou řídčí, ale je to mix vlastně vařeného moštu, vinného octa a někdy v té receptuře je povolen i karamel, aby vlastně stmavil tu hmotu. A jsou to octy, které můžou být od 100 korun do, já nevím, třeba 400 korun, ale nejsou to žádné jako velikánské
1: cifry. Sumy, ano, a je to prostě tak. Ocet balsamico, takhle to koupíme, ano, v tom krámě, ano, ocet balsamico.
2: Když to existuje i, ač je to balsamico tradicionale, což je tradiční DOP, jo, že to opravdu je z té lokality, je to certifikovaný. A to je prakticky jenom stařený vařený mošt.
1: Co tam chybí?
2: Úplně všechny ty ostatní ingredience.
1: Je to ten mošt jenom, stařený mošt.
2: Ano, rozdíl je ten, že v podstatě stárne minimálně 12 let a až 25 let. A v podstatě ta redukce je jenom odpařováním. Vůbec se, jo, potom když zraje, tak se odpařuje jenom jako přirozeně a ne zahříváním. Takže opravdu z velkého demižonu nakonec zbyde půl litru. A proto taky stojí...
1: Víc peněz.
2: Ano. Hmm. 100 ml lahvička může stát od 100 euro nahoru.
1: No ale představuju si tu chuť takovou jako plnější, hutnější a tím pádem to použití si představuju, že to bude po kapkách a ne po nějakém stříkání nebo cákání, ano, do celé
2: tak,
1: mísy.
2: Přesně tak. Ten se totiž nepoužívá na saláty. Je to v podstatě spíš taková gourmet tečka třeba na jahodu nebo na kus parmigiano reggiano, samozřejmě kvalitního, protože nemá smysl to dávat na nějaký běžný sýry, které jsou i málo stařený a tak. Ale třeba jako ve špičkových restauracích v Itálii vám to jde třeba i na vanilkovou zmrzlinu. Ale opravdu dvě kapky a ono to tomu vlastně dodá takovou tu neuvěřitelnou chuť.
1: A když se vrátíme k tomu běžnému balsamicu, které můžeme použít do salátu, tak jakým způsobem to správně použít to balsamico?
2: Místo toho vinného octa normálně do zálivky, takže salátová mísa, vevnitř křupavý salátek, dáme tam ocet, sůl, zamícháme.
1: Dáme tam balsamico,
2: ano.
1: Sůl, já to pořád potřebuji zopakovat, ten postup správný, aby jsme to neskazili, ten
2: ano,
1: salát.
2: No tak nejdřív určitě ocet a sůl, aby vlastně pokryl tu plochu toho salátu a potom se tam dává olivový olej, aby vlastně uzavřel tu chuť a doplnil samozřejmě.
1: Tak my si o těch olivových olejích taky s Petrou někdy v budoucnosti detailněji popovídáme. To bude taky velké téma. Ale ještě na závěr našeho povídání si opravdu zavaříme, trošku si zamícháme nějaký ty salátky.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: A ještě chvíli bude hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever Petra Orlej Adamcová, která dlouho žila v Itálii a hodně se tam toho naučila. A my jsme z toho hodně pro dnešek vybrali pouze zálivky. Takže znova si teď něco uvaříme, umícháme, možná ani míchat nebudeme, budeme jenom přidávat. Pro dnešek žádnou majonézu, žádnou smetanu, žádné italské dressingy z obchodu, ale budeme opravdu tak, jako v Itálii se to dělá. A začneme listovým salátem. Takže co na něj dáme?
2: Takže listový salát dáme do mísy, dáme na něj špetku soli, trochu víc octa a potom olivový olej, samozřejmě kvalitní olivový olej, a to úplně stačí.
1: A kdyby to někomu nestačilo, tak čím se ještě to dá vylepšit?
2: Já si myslím, že...
1: Petrželkou.
2: Ale u nás v penzionu všichni, kdo ochutnají salát, který jsem připravila já, tak mi říkají, co tam dáváš?
1: Nic. Skoro.
2: Jo, protože vynikne chuť toho salátu a to je důležitý. Důležitý je mít základní ingredienci dobrou, nebo výbornou, pardon, a potom vlastně jenom zvýraznit chuť tou kvalitní, ale úplně jednoduchou zálivkou.
1: Dobrá, takže další zálivka na ryby a zeleninu. Salát listový máme za sebou.
2: Ano, takže do mističky si dáme kvalitní olivový olej, nasekanou petrželku, hladkolistou, to je taky důležitý. Dáme tam nakrojený česnek a trochu soli.
1: Co, citron?
2: Pořádně to zamícháme. Citron já nedávám rovnou do toho oleje, i když se může, ale já si myslím, že ten citron by trošičku zareagoval s tou petrželkou a ještě by z ní jako vytáhl příliš té vody. Jo, takže já citron dávám rovnou na tu rybu. A hlavně to se dává jenom na rybu a na tu zeleninu se ten citron vůbec nedává. Jo, takže vlastně to jsou dvě odlišné zálivky. Když se dělá na rybu, ano, citron se může dát, anebo pokapat rovnou rybu a potom tam dát ten olejíček s tou nasekanou petrželkou a nakrojeným česnekem. Samozřejmě, komu chutná hodně česnek, tak ho tam klidně může prolisovat. Ale v podstatě je hodně lidí, kteří mají problémy třeba s trávením nebo jo, se žlučníkem a tak dále. Říkají mi, ne, já ten česnek, a říkám, neboj se, je tam jenom silice z česneku, který je nakrojený, já ho pak vyndám a uvidíš, že ucítíš lehkou chuť česnekovou, nepřekryje to tu chuť té ryby, což my nechceme, že jo? A v podstatě oni cítí tu chuť, vědí, že vlastně česnek můžou, ale nemůžou ho v celku, takže já ho většinou vlastně do těch zálivek nadávám. Mm-hmm.
1: Tak a ještě nám tady zbývá jedna zálivka a to je na maso. Mm-hmm.
2: Zálivka na maso je v podstatě taky jenom olivový olej, když děláte grilovaný biftek. Je tam olivový olej, trochu soli, nasekaný rozmarín a třeba natržený čerstvý bobkový list. Jo, zase, ze kterého teče jenom vlastně ta silice, ovoní krásně ten olejíček a potom se to jenom vlastně pokape, to hotový maso, ten hotový biftek, nebo třeba když se dělá tagliata z vysokého roštěnce, tak to je úplně, úplně výborná věc. A vlastně nakonec na to maso se dá jenom trochu soli, pepře a tady ta zálivka s těma bylinkama a to úplně stačí.
1: A tady u té zálivky na to maso jsem nějak přeslechla trošku toho octa nebo trošku toho...
2: Ne, absolutně nic.
1: Nepatří tam?
2: Ne, tam nepatří to kyselí.
1: Mm-hmm. Takže jenom olej, sůl a ta bylinka, jo? Ten mm-hmm. rozmarín nebo ten bobkový list.
2: Určitě. Třeba ano, dáváme, když se dělá třeba vitelotonáto, o tom jsme se tady bavili minule, tak když se dělá nářez, ale za studena, jo, ne na teplej biftek, tak když se dělá nářez, ať už je to třeba anglický roast beef nebo právě to telecí nářez, tak tam se ten citron dává. Jo, to vlastně pomůže dochutit úplně rozzáří tu čerstvost toho letního pokrmu. Takže určitě tam ano, pepř, sůl, olivový olej a pár kapek citrónu, ale určitě jenom na studený předkrmy nebo takhle.
1: Tak další italské vaření zase někdy příště. Pro dnešek děkujeme za návštěvu. Naším hostem byla Petra Orlej Adamcová a děkujeme za recepty taky. Naschledanou.
2: Já děkuju. Naschledanou.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás na Českém rozhlase Sever vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. Tady je malá ochutnávka.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: Ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dneska po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tedy tentokrát emeritní sládek Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: pondělním dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever chybí už jen jediná věc a to je vaření se Slávkou. Tak jdeme si připravit něco dobrého z květáku.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Zahajujeme týden ve znamení květáku. Opravdu od pondělka do pátku to budou recepty jenom z květáku. Tak dnes si dáme květákovou polévku. Bude nám stačit třeba polovina toho květáku, případně od krojky z květáku, který budeme krájet na plátky pro snadnější obalování a smažení, ale o tom později. Tak k té polovině květáku ještě budeme potřebovat jednu malou cibuli, případně jednu brambůrku na zahuštění, asi dvě lžíce másla nebo oleje, sůl, muškátový květ nebo oříšek a případně trochu pepře. A ještě pro ty, kteří mají rádi polévky hutnější, šálek smetany. Na tuku osmahneme nakrájenou cibuli, pak přidáme nakrájený květák a bramboru, osmahneme a zalijeme vodou nebo zeleninovým vývarem, asi tak 3/4 litru by toho mělo být. Vývar už většinou není potřeba dosolovat, ale přidáme koření, špetku muškátového květu nebo pár strouhnutí muškátového oříšku, no a pro ty, kteří mají rádi výrazné chutě, tak ještě trochu pepře. Vaříme do změknutí zeleniny asi tak 1/4 hodinku, zeleninu pak rozmačkáme nebo rozmixujeme, podle chuti můžeme ještě zjemnit smetanou a na talíři doplníme nasekanou pažitkou. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Půdní sucho se v Česku kvůli horku dál zhoršuje. Ústecký zubař, který zneužíval fotky svých pacientek k výrobě dětské pornografie, podle zjištění Radiožurnálu nyní pracuje v jiné zubní ordinaci. Jablonecká Pražská ulice je ode dneška opět neprůjezdná. Převládá jasno až polojasno a během odpoledne bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme do 36 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty můžou znovu dosahovat až 35 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradníčka výjimečné až extrémní sucho už teď zasahuje 40% území.
4: To očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné. Pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo, jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
3: Odsouzený zubař Petr Vinč, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a jejich fotky zneužíval k výrobě dětské pornografie, nyní pracuje v jiné ordinaci. Radiožurnál zjistil, že svoji ordinaci v Ústí nad Labem zavřel, protože nesmí podnikat. Podle rozsudku ale s dětmi dál může pracovat. To se nelíbí ministrovi spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO, který chce rozhodnutí soudu prověřit. Zubař nechtěl svůj případ komentovat. U soudu se ale k výrobě citlivých fotek přiznal a tvrdil, že snímky dál nešířil. Soud mu uložil podmínku. V Jablonci nad Nisou dnes začalo další omezení v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Ulice bude až do 11. září kompletně uzavřená mezi křižovatkami s ulicemi v Aleji a Revoluční. Pak se uzavírka přesune mezi křižovatky s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá až do konce října. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara se omezení dotkne i autobusových linek 105 a 101. V noci se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. Dvě letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvková Českému rozhlasu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
5: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
2: Počasí.
3: Dnes očekáváme skoro jasno až polojasno, ale během odpoledne a večera bude přechodně až oblačno. Ojediněle se můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 630 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Litoměřicích v Revoluční ulici nedaleko odbočení k základní škole Havlíčkova se srazila dvě osobní auta a v Teplicích je kvůli stavebním pracem uzavřená Duchcovská ulice. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik písnička, která nestárne, to byly Darina Rolincová, Karel Gott a Zvonky štěstí. S vámi je Český rozhlas Sever a teď už také posloucháte polední písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den. A hned vám také prozradím kontakty k nám do studia. Tak ten první, ten kontakt, to je ten telefon důležitý, na který můžete volat. To číslo je 475 212 212 a jak je zvykem, o písničku si také můžete napsat buď SMS-kou na 90 011 04, tvar SMS-ky, první slovo zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu. A napsat si také můžete na e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a teď už tady mám nachystaný také jeden e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Pro mámu 2021 od skupiny Holky. Je to pro Antonii Gvozděvičovou ze Chřibské k 80. narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přeje Julča s rodinou ze Chřibské. My také a tady je skupina Holky.

0: Skupina Holky a Navčání, písnička pro mámu ve verzi z roku 2021. No ale pokračujeme dál, teď už také s prvním telefonátem po 12. hodině a první je na telefonu nachystaná, připravená paní Marcela z Ústí nad Labem Neštěmic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Miro, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuju, děkujeme.
1: Dneska jsem vybrala písničku, ale nechám ji jako překvapení.
0: Dobře, koho překvapíme?
1: Nejdřív zdravím vaši maminku.
0: Děkuju, děkuju.
1: Nemáte zač. A protože zítra má narozeniny paní Alena Matějková ze Železného Brodu, tak bychom jí chtěli s Radkem popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Jsou na zahradě, tak ať si to užívají.
0: Ano.
1: A pak 13. srpna mají svátek Alena, tak ještě k tomu svátku a ale mě do Stehelčevse.
0: Dobře.
1: Bych jí taky chtěla popřát všechno nejlepší k svátku.
0: My také tady jinak, samozřejmě.
1: Ano, a jinak zdravím všechny, s kým si necháváme hrát a pro ty lidi, kdo jim nenechá nikdo zahrát.
0: Tak i pro mě je tahle ta písnička, co jsme tady spolu nachystali a kterou určitě všichni poznají. Bude i pro vás, ať máte krásný celý týden a zase někdy u nás naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Já myslím, že jste všichni poznali, že to byla Zdena Lorencová, Jan Přeučil nám tam pěkně recitoval a byla to písnička Proč žiješ rád. No ale pojďme pokračovat dál v plnění vašich písničkových přání a po první posluchačce po 12. hodině už je na telefonu nachystaný první posluchač a tím je Pepa ze Štětí. Pepo, zdravím, vítám, dobrý den.
1: Já taky zdravím, Míro, zdravím vás do rádia, zdravím všechny posluchače nejlepšího rádia Petru. Písnička, na který jsme se dohodli, oznámíš jako obvykle ty.
0: Ano, jsem připraven.
1: Já upřesním, že přednostně je pro paní Andělku, pak pro dvě hadičky do Kralu nad Vltavou, pro kámoše Brdlího domšeného lázní a pro Pepu ze Štětí dvojku.
0: Dobře, tak jdeme na to. Zdravíme, já ještě prozradím, co jsme tam spolu nachystali. Jaromír Majer tady bude za malý okamžik s písničkou Malý přítel z města N. Pepo, až se hezky poslouchá a zase
1: jo,
0: někdy.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj a naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Další z písniček pro pěkné, teď už pomalu popoledne. To byl Jaromír Majer a Malý přítel z města N, ale písničky na přání pokračují. Pojďme se teď po telefonních linkách také vypravit do Benešova nebo k Benešovu nad Ploučnicí. Tam je nachystaná paní Marie, tedy je nachystaná u telefonu. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, děkuji za vlídnost a ochotu a prosila bych pro vás, celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače, písničku od Laďky Kozderkový, Hello Dolly.
0: Dáme ji tam, takže dobrý den Dali, Laďka Kozderková
1: tak,
0: a písnička díky. Je pro vás, ať se máte pěkně a naslyšenou.
1: Taky napodobně, naslyšenou.

0: Tolik tedy Laďka Kozderková, legendární to hrečka, také zpěvačka a legendární to skladba Hello Dolly. No ale pokračujeme po prvních telefonátech a před dalšími telefonáty. Tady mám teď nachystané také nějaké to čtení a jeden z vašich e-mailů. Hezké pondělí, dnes je světový den lvů, slunce je také ve znamení lva, tak mě napadá šláger Lion Sleeps Tonight. Všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům, Sylvie z Prahy. Silvo, i pro vás je tady teď anglická skupina Tight Fit.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Anglická skupina The Dyfed a The Lion Sleep Tonight. No ale pokračujeme v plnění písničkových přání. Pojďme se vrátit k telefonní lince číslo 475 212 212 a tohle číslo také vytočila a dotelefonovala se paní Dáša ze Smečná. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, a všem posluchačům. Moc si přeju písničku.
0: Jak jsme se domluvili, ano.
1: Dceru, která a vnouček Tobí sjíždějí řeku a aha, teď jsou v Horažďovicích do čtvrtka.
0: Ano.
1: A takže každý rok to sjíždějí, tak jim přejeme všichni to nejlepší. A vám taky do rádia. Vám taky a mamince.
0: Děkuju.
1: Hlavní věc, že všechno takhle zvládáme. A děkuju vám. A jste hodní všichni.
0: Děkujeme my. Vám také. A písnička, která se snad hodí, uvidíme ten text, slyšíme tedy, ta se jmenuje Na vodě a tady je Xindl X. Zase někdy, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, ano.

0: týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Boli tedy písnička, která nestárne z roku 1978, to byl Petr Rezek a Nejkrásnější déšť. No ale pojďme se dál také věnovat písničkám na přání. Další telefonát už je nachystaný. Ve vysílání vítám posluchačku Blanku, která nám tuším, že občas volá z Prahy, ale dneska z chaty, je tomu tak? Dobrý den.
1: Ano, ano.
0: Tak.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme.
1: Tady Blanka z Prahy, ale to od času na chalupě.
0: Zdravíme.
1: A chtěla bych zahrát písničku Krokodýlí slzy.
0: Ano.
1: Od Gustava Broma. Je to vzpomínka, kdy jsme chodívali na čaje.
0: Dobře.
1: Děkuju moc krát.
0: Tak,
1: děkuju.
0: Tak až se hezky vzpomíná, no a samozřejmě zase někdy, jak se podaří dovolat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Gustav Brown, Krokodýly slzy, písničky Dapčání s telefonem a provodu. Další telefonát už je připravený, ve vysílání vítám a paní Marii z Ústí nad Labem. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Marie. Já bych chtěla zahrát mojemu manželovi Do nebíčka a dětem, kteří mě moc po jeho smrti pomáhají. Štěpánce, Vlasíkovi a Honzíkovi.
0: A vybrali jsme písničku, ano, i pro vás Václava Neckáře a Lady Jane, to je myslím, že moc hezká. Tak zase někdy u nás a naslyšenou.
1: Naschledanou.

Václav Neckář a Lady Jane v písničkách na přání. Pojďme se ještě podívat alespoň na jednu SMSku. Prosím vás o písničku od Jana a Františka Nedvědů. Všechno nejlepší k 90. narozeninám panu Františku Kajzrovi z Chlumce od bratra z Kostomlad pod Řípem. Fando, vše nejlepší a

0: Prostě všechno nejlepší. Polední písničky na přání končí a ty další tady budou už po 18. hodině. Za chviličku vám přineseme aktuální zprávy a hned potom začíná pořad Osobnosti Česka. Hostem Oskara Hesse bude dnes emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. A u večerních písniček na přání se na vás po 18. hodině určitě těší Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes končí možnost doplňovat kandidátky na obecní zastupitele nebo měnit jejich pořadí. Policie stále pátrá po ztraceném mladíkovi na jezeře Most. Na pomoc znovu přijeli potápěči z Brna. Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. A převládá jasno až polojasno a během odpoledne bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme do 36 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. Pátrání po mladíkovi, který se v úterý minulý týden ztratil při bouři na jezeře Most, dál pokračuje. Informovala o tom policie. Jednoho ze dvou pohřešovaných policie našla minulý týden ve středu, druhého stále hledají. Do akce jsou zapojené záchranné složky z Ústeckého a Středočeského kraje. Dále se do pátrání znovu pustili potápěči z Brna se speciálním podvodním dronem. Policisté si vytvořili základnu mimo pláž. Návštěvníci proto mohou využívat lokalitu bez omezení. Nadace Euronisa připravuje 30. ročník benefiční aukce. Bude se konat 21. listopadu v kavárně Pošta v Liberci. Oznámila to projektová manažerka nadace Marie Veselá. Momentálně nadace oslovuje umělce a zároveň přijímá žádosti o nadační příspěvky, které je možné podávat do 25. září.
2: Výtěžek aukce si rozdělí neziskové organizace působící v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku. Euronisa v předchozích letech rozdělila dohromady 43 milionů korun. Asi polovinu z nich tvoří výtěžky z aukcí. Ty z posledních dvou ročníků byly rekordní. Dva týdny před aukcí bude výstava, na které budou k vidění všechna dražená díla. Z Liberce a na Podhorná Český rozhlas.
0: V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlištního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle Páralova románu Milenci a vrazi natočil v roce 2014 stejnojmenný film.
3: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme skoro jasno nebo polojasno, ale během odpoledne a večera bude přechodně až oblačno. Ojediněle se můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 33 až 36 stupni, na horách 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Žadci se v Obloukové ulici srazila dvě osobní auta a v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý a to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje.
2: Nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky jiných

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledujou teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom tak ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost, jo. Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna, jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla. I když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast tý hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červenci mírně vzrostla. Bez práce bylo přes 40 tisíc lidí. Policie neprokázala zavinění v případě požáru u muničního skladu na Litoměřicku. Světové oceány dosáhly v červenci nové nejvyšší průměrné teploty. A převládá jasno až polojasno a během odpoledne bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme do 36 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červenci mírně vzrostla. Dále je ze všech krajů v republice nejvyšší. Podíl lidí bez práce se zvýšil na 7,3%. Úřad práce evidoval přes 40 tisíc uchazečů. To je 380 víc než v červnu. Počet uchazečů vzrostl v 5 ze 7 okresů kraje. Pokles zaznamenali jen Teplice a Děčín.
2: Nejvyšší nezaměstnanost zůstává na Mostecku, kde dosáhla 10,2%. Nejnižší je na Litoměřicku s necelými 5%. Na jedno volné místo připadalo průměrně přes 7 uchazečů. Meziročně je v evidenci o více než 3000 lidí víc. Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
0: Policie neprokázala zavinění v případě požáru u Travčic na Litoměřicku, který se před rokem rozhořel nedaleko muničního skladu. Jak uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová, protože se neprokázala ani účast konkrétní osoby na jeho založení, policie případ odložila. Požár vznikl pravděpodobně vznícením staré munice v horku. Při požáru se nikdo nezranil. Kriminalisté zjišťovali, zda někdo v souvislosti nespáchal přečin obecného ohrožení z nedbalosti. Po 49-letém muži s násilnými sklony pátrá policie v Praze. V minulosti už schodil bez varování jinou osobu do kolejiště metra a nyní může být nebezpečný sobě i okolí. Lidé by se ho proto neměli snažit zadržet sami, upozorňuje pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.
3: Muž je hubené postavy, má tmavé dlouhé vlasy a vousy ostřihány na bradku a nosí brýle. Na sobě by měl mít světle modré triko s krátkým rukávem, tmavé kraťasy a páskové sandály. Dále. Informace o jeho pohybu oznamte na linku 158.
0: Světové oceány byly v červenci rekordně teplé. Vyplývá to z dat unijní klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala bez 0,4 stupňů Celsia. Pro daný měsíc jde o novou historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023. Copernicus upozorňuje, že ke zvlášť teplým patřily v minulém měsíci vody na pobřeží Atlantiku a v západním Středomoří.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme skoro jasno nebo polojasno, ale během odpoledne a večera bude přechodně až oblačno. Ojediněle se můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 33 až 36 stupni na horách 28 až 31 stupňů Celsia. V platnosti je také výstraha před vysokými teplotami a vznikem požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Žatci na křižovatce ulic Ujezu a Podměstí havarovalo osobní auto a v Mimoni je uzavřená Okrouhlická ulice. Dělníci od vjezdu do města až ke kruhové křižovatce s průtahem 268 pracují na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Horké, ale snad pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever přeji. Do znovu otevřeného plaveckého bazénu v Litoměřicích společně zamíříme v téhle vysílací hodině. A vzhledem k počasí je to směr a cíl, myslím, velmi dobrý. Pokračovat bude taky naše zámecké léto a přineseme i informace o pokračující rekonstrukci pražské ulice Jablonci nad Nisou. Písničky, které nestárnou, zaspívají Helena Vondráčková a Marika Gombitová, nejdřív ale skupina Opět a Radeček. Pěkné pondělní odpoledne s námi.
1: Pohodové odpoledne.

0: 14 minut po 14. doznívá píseň Mariky Kombitové Koloseum. Letošní zámecké léto vstupuje už do svého 7. týdne. Až do konce srpna vám budeme i dál představovat vybraná šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Kam se vydáme dnes, to nám poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažívá máme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zajdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky, takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Nad 30 se aktuálně pohybují teploty na většině míst na severu Čech. Letní počasí, které vyloženě láká k návštěvě nějakého bazénu. Samozřejmě, že v těchhle vedrech jsou v kurzu hlavně koupaliště. My se teď ale vypravíme do bazénu krytého. V Litoměřicích se totiž veřejnosti po víc než měsíc trvající odstávce znovu otevřel plavecký bazén. Jsou tam nové bojlery, přibyla i nová technologie na změkčení vody a změny návštěvníci poznají i v zázemí bazénu.
1: My spouštíme dneska 10. pondělí 10 hodin.
2: Vítá mě sympatická pokladní Olga Chocholová. Během odstávky tu podle ředitele městských sportovních zařízení Jana Fischery stihly všechny větší opravy.
3: To, co mělo být odstávku hotovo za ten měsíc, to znamená tady ta výměna těch bojlerů a opravy toho těch rozvodů, tak to je teď hotovo. To jsou, řekněme, 2 miliony za tady ty úpravy ve strojovně.
2: A nové jsou i další technologie.
3: Ta úpravna vody pro parní, pro vývěče páry, kdy prostě ta voda tady je tvrdá obecně, zanáší nám vývěče páry a pak ta pára pro ty lidi prostě několik dní třeba odstavená. To jsme teď změnili, nakoupili jsme úpravnu vody, takže by měla být voda měkčí, neměla by to tolik ničit.
2: Slyšíme tady pana dělat omítky.
4: Tady vlastně probíhají výměny futer ve všech vlastně dětských šatnách. Tam už to bylo takové nebezpečné a vorezlé, takže to jsme taky teď udělali.
2: Jan Fischera mě provází místy, kde se ještě teď dokončují drobnější opravy.
3: Původní tady záchodky, co jsou vlastně pro veřejnost u bufetu, tak ty jsme teď opravili, udělali jsme nové, tak a budou vlastně k dispozici, když někdo přijde zvenku a bude si potřebovat odskočit.
2: Do konce roku má pak vzniknout ještě nová akumulační nádrž na vodu za 1 000 000 korun a v budoucnu tady plánují oživit i vířivku.
3: Máme na to připravený projekt, máme vyklizenou vlastně místnost, kde byla původní stará vířivka, která byla oblíbená, ale prostě už dosloužila, ale tam je potřeba vzhledem k hygienickým požadavkům a nějaké modernizace, jako to celé, překopat celý ten způsob fungování.
2: Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Máme skoro 3 minuty po 2:30 a společně prožíváme horké pondělní odpoledne. Až se to odpoledne překlopí ve večer, ba v začínající noc, měli bychom obrátit oči k nebi. Chomutovská hvězdárna nás zve na pozorování Perseidů, tedy pokud se nebe nezatáhne, měli bychom se na hvězdy podívat a pokud možno pod odborným dohledem. Ode dneška až do neděle, vždycky od 9 do půlnoci na Chomutovské hvězdárně, respektive na louce vedle parkoviště, které je před kinem Oko. Pokud pořád ještě nevíte kde, tak je to Lipská ulice naproti kostelu svaté Barbory. Právě tam se bude odehrávat pozorování meteorických rojů, kterým se říká Perseidy. Na to sledování není potřeba žádný dalekohled, meteory vylétají náhodně po celé obloze a jsou dost výrazné a spatřit je můžete pouhýma očima. Samozřejmě, že pozorovat je můžete v podstatě kdekoliv, ale Chomutovská hvězdárna nabízí právě ten odborný dohled a taky doplňující výklad. Další tip na akci, kterou dnes můžete navštívit, a to navzdory vedru, nás zavede do kostela, protože i tam by mohlo být příjemně. Konkrétně v kostele svaté Alžběty v Teplicích od 19 hodin tam pokračuje dalším koncertem teplické varhaní Léto. Tentokrát na varhany zahrají Drahoslav a Táňa Gricovi. No a poslední pozvánka je na promítání kinematografu Bratří Čadíků. Ten parkuje v Čížkovicích na tamním fotbalovém hřišti a dnes od 9:30 promítá český film Moře na dvoře. Jo, kdyby to tak šlo, mít vlastní moře na dvoře.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Pěkné a pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Za 3 minutky bude 3:15 a my společně kráčíme dalším horkým letním dnem. Já věřím, že i vás to vedro už unavuje, ale jen si představte, až přijdou podzimní plískanice nebo zimní mlhy, jak budeme s láskou vzpomínat na dny, kdy na obloze nebyl v podstatě ani mráček. Tak si to zkuste nějak užít, udělejte si to odpoledne, co nejpříjemnější může být. No a poslouchejte u toho naše vysílání, protože je plné zajímavých informací, třeba těch o slavných Severočeších.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi nejvýznamnější evropské filmové režiséry meziválečného období patří Georg Wilhelm Pabst, který se narodil v roce 1885 v Roudnici nad Labem. Pabstova rodina se brzy přestěhovala do Vídně. Kariéru začínal jako herec ve Švýcarsku. Nějakou dobu působil i v New Yorku. Ve Francii byl po vypuknutí první světové války internován v zajateckém táboře. Pak se vrátil do Vídně. Působil jako režisér v avantgardním divadle Neue Wiener Bühne. První samostatný film Poklad natočil jako režisér v roce 1923. Následoval snímek Hraběnka Donnelly. Sociální drama Ulička, kde není radosti, s Gretou Garbo v hlavní roli, pak vešlo do dějin jako jeden z klíčových filmů němé kinematografie. Úspěchy měly i jeho další počiny Pandořina skřínka, Bílé peklo nebo Deník ztracené dívky. První zvukový film Na západní frontě 1918 natočil v roce 1930. Ve 30. letech pracovala hlavně ve Francii a Hollywoodu. Několik snímků vytvořil v době druhé světové války také na Barrandově. Jeho bratrancem z druhého kolena byl filmový producent Miloš Havel. Georg Wilhelm Pabst režíroval po válce v Rakousku, Itálii a Německu. Úspěchy z přelomu 20. a 30. let ale už nezopakoval. Zemřel v roce 1967. Podle filmových historiků a kritiků jeho práce významně ovlivnila vývoj realistického filmu i psychologického dramatu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před třetí společně zamíříme do Jablonce nad Nisou. Právě tam totiž pokračuje rekonstrukce Pražské ulice. A to sice zahájením třetí etapy ze 4 plánovaných. Dnes dělníci na měsíc uzavřeli další úsek. Od letošního května v ulici upravují kanalizaci, vodovod i plynovod. Jaká omezení ta aktuální uzavírka přinese a co si ohlídat za změny v dopravě, tak to nám teď popíše redaktorka Anna Podhorná, kterou zdravím. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaký konkrétní úsek je ode dneška tedy uzavřen a kudy vedou objízdné trasy?
1: Uzavírka Pražské ulice se momentálně týká úseku mezi křižovatkami s ulicí V Aleji a ulicí Revoluční. Neprůjezdnost této části ulice tak pro řidiče přináší dopravní omezení. Objízdná trasa pro osobní automobily vede následovně. Ve směru od Železného Brodu je vedena ulicemi Letní, Krkonošská, SNP a 5. května. V opačném směru na Železný Brod a Tanwald pak ulicemi Letní a Krkonošská. Pro nákladní dopravu povede objížďka ulicí 5. května a dále po komunikacích SNP, Krkonošská a Letní.
0: Taková úplná uzavírka samozřejmě ovlivní i městskou hromadnou dopravu. U kterých spojů si posluchači mají dávat pozor na změny?
1: Městské hromadné dopravy se uzavírka dotkne, a to konkrétně dvou spojů, linky 101 a linky 105. Autobusy nebudou jezdit na 3 zastávky, a to u Gymnázia, Pražská a Revoluční, kterými budou nahrazeny, vysvětluje ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
2: Budu zastavovat na stanici pod pivovarem, která musí být asi o 50 metrů posunuta z důvodu umístění citelné signalizace. A pak budu pokračovat ulicí Dlouhou, kde bude náhradní zastávka, a dále budu se napojovat na své standardní trasy.
1: Pozor, pro cestující může být matoucí, že náhradní zastávce v ulici Dlouhá zůstává název Pražská. Poslední zasaženou zastávkou je Turnovská, a to ve směru na Rychnov u Jablonce nad Nisou, nahradí jí zmíněná zastávka pod pivovarem.
0: Tahle tedy třetí etapa oprav v Pražské ulici v Jablonci skončí 11. září. Jak bude rekonstrukce dál pokračovat?
1: Uzavírka se hned následující den, tedy 12. září, posune podle vydaných rozhodnutí do finálního 4. úseku. Od křižovatky ulic Pražská Revoluční po křižovatku Pražská Dlouhá. Tato etapa bude trvat do 30. října. Až skončí všechny stavební práce na inženýrských sítích, krajská správa silnic

0: zajistí nový povrch vozovky. Silnice je totiž ve vlastnictví Libereckého kraje. To ale nastane až v roce 2027. Do té doby budou zrekonstruované úseky pokryty provizorními povrchy.
1: Vysvětluje redaktorka Anna Podhorná. Děkuji za informace a pěkné odpoledne do Jablonce.
0: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Hlavní pokladna městského úřadu v Bílině na Teplicku bude ve středu a ve čtvrtek zavřená. Nezaměstnanost v Libereckém kraji je stále třetí nejvyšší v Česku. Pracovníci v kultuře požadují stažení nové státní kulturní politiky. Dokument podle nich vznikl netransparentně. A počasí na zítra, po ránu polojasno, jinak přes den čekejte jasno. Nejvyšší teploty naměříme do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Hlavní pokladna městského úřadu v Bílině na Teplicku bude ve středu a ve čtvrtek z technických důvodů mimo provoz. Lidé můžou platby v těchto dnech poslat bezhotovostně na účet města. Využít je možné také poplatkového asistenta na městských stránkách. Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla během července na 5,6%. To je o 0,2% víc než v červnu. Podle statistiky úřadu práce je nejvíc nezaměstnaných na Českolipsku, a to téměř 6%.
4: Během července přibylo v registru 1986 nových lidí. Celkem je tak v regionu přes 17 000 nezaměstnaných. Po Ústeckém a Moravskoslezském kraji jde tak o třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku, a to už od začátku roku. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové teď ale do situace na trhu práce zasahují letní prázdniny a dovolené. Řada žen také odkládá nástup do práce až na začátek školního roku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Pracovníci v kultuře požadují po vládě stažení nové státní kulturní politiky. Podle nich vznikla netransparentně a bez dostatečné diskuze s odbornou veřejností. Strategický dokument rozhoduje podle kritiků o hospodaření s desítkami miliard korun. Ministerstvo kultury ale upravovat plány nebude. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument opomíjí zásadní témata.
5: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativity ve vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno a teploty klesnou na 13 stupňů. A počasí na zítra, během rána a z kraje dopoledne může být ještě místy polojasno, jinak bude po zbytek dne převažovat jasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 28 stupni, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. V platnosti je také stále výstraha před vysokými teplotami a vznikem požárů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D8 před tunelem Panenská ve směru na Drážďany hoří vozidlo. V Ústí nad Labem se v přístavní ulici srazila dvě osobní auta. A stále dejte pozor, v Žatci na křižovatce ulic Ujezu a Podměstí havarovalo osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Po zprávách s Petrou je zpět pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Naše vysílání plné regionálních aktualit a zajímavostí pokračuje a vy se díky němu už za chvíli s námi vypravíte do Ústecké zoologické zahrady, na hrad Kamík nebo za dobrou kávou na mostecký festival nazvaný Kafování. Své místo v pohodovém odpoledni najde i nekrolog spisovatele Vladimíra Párala, který zemřel ve 94 letech. Písničky, které nestárnou, zaspívají Pavel Žalman, Lohonka a Petr Muk jako úplně první, nám ale bitvu o Karlův most ve své písni vykreslí Michal Prokop.
2: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Slibovala jsem, že vás pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever vezme do ústecké zoologické zahrady, tak tam pojďme vyrazit. Někteří lidé přicházejí do ústecké zoo a svým chováním ohrožují tamní zvířata, například nedovoleným krmením nebo házení nejrůznějších věcí do výběhu. Problém řeší zoologická celoročně a podrobnosti o něm zjišťoval redaktor Jaroslav Duchoň. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jardo, jak často ústecká zoo tyhle případy vlastně řeší?
1: Bohužel poměrně často. Nejvíce se jedná o házení klacků, kamenů, odpadků a dalších předmětů do výběhu, ale i expozic. Dále se zoo potýká s tím, že lidé krmí zvířata vlastní donesenou potravou. Co může nedovolené krmení zvířatům způsobit, sdělila koordinátorka ústecké zoo Jitka Nesvorová.
2: V poslední době jsme řešili například průjmy u gibonů nebo nadmutí u ovcí. Všechny tyto případy vyžadovaly veterinární ošetření, naštěstí však nedošlo k žádnému úhynu.
1: Pokud by došlo k ublížení na zdraví zvířete, zvažovala by zoo podání trestního oznámení.
0: Mluvili jsme taky o tom, že lidé do výběhu házejí nejrůznější věci. Můžeš popsat, co třeba?
1: Jak už jsem zmínil, lidi házejí do výběhu klacky a kamení, ale hodili už také cihlu po aligátorovi. Ten má po zranění trvalé následky, přišel totiž o oko, pokračuje Jitka Nesvorová.
2: Nejzávažnějším předmětem ve výběhu bylo jablko napíchané špendlíky. Vyndavali jsme plastové sáčky s tlamy aligátora a poté návštěvníkům spadla plastová figurka do bazénu tuleňů a figurku skoro sežralo naše mládě.
1: Nakonec ale vše dobře dopadlo. Mládě figurku vyplivlo a nic se mu nestalo.
0: Je vůbec možné takovému neukázněnému chování návštěvníků nějak zabránit?
1: 100% se takovým případům zabránit nedá. Zoo se ale snaží zvířata chránit co nejvíc. V areálu zahrady situaci monitorují kamery, na zvířata dohlíží personál a chovatelé také spoléhají na všímavé návštěvníky.
2: Někdy zaměstnanci zoo upozorní návštěvníky na nevhodné chování přímo při činu, nebo nám uvědomělí návštěvníci toto chování nahlásí. Do budoucna budeme pokračovat v osvětě návštěvníků a zavedeme častější dohled zaměstnanců v exponovaných místech.
1: Většina areálu je tedy pod kamerovým dohledem, který pomáhá odhalit nevhodné chování návštěvníků a pak řešit případné incidenty.
0: Říká Jaroslav Duchoň, který nás informoval o tom, jaké nepěknosti se také dějí v ústecké zoologické. Tak díky za ty informace a pěkný den.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Mafia. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vaše.

méně bojím. A počuť hlasné stereo a její strachy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Tohle byl Richard Miller v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli ho vystřídá skupina ABBA, další z písniček, které nestárnou. Ještě předtím, než dojde na další hudbu, se ale společně vypravíme na jedno z mnoha zajímavých míst, které u nás na severu máme. Totiž každé město nebo obec v Ústeckém kraji se může pochlubit něčím výjimečným. A příběhy měst a obcí nám právě proto to vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Kamík na Litoměřicku byla založena někdy ve 13. století. V letech 1980 až 91 byla součástí Litoměřic. Písemná zpráva o Kamíku se objevuje v listině Jana Lucemburského z 10. ledna roku 1319. Jan Lucemburský nechal postavit i hrad Kamík. Jeho zřícenina stojí nad obcí dodnes. Oblast kolem Kamíku bývala rájem ovocnářů, pěstovali tam hlavně třešně a vlašské ořechy. Ovocné sady vytlačovaly dřívější vinice. Od 15. nebo 16. století byl v Kamíku i pivovar, až do doby mezi první a druhou světovou válkou. Obyvatelé hradu Kamík na skalnatém ostrohu v nadmořské výšce 350 metrů měli střežit cestu, která procházela pod hradem. Vedla do Litoměřic přes obec Miřejovice, sedlem mezi Plešivcem a Vídnicí, směrem na Libochovany, přes České Středohoří až k zemským hranicím. Za 30leté války dobyli hrad Sasové a kolem roku 1650 už byl zříceninou. Od roku 1964 je chráněnou kulturní památkou České republiky. U Kamíku končí třeba zeleně označená turistická trasa, která začíná u přístaviště ve Velkých Žernosekách. Ta patří mezi nejkrásnější turistické trasy Ústeckého kraje.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: V den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu 94 let. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. A začneme ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding.
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna. A na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil do známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.

0: 15 hodin a téměř 40 minut pěkné pondělní pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Teď se společně ohlédneme za naším dopoledním vysíláním, ve kterém má své pevné místo pořad Dáme řeč. Dnes jsme v něm společně vzpomínali na hudbu z gramofonových desek. Marie z Kamenického Šenova se přiznala, že gramofon doma stále má.
1: Když máme nějakou nostalgii, tak si pouštíme, protože já bych řekla, my máme takových ještě 60 kusů určitě nejmíň.
2: Ano.
1: Těch desek, takže jo, ale my tam máme teda úplně všechno možný. My tam třeba máme Kučerovce, Paul Anka, Demis Russo, Albano a Romina a máme tam Tina Turner. My tam máme úplně všeho chuť. Country, Tučnýho, Karla Gotta, Matušku, Moravanku, takže my toho máme opravdu hodně a byli jsme takový docela sběratele. I tyhle ty zahraniční, jak jste jmenoval, tyhle ty skupiny, to tam taky všechno máme. Máme tam Queeny, máme tam Beatles, takže opravdu hodně, hodně.
2: Takže když vás popadne nostalgická, tak si pustíte gramofon.
1: Určitě, teda máme zase už velikou škálu CDček, že ano, ale tohle to pořád nám něco říká ještě.
0: Tolik tedy gramodesky, moje dcera jich má doma hned několik a to přitom nevlastní a nikdy nevlastnila gramofon, ale hodlá si ho jednou pořídit, tak některé hudební perly na vinilu už teď pečlivě schraňuje. Tolik tedy ke gramofonům a gramodeskám, no a zítra si společně popovídáme o prokrastinaci. Znáte to? To je takové to soustavné odkládání a odsouvání povinností a úkolů. Máte to? Trpíte tím? Právě o tom si zítra můžete povídat v našem vysílání už po 9. hodině v pořadu Dáme řeč.

0: Zpíval nám Václav Neckář a my si teď společně dáme šálek opravdu dobré kávy. Různé druhy výběrové kávy mohli ochutnat návštěvníci na druhém ročníku festivalu s názvem Kafování v Mostě. Svou nabídku v tamním parku Střed představilo 12 českých i zahraničních pražíren. Součástí programu byly workshopy, ale taky soutěže nebo hudební vystoupení.
1: A teď už jenom dohříváme.
2: To je opravdu chvilička.
1: Je to třeba 10 vteřin klidně.
2: S baristkou Kristýnou Koukalovou připravou mléko na latte art. Základem je správně našlehaná mléčná pěna.
1: Kafe nám dojela a můžeme začít kreslit. Dám si hrneček, každý si to drží jinak, někdo si to drží za spod prstama, někdo za úško, záleží, jak to

0: posledních letech mění hlavně způsoby jejího zpracování.
1: Teďka se objevuje spoustu nejrůznějších experimentů, převážně s fermentací, přidávají se různé bakterie, hodně se farmáři a zpracovatelé inspirují vinařským průmyslem, takže tohle je teďka určitě trend, který jede. Pak si myslím, že docela teďka je moderní Nitro Coffee, což je vlastně cold brew sycený dusíkem a vlastně to ošálí trošičku vaše chuťové buňky. Máte pocit, jako kdyby tam byla smetana.
0: Podle Ptáčka se zákazníci stále více zajímají taky o kvalitu a původ kávy. Z Mostu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever.

Na tocích v Ústeckém kraji se kvůli suchu zřejmě odstaví vodní elektrárny. I tuhle informaci přinesou zprávy, které v pondělním pohodovém odpolední uslyšíte už za necelých 6 minut. Ještě předtím ale Bonnie Tyler a taky poutníci. Dobrý den s námi.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na tocích v Ústeckém kraji se kvůli suchu zřejmě odstaví vodní elektrárny. Ministr spravedlnosti Tejc prověří případ ústeckého zubaře, který z fotek pacientek vyráběl dětské porno. Střecha Firýchova domu v Chrastavě bude šindelová. A počasí na zítra po ránu polojasno, jinak přes den čekejte jasno. Nejvyšší teploty naměříme do 28 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. V Ústeckém kraji dlouhodobě klesá hladina v tocích a nádržích. Je proto možné, že by se mohly odstavit vodní elektrárny. Kvůli nedostatku vody, která je navíc teplá, mohou hynout ryby. Vodohospodáři zlepšují průtoky řek z nádrží, pokud je to možné. Podle mluvčí povodí Ohře Dany Zikešové je ve vodárenských nádržích vody dostatek. Z přehledu hydrologické situace v povodí ale vyplývá, že hladina klesá na všech místech. Postup Ústeckého soudu prověří ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z hnutí ANO v případu zubního lékaře Petra Vinče, který byl odsouzený za výrobu dětské pornografie. Muž ve své ordinaci fotil dětské pacientky kvůli rovnátkům a s fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud ho letos v květnu potrestal podmínkou, pracovat s dětmi mu ale nezakázal. Podle zjištění Radiožurnálu muž nyní pracuje v jiné zubní ordinaci. Tejc Radiožurnálu řekl, že už si vyžádal soudní spis, aby mohl rozsudek důkladně prověřit.
2: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
1: Firýchův dům v Chrastavě na Liberecku bude mít střechu ze šindelů. Radnice musela změnit projekt, který původně počítal s doškovou střechou. Víc než 200 let starý rodný dům malíře Josefa Firýcha opravuje od loňska. Náklady odhadovala na 5 milionů korun. Kvůli změně střechy ale vzrostou, říká starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Přicházíme tam na šindelovou střechu z důvodu, že jednak se vyžaduje změna projektu a jednak se nám zdá ta šindlová střecha vhodnější. Bude to teda znamenat vyšší náklady o 300 tisíc korun.
1: Se zkrácením základní školy z 9 na 8 let v Česku nesouhlasí 62% lidí. Podobný počet míní, že na takovou změnu není české školství připravená a přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v prvních srpnových dnech zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra, během rána a zkraje dopoledne může být místy polojasno, jinak po zbytek dne jasno. Nejvyšší teploty naměříme do 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 za tunelem Libouchec ve směru na Ústí se porouchalo nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. V Teplicích se v Litoměřické ulici srazila dvě osobní auta. A v Lounech silničáři opravují Vladimírskou ulici. Vozovka je tam zúžená na jeden jízdní pruh. Pro opačný směr platí objížďka. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Mídlo a ručník, doufám, máte, co Petr Jablonský, který přišel do studia?
5: Já tě zdravím, ahoj.
4: Ahoj.
5: Ručník nemám.
4: A mídlo?
5: Ne.
4: Tak nejsi připraven na humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z Jižních Čech nebo odkud právě teď?
5: Ano, z Jižních Čech.
4: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
5: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
4: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozehnal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zdeňtruška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A se někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, ale mě to řekni ty zase.
4: Já třeba jen, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teďka on tam čekala týma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože je krtek rej vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, on říkal, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si je odbarvila, aby byla čuper holka ještě. Já pan, no jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To určitě to budou chtít vědět určitě, to je opravdu zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
6: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného dělal někdy?
6: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky.
6: A pak zmizel z obrazovky,
0: vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
6: Právě, přesně tak, no.
0: No, budeš mít zase práci, budou se další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
6: Nevím. No, tak oni zase...
2: Lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No. Pan Jablonský nebude muset. Nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno, vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
6: No tak jak letos, tak i mnohá léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
6: Ne, to ne, já si poslouchám. Jo, to já jako si taky občas hraju, jako dobrnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako taky
1: Honzika Nedvěda třeba,
6: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohleto. Ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a hobla, Klauze, je, to znám, ten tady byl, jo, Klauze, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smála, tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
6: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: prostě pracuješ i přes léto, i když jsi jel odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového napadlo.
6: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku, já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným, vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo Humor, mezera A nebo B, a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba už...

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo. Spojení s námi 731 800 900. Spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den vám, Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, paní Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku, hodně, trošku.
2: Trošku, hodně, trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: Růžičkové. No tak to je krásný tohle, to já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jsme se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Ano, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam se ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl si na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinou takovou tašku, tam to trčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy, a tu horní taky. No a najednou udělala.
7: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je, zase trčila. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, teď se spojil nos skoro s bradou, přátel.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tadyhle pan Zounar, tady tohle. A najednou koukala fotka takový E.T., koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, nějaká v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říkat, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako, no. Kdyby si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak
2: pohybovým.
3: Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo. No.
2: Takže tady pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
3: náhradu?
2: No to ne,
3: já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co i třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
2: Jo.
8: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas. A oni všichni chtějí, jako...
3: A to je opravdu jako to je opravdu cvičení teda na hlasivky jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako to zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako jakoby ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký máš rozsah?
3: No, hele, já jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá, střídáme to s vámi. Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasný, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezvá, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl si pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla, scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak jde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro Extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkrát. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou šrát. Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
8: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo, takže zase jak kdo, a pokud je to profesionální známka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která to odnese. Příště zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když protinasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, nebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: Anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já mám Zohický hor, ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl. A
6: kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě kocourka, příjemný hor.
6: No jo, pan Srska, vy jste výtečnej.
5: Já mám zrzavou hlavičku, má.
6: Kolegáček, no, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
7: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
7: Den. A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
6: Ano, já, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
7: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak, děkujeme. Tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
8: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
9: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
8: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
9: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne: svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se: tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
8: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu: velebnosti, můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl: v žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí: dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví: počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto Humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá no nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Ne,
3: co
6: já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, jo, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži. Já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jakrát jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Ale, že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, určitě. Musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo, to
3: takže zaplaveš si, pak vylezeš no, z moře a co?
6: No, vylezu jenom vlastně, uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho se ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, hlasování, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je to další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Ve Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Odsnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám... Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to nás to milí.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává. Nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldvíky Piera, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem s toho, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy, a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustý. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě.

0: že jo? Ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídal. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hodně, řekl. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance, pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si porovnat vybratě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo. No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle, je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky, moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Za požár u muničního skladu v Trávčicích na Litoměřicku podle policie nikdo nemůže, případ proto odložili. Po 5 letech znovu vyschl přítok do přírodního koupaliště v Hejnicích na Liberecku. Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. A počasí na zítra, po ránu polojasno, jinak přes den čekejte jasno. Nejvyšší teploty naměříme do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Požár, který vznikl minulé léto nedaleko muničního skladu v Trávčicích na Litoměřicku, nemá viníka. Podle policie oheň pravděpodobně vznikl po vznícení staré munice v horku. Požár se rozhořel mezi obcemi Hrdly a Trávčice na rozloze 4 hektarů. Nikdo při něm nebyl zraněn, policie případ odložila. Kriminalisté pokračují v prověřování okolností několika podezřelých úmrtí v děčínské nemocnici. Vyslýchají pozůstalé a nikoho dosud neobvinili. ČTK to dnes řekla krajská státní zástupkyně Kateřina Doušová. Na primáře děčínské nemocnice podala trestní oznámení krajská zdravotní, která nemocnici spravuje. Lékaře postavila mimo službu. Na případ upozornila na začátku července CNN Prima News. Přírodní koupaliště v Hejnicích na Liberecku má vyschlý přítok. Situace nenastala letos poprvé, město má proto vybudovaný vrt. Ten ale na obměnu vody nestačí, voda je tak nadprůměrně teplá. Podle posledního měření hygieniků z 5. srpna je voda ke koupání vhodná, zhoršená je ale její průhlednost. Vedení Hejnic se vzhledem k situaci rozhodlo snížit vstupné ze 40 na 10 korun. Starosta Jaroslav Demčák ze Starosty pro Liberecký kraj si nemyslí, že by se mohl přijít tok do koupaliště v nejbližší době obnovit.
4: Jenom když by začalo jako velmi výrazně pršet, ale to zase zavře tu sezónu jako koupací. Jo. A nejbližších 10 dní, když jsem koukal na předpověď, tak tam není nic, co by to dokázalo obnovit.
3: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v socialistickém Československu.
5: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
6: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
7: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňáz.
8: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
7: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Počasí na zítra, během rána a zkraje dopoledne může být ještě místy polojasno, jinak přes den bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty naměříme do 28 stupňů. V platnosti je také výstraha před vznikem požáru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nedaleko Loun na silnici číslo 28 v ulici U Porcelánky při nájezdu na kruhový objezd v Postoloprtské ulici havarovalo osobní auto. A stále dejte pozor, v Teplicích v Litoměřické ulici se tam srazila 2 osobní auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
9: Že byl 10. srpnový den v Ústeckém kraji slunečný a extrémně teplý, si společně můžeme říct teď hned. Jaké události přinesl a čím byl zajímavý, si řekneme už za chvíli. Začíná Den v kraji. Dobrý poslech Českého rozhlasu Sever.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Je tu Den v kraji, přehled těch nejzajímavějších událostí, které přinesl pro nás má Petra Vališová.
2: Dobré odpoledne. Případ zubního lékaře Petra Vinče, odsouzeného za výrobu dětské pornografie, prověří ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Ve své ordinaci fotil lékař nezletilé pacientky a z fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Letos v květnu za to dostal od ústeckého soudu podmínku. Pracovat s dětmi mu ale soud nezakázal. Pokračuje Tejc.
3: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatelé odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi.
2: Další informace přineseme po písničce. Po více jak měsíci se v Litoměřicích veřejnosti otevřel plavecký bazén. Součástí rekonstrukce byly také nové sprchy nebo toalety. Podrobnosti z místa má Lucie Hejzlová.
4: Velká část těch oprav se týkala strojovny. Podle ředitele městských sportovních zařízení Jana Fischery se tu měnily třeba boilery, nová je i úpravna vody pro vyvíječ páry.
2: Změny návštěvníci poznají i v zázemí bazénu. Více se dozvíte už v této hodině. V Ústeckém kraji dál klesá hladina vody v řekách i nádržích. Kvůli nedostatku vody hrozí také odstavení některých vodních elektráren. Vodohospodáři proto podle možností zvyšují průtoky řek z vodních nádrží. Z přehledu hydrologické situace v povodí vyplývá, že hladina vody klesá ve všech sledovaných místech. Od dneška přinese dopravní omezení oprava vodovodu a kanalizace u Litoměřického nákupního centra na Soutoku, informoval o tom městský úřad. Během první etapy bude provoz v Želetické ulici svedený do jednoho jízdního pruhu a řízený semafory. Řidiči tak musí počítat se zdržením stejně jako lidé, kteří cestují autobusovými spoji. Práce mají být dokončené do 24. září. Pátrání po mladíkovi, který se v úterý minulý týden ztratil při bouři na jezeře Most, dál pokračuje. Informovala o tom policie. Jednoho ze dvou pohřešovaných policie našla minulý týden ve středu a druhého stále hledají. Do akce jsou zapojené záchranné složky z Ústeckého a Středočeského kraje. Dále se do pátrání znovu pustili potápěči z Brna se speciálním podvodním dronem.
1: To byla Petra Vališová a stručný přehled dnešních událostí. K některým z nich se podrobněji vrátíme v následujících minutách.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Sever, den v kraji.
1: Český rozhlas získal svědectví dívky, kterou jako nezletilou fotil ve své ordinaci ústecký zubní lékař Petr Vinč. Fotky dělal kvůli rovnátkům, pak ale ze snímků pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Podle policie zneužil fotky 36 svých pacientek, kterým ještě nebylo 15 let. Soud mu za to dal podmínku. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO považuje trest za příliš mírný a chce ho prověřit. Detaily probral s Kristýnou Šopofovou z investigativního týmu kolega Zdeněk Lukesle.
2: Jak konkrétně lékař zneužíval fotky svých pacientek?
3: My jsme mluvili s jednou z jeho pacientek, které je nyní 18 let. Do zubní ordinace Petra Vinše ale chodila kvůli rovnátkům v době, kdy jí bylo 9 až 15 let. Řekla nám, že jí za tu dobu fotil asi 5krát. Popsala nám také, že jí fotil detail zubů, obličej, ale i celou postavu. Řekla také, že se vždycky choval kamarádsky a velmi osobně. Někdy jí přísahal na koleno a uklidňoval jí, že to bude dobré. Podle rozsudků fotil nejen ji, ale i další pacientky, a to z různých stran a také s rukama nad hlavou nebo ve vlasech. A z těchto snímků pak pomocí umělé inteligence vytvářel fotografie z prvky dětské pornografie, na kterých byly dívky nahé.
2: Vysvětlil to lékař?
3: Naši žádost o rozhovor odmítl a také řekl, že se k celému případu vůbec nebude vyjadřovat. Na webu své ordinace ale vydal prohlášení, ve kterém tvrdil, že není pedofil. Ujišťoval, že nahé fotky svých dětských pacientek nezdílel ani neprodával a za své chování se omluvil. Napsal, že to byla chyba, které hluboce lituje. Nicméně podle policie zneužil fotky 36 svých pacientek, kterým ještě nebylo 15 let. Na Darknetu navíc podle policie dvakrát koupil dětskou pornografii a kriminalisté u něj našli stovky souborů s dětskou pornografií.
2: Už jsme řekli, že soud mu dal podmínku, ale ordinovat mu nezakázal. Proč?
3: Státní zástupkyně Kateřina Klímová i mluvčí soudu Nikola Hénigová odmítli odpovědět, proč nezakázali lékaři ordinovat. Podle našeho zjištění lékař dál pracuje v oboru. Sice zavřel svou ordinaci, protože kvůli odsouzení přestal být bezúhonný a tudíž nesmí sám podnikat, přesunul se ale o pár ulic dál do jiné ústecké zubní ordinace. Že nemůže pracovat dál s dětmi, se nelíbí ani ministru spravedlnosti Tejcovi, který nám řekl, že rozsudek prověří.
4: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
3: A více informací se dočtete na našem webu iRozhlas.cz.

0: si to sama. Přeber si to sama.
1: Počasí.
2: 10. srpnový den byl jeden z těch opravdu teplých. Jak vypadal očima meteorologů, tak to nám prozradí Klára Bubnová. Dobrý den.
3: Dobrý večer.
2: Tak jak vysoko se vyšplhaly ty dnešní teploty? Nebo stále ještě šplhají? Snad už ne?
3: Teploty už na svém maximu byly. Dneska jsme tedy měřili k těm 36 stupňům. Aktuálně se ty teploty pohybují mezi 30 a 35 stupni. Na horách je to okolo 28.
2: Když takové vedro, nabízí se myšlenka na nějakou bouřku, která by mohla pročistit vzduch? Nic takového se nechystá?
3: Teď během večera nás přechází studená fronta, za kterou se tedy na zítřek ochladí, takže teď během těch večerních hodin čekáme ještě zvětšenou oblačnost, ale výjimečně také přehánky, nicméně ty opravdu trefí jen velmi malé území, na větší území v podstatě nezaprší. No a potom nám se postupně vyjasní, ty oblačnosti budou bývat.
2: Ochladí se, ale ta dnešní noc, kterou máme před sebou, bude ještě z valné většiny poměrně teplá.
3: Ano, bude teplá, protože ten pokles teplot v průběhu noci je pomalý, ty nejnižší teploty potom čekáme nad ránem, tam by se měly pohybovat mezi 16 a 13 stupni, na horách mezi 14 a 11.
2: No a jaké počasí nás čeká za frontou, tedy zítra?
3: Tak zítra během rána a dopoledne to může být ještě většinou polojasno, pak se ale vyjasní a po zbytek nebude převažovat jasná obloha. No a zítřejší teploty mezi 25 a 28 stupni na severovýchodě kraje může být o něco chladněji. Na horách potom naměříme nejčastěji mezi 20 a 23.
2: V kontextu s tím dnešním počasím tedy velmi příjemná vyhlídka a já se radši nebudu ptát na to, jak to bude vypadat v dalších dnech, abych se nedozvěděla něco, co vědět nechci. Počasí za dnešek zhodnotila a na zítřek, tak říkajíc, vyvěštila meteoroložka Klára Bubnová. Děkujeme a naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Dobré pondělí s Českým rozhlasem Sever, posloucháte Den v kraji, pořad, který vás právě teď zavede do Libořic. Kostel Nanebevzetí Panny Marie právě v Libořicích totiž dostane nový zvon. Slavnostně bude odhalen i s požehnáním v sobotu. Do Libořic ho už zvonař přivezl a byl u toho i náš severočeský stopař Robin Rerich, který se Evě Bucharové ozval do našeho dopoledního vysílání.
1: Já jsem teď měl možnost se na chvíli dostat do kostela, kde je zvon smíření svatého Jana Nepomuckého už vystavený a čeká na odhalení. Běžně tam teď přístup nikdo nemá. Zvonař Rudolf Manoušek přivezl 70-kilový zvon z Holandska už ve čtvrtek v podvečer a to slavnostní odhalení, které se chystá na sobotu, už je skoro do posledního detailu připravené.
2: Kostel v Libořicích bez zvonu tedy nebyl. Jaká je celá ta historie?
1: Původně měl kostel tři zvony, letos je to právě 100 let od vyzvednutí toho největšího, zhruba 200-kilového. Ve věži byl ještě jeden menší, 70-kilový, podle toho je i ten nový, a pak zvonek, který zvonil jako umíráček. Za války ale nacisti zvony rozstavili na zbraně. Před 3 lety se tady dal dohromady spolek, který chtěl v té době uspořádat oslavy 690 let od založení obce. Z archivních dokumentů zjistili, že kdysi na kostele byly právě tři zvony, a podle toho si dali za úkol kostel znovu rozezvonit a i spolek pojmenovali Libobel s Libořické zvony. Ve sbírce se jim podařilo za účasti obce, Libešické farnosti, drobných i větších dárců a nadačních fondů získat 170 tisíc korun na pořízení alespoň jednoho zvonu.
2: A kdy se tedy tento zvon rozezní?
1: Na sobotní odhalení a požehnání dorazí i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Ještě jako litoměřický biskup vyhlásil rok 2026 rokem smíření. Podle toho má zvon i jméno. A tenkrát biskup přislíbil i účast. A hlas zvonu uslyší lidé už při té první mši. Je to ale nahrávka, která bude přes zvukovou aparaturu znít z věže kostela. Věž totiž není v dobrém stavu a zvon tam zatím viset nemůže. Oprava věže tak bude dalším velkým úkolem Libešické farnosti.
2: To zjistil náš severočeský stopař Robin Rerich v Liběšicích. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Den v kraji.

0: 17 hodin 37 minut posloucháte Český rozhlas Sever a v něm Den v kraji. V Litoměřicích se veřejnosti po víc než měsíc trvající odstávce otevřel plavecký bazén. Jsou tam nové bojlery, přibyla i nová technologie na změkčení vody a návštěvníci změny poznají i v zázemí bazénu.
1: My spouštíme dneska 10. pondělí 10 hodin.
2: Vítá mě sympatická pokladní Olga Chocholová. Během odstávky tu podle ředitele městských sportovních zařízení Jana Fischery stihly všechny větší opravy.
3: To, co mělo být odstávku hotovo za ten měsíc, to znamená tady ta výměna těch bojlerů a opravy těch rozvodů, tak to je teď hotovo. To jsou, řekněme, 2 miliony za tady ty úpravy ve strojovně.
2: A nové jsou i další technologie.
3: Ta úpravna vody pro parní, pro vývěče páry, kdy prostě ta voda tady je tvrdá obecně, zanáší nám vývěče páry a pak ta pára pro ty lidi prostě několik dní třeba odstavená. To jsme teď změnili, nakoupili jsme úpravnu vody, takže by měla být voda měkčí, neměla by to tolik ničit.
2: Slyšíme tady pana dělat omítky.
4: Tady vlastně probíhají výměny futer, ve všech vlastně dětských šatnách, tam už to bylo takové nebezpečné a borezlé, takže to jsme taky teď udělali.
2: Jan Fischera mě provází místy, kde se ještě teď dokončují drobnější opravy.
3: Původní tady záchodky, co jsou vlastně pro veřejnost u bufetu, tak ty jsme teď opravili, udělali jsme nové, tak a budou vlastně k dispozici, když někdo přijde zvenku a bude si potřebovat odskočit.
2: Do konce roku má pak vzniknout ještě nová akumulační nádrž na vodu za 1 000 000 korun a v budoucnu tady plánují oživit i vířivku.
3: Máme na to připravený projekt, máme vyklizenou vlastně místnost, kde byla původní stará vířivka, která byla oblíbená, ale prostě už dosloužila, ale tam je potřeba vzhledem k hygienickým požadavkům a nějaké modernizace, jako to celé, překopat celý ten způsob fungování.
2: Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 13 minut před šestou stále posloucháte Český rozhlas Sever a pořad Den v kraji, do kterého patří i sport, a tak se teď společně vypravíme za fotbalem. Nebýt promarněného třígólového vedení v posledním zápase proti České Lípě, ve fotbalovém klubu s Ústí nad Labem by panovala se startem ligové sezóny maximální spokojenost. Ani druhé místo a 7 bodů ale vlastně nevypadá tak zle. Útok na barážové příčky, který vyhlásil klub před začátkem sezóny Ústy majitele Přemysla Kubáně, nemusí být nemožný.
1: Ústecké ambice nejsou přízemní. Trenér David Oulehla, který v létě vystřídal úspěšného Svatopluka Habance, si ale tlak připouštět nechce.
2: Je to cíl majitele, tlak prostě k tomu fotbalu patří a já se snažím zabývat těma věcma, které můžu ovlivnit. Nějakým způsobem on ten fotbal, každý v tom jako hledá nějakou logiku, ale ona v tom úplně prostě logika není. No. Prostě vy jdete do práce, do fabriky, tam uděláte 2000 kusů a víte, že je uděláte. My jako realizační tým to jako odvedeme tu práci naplno na doraz, ale jako vy to nemáte vůbec pod kontrolu ty věci. Nemáte. Vy si myslíte, že jo, ale nemáte. Tam jsou věci, které vy nikdy nejste jako schopni ovlivnit. Takže je to strašná souhra těch věcí, která se vám jako musí sejít.
1: Řekl David Oulehla po zápase s Českou Lípou, po kterém těžce vstřebával ztracené třígólové vedení v posledních 20 minutách utkání.
2: Jako jsem naštvaný, no, mrzí mě to, prostě tu práci, když jsem kolik to je hodin, prostě fakt týdnu, my tady ležíme, já nevím, od 6 do 6 do večera a teď to jako máte a stane se takováhle věc, jako, která je prostě úplně iracionální, jako, když se vy nemůžete ztratit takovýhle zápas, 3-0 a hrát takhle druhý poločas, jako, tam prostě je nějaký problém a já nevím jaký.
1: Ústí porazilo Kladno, zvítězilo v Kroměříži a v poločase vedlo o 3 branky nad Českou Lípou. Pak ale hráči přestali běhat, což Davida Oulehlu vytočilo.
2: Byl tam prostě velký rozdíl pracovitosti. V tom přístupu, v nasazení, bojovnosti, v takových základních věcech. A z těchto těch základních věcí se prostě profi fotbal nebo druhá liga v Čechách nedá, protože dneska tam všechny ty mužstva pracují, běhají, jsou silní v soubojích a prostě v tomhle tom, když povolíte, tak máte problém.
1: Zatím ani jeden zápas v sezóně neodehrála letní posila Španěl David Cies, který opět nebyl ani na střídačce.
2: Tam se bohužel prokázalo nějaké zranění, které tam nějakým způsobem, nevím, jestli vzniklo nebo bylo. Teď se vrátil, je tady a má nějaký plán, takže uvidíme, jak to bude dlouhou dobu.
1: Prozradil David Oulehla, který možná přijde o útočníka do Markolína z Gabonu, který se letos za Ústí ve druhé lize trefil v 17 zápasech 8krát a zájem o něj má nejmenovaný prvoligový klub.
2: Pořád tam to děje okolo něj, ale teď poslední dny nebylo něco, že by to bylo nějaký jako horký téma, ale něco tam probíhá, takže uvidíme.
1: Řekl trenér ústeckých fotbalistů David Oulehla, který si přeje mužstvo ještě doplnit o 3 hráče. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Severočeská formace No Guitars v Severočeském dni v kraji. Ten pondělní s datem 10. srpna pomalu, ale jistě končí definitivní tečku. Za ním udělají zprávy Petry Vališové přesně v 6, ve kterých bude řeč třeba o tom, že v kraji vzrostl počet rybníků a nádrží, kde se nesmí lovit ryby. Podrobnosti ve zprávách. Zůstaňte i dál s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Kvůli suchu vyhlásili rybáři na několika rybnících a nádržích v Ústeckém kraji zákaz rybolovu. Sportovci v Semilech budou mít zázemí v nové budově za téměř 70 milionů korun. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit devátou třídu, ukázal to exkluzivní průzkum. A počasí na zítra, po ránu polojasno, jinak přes den čekejte jasno. Nejvyšší teploty naměříme do 28 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. V Ústeckém kraji přibylo rybníků a nádrží, kde platí zákaz rybolovu. Důvodem je dlouhodobé sucho a výrazný pokles hladiny vody. Už dříve v srpnu podle mluvčího Severočeského rybářského svazu Jana Skalského rybáři vyhlásili zákaz rybolovu na Teplicku.
4: Zákaz aktuálně platí na Teplicku, na nádrží pod 1. májem a dále na nádrží Bramš. Poté poblíž Štětí byla uzavřena nádrž Reví, nádrž Mošnice. Poslední případ je z Varnsdorfu, kde jsme pro rybáře uzavřeli rekreační rybník.
3: Semily staví u atletického stadionu a fotbalového hřiště novou budovu za téměř 70 milionů korun. Sportovci v ní budou mít kabiny, šatny a umývárny. Součástí bude i restaurace. Hotová by měla být příští rok na jaře. Podle nezávislého místostarosty Tomáše Sábla bude budova dvakrát větší než ta původní. Současné kabiny už nestačí poté, co město zmodernizovalo atletický stadion. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Nejvíc se jich shodlo na tom, že by spíš byla ve výuce vhodná obsahová změna, říká analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Nejméně lidí souhlasí s tím, že zkrácení školní docházky povede k úsporám státního rozpočtu. U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané.
3: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem z ANO řekl, že změna není na pořadu dne. Policisté v Praze vypátrali 49-letého muže s násilnými sklony. Hledali ho poté, co psychiatr dopoledne nařídil jeho hospitalizaci a muž následně utekl neznámo kam. V minulosti například bez varování schodil člověka pod metro. Teď už je v psychiatrické nemocnici.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno a teploty klesnou na 13 stupňů. A počasí na zítra během rána a z kraje dopoledne může být ještě místy polojasno, jinak bude zbytek dne převažovat jasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 28 stupni, na horách až 23 stupňů Celsia. V platnosti je také výstraha před vznikem požárů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Stále dejte pozor nedaleko Loun. Na silnici číslo 28 v ulici U Porcelánky při výjezdu z kruhového objezdu v Postoloprdské ulici havarovalo osobní auto. Místo je ve směru na D7 neprůjezdné. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

písnička, která nestárne, s ní tady byla skupina Olympic. Pěkný podvečer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek. No a jsou tady dnešní druhé písničky na přání. Že posloucháte úplně poprvé a neznáte kontakty do studia, tak o písničku si můžete zavolat číslo telefonu, to je 475 212 212, anebo si o písničku napište buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. A také tady mám e-mail, adresa ta je zahrajte@rozhlas.cz. Nás už ovšem čeká první písnička na přání. K ní tady mám e-mail, prosíme o písničku a to jsem šťastná, že tě mám, brácho, od Jany Chládkové pro pana Přetislava Slánka ze Chřibské. Vše nejlepší a hodně zdraví k narozeninám přeje sestra Julča s rodinou ze Chřibské. My se přidáváme a tady je Jana Chládková.

0: Jana Chládková, jsem šťastná, že tě máma brácho se jmenovala písnička, co náma právě dohrála. No a samozřejmě v písničkách na přání nesmí chybět také vaše telefonáty. Ten první je z Liberce a ve vysílání vítám a posluchačku Šárku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Míro. Takže písnička, kterou jsme spolu připravili, od Petra Veska Přátelství,
0: ano,
1: bude pro všechny známé a přátelé. A dnes slaví narozeniny krásný moje sestřenice Jiřa od Litomyšle. Takže jí přeju, milá Jiřo, hodně štěstí, zdraví, lásky a všeho, co ti splní. A už se na tebe moc těším, až se uvidíme v Liberci, až přijdete do Equalandie.
0: Tak všechno nejlepší od nás, od Českého rozhlasu Sever. Písnička je pro vás, ať máte krásný týden. No a tady je Petr Rezek, tak ať se hezky poslouchá Český rozhlas Sever a naslyšenou.
1: Děkuji, je i pro vás, naslyšenou.
0: Děkuju.

lidem přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Petr Rezeka, písnička Přátelství. Jsou tady písničky na přání, posloucháte Český rozhlas Sever. Ve vysílání opět nebudu sám, protože já už tady mám nachystaný ten další telefonát. Před chviličkou Liberec, teď Praha a konkrétně Praha Nusle. Já vás vítám, paní Jarmilo, ve vysílání. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, Mirečku.
1: Tak nám sem z Prahy Brandová jeden čas volala posluchačka, která si vybírala písničku, která měla takovou přezdívku Čapinka. Ona mi to jednou vysvětlovala, proč. My jsme tu písničku tady spolu nachystali. Bude tady ABBA, I've Been Waiting For You. No a pro koho, to už musíte říct vy, to už si nepamatuju.
2: No, písničku pošlu Romanovi z Vysoký, protože on měl teďka vo víkendu měl svátek.
1: Ano.
2: A já jsem se v pátek nedovolala, abych mu pogratulovala. Takže Romane, všechno nejlepší, hodně zdravíčka a ať se vám to zdraví vylepší. Slyšela jsem od maminky, že už zase máte nějaký zdravotní problémy, tak aby se vám to zlepšilo, to zdravíčko. Jo, takže hodně, hodně zdravíčka a písničku posílám taky vašemu bratrovi Jirkovi a mamince Květě.
1: A já ji zase na oplátku posílám i vám tam, paní Jarmilo, do Prahy.
2: A já tu písničku taky vám.
1: Děkuju moc.
2: Taky pro vás.
1: Jo, jo, jo, jak jsme se domlouvali. Tak skupina ABBA, I've Been Waiting For You se to jmenuje a ať se hezky poslouchá i v Praze Nusle. Naslyšenou zase někdy.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hudební výlet do Švédska, čtveřice ABBA, písnička I Win Waiting For You. No ale já už tady mám teď na telefonu nachystanou další posluchačku. Z Děčína se k nám dotelefonovala paní Ina. I vám přeji hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Míro, vám i posluchačům.
0: Děkuji.
1: A já bych dneska chtěla zahrát písničku pro mě, pro vás, pro
0: děkuji,
1: maminku,
0: děkuji,
1: pro paní Hanku z Teplic,
0: ano,
1: a pro všechny posluchače. Je to písnička od Pavla Nováka a je to z roku 1967.
0: Vím, žen s ním, to je název.
1: Ano, tak... ano.
0: Pojďme
1: moc
0: si to,
1: krát děkuju.
0: Pojďme si to zahrát, bude to hlavně ode mě pro vás, ať máte krásný za chviličku
1: děkuju
0: večer. Budu se
1: děkuju,
0: těšit zase
1: děkuju
0: někdy. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Originály Tom Jones, Green, Green, Grass of Home, tohle to byla ta česká verze z roku 1967. Pavel Novák a Vím, že jen s ním. A pojďme pokračovat dál v plnění písničkových přání, a to s dalším telefonátem. Z Vysoké k nám volá paní Květa, vlastně už se dotelefonovala. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, ještě jednou, Mirečku.
0: Děkuju.
1: Tady je Květa z Vysoké, tuhle písničku bych chtěla poslat Romanovi, že měl v neděli svátek. Takže mu přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, pohodu.
0: Já také přeju.
1: To posílá i brácha posílám to ještě všem, co si dáváme hrát.
0: Dobře. No,
1: a písnička je i pro vás.
0: Jo, děkuju, děkuju. A vybrali jsme od kapely Atlas Mysliveček vyšel z lesa. Tak až se hezky poslouchá oslavenci. A samozřejmě budu se těšit zase na váš další telefonát. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Kapela Atlas Myslivěček vyšel z lesa, písničky na přání stále pokračují až do 19 hodin a nachystaný tady mám hned další z telefonátů. Do Chomutova jsme se dlouho po telefonních linkách nepodívali, tak to teď napravíme, ale vysílání vítám věrnou posluchačku paní Marušku. Dobrý podvečer.
1: No dobrý podvečer, moc vás zdravím, Jirečku, se slyšíme prvně po dovolené, ta byla asi výborná. No a jinak zdravím všechny posluchače a dnes bych ráda poslala písničku Romanovi do Vysoké k jeho svátku.
0: Ano.
1: A přeju, Romane, hlavně zdravíčko, štěstíčko a dny plné pohody. Samozřejmě zdravím i maminku a určitě byla nějaká dobrá bašta nebo oběd, večeře a cokoliv. Jinak pozdravím ještě Milenku, Marcelku s Radkem, Boženku do Jirkova a Marušky do Děčína a Šestajovic. Moc mi to nejde, byla jsem na víkendu na baráčku a nějak jsem upracovaná z toho trochu. No a jinak moc děkuju, Mirečku, a písnička je i pro vaši maminku a pro vás. Dodám. A pro všechny posluchače a moc vás prosím, řekněte, co jsme vybrali. Doufám, že toho oslavence potěším.
0: Já myslím, že ano. Miri Matie, Santa Maria de la Mer, já to pouštím a i vám, ať se hezky poslouchá. A naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: byla.
1: Písnička, která také nestárne, tak to byl David Stipka, Eva Farná a Dobré ráno, milá. No ale teď tady máme podvečer, pomalu už večer, vy posloucháte Český rozhlas Sever a písničky na přání a pojďme se také vrátit k telefonní lince číslo 475 212 212 a ve vysílání vítám paní Hanku od Teplic. Hezký podvečer.
2: Ano, hezký podvečer všem posluchačům. Písnička bude jako vždy vzpomínková, bude v podání paní Ivety Simonové s názvem Drahoušku můj a budeme ji posílat s manželem, přátelům do Ústí nad Labem, potom paní Ině do Děčína. Děkuji za hezké písničky a přeju jí hezký večer. Dále písnička bude pro vaši maminku, Helence do Teplic. Vám, pane Míro, děkuji za příjemné hezké moderování tohoto pořadu.
1: Já děkuji.
2: A všem posluchačům, s kterýma si dáváme hrát, posílám tuto krásnou českou písničku.
1: A to posílám i vám, i vašemu pánovi, že ho zdravím. No a teď už Iveta Simonová. Hezký večer a naslyšenou.
2: Děkuji.

0: Iveta Simonová, Drahoušku můj. U toho hudebního vzpomínání zůstaneme i s tou následující skladbou. No a také tady mám už někoho dalšího na telefonu a ve vysílání vítám pana Františka z Karlup nad Vltavou. I vám přeji hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám i všem posluchačům Radia Sever.
0: Děkuju, děkujeme. Tak co zahrajeme pěkného?
1: Včera neděle byla, doufám, že jste si to hezky užili každej. A hlavně, ať jste zdraví všichni a dneska svátek domácí to užije.
0: Dobře.
1: Díky moc a mějte se hezky.
0: Vy také, vy také, no a teď písnička, samozřejmě logicky vybraná, včera neděle byla od Pavlídy Filipovské.
1: Ano, ano.
0: Tak krásný poslech a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

Tohle tedy Pavlína Filipovská, pomalu se nám blíží 19 hodin, tak pojďme se teď také podívat na nějakou SMSku a už tady jednu vidím. Pro manželku Zuzanu k zítřejšímu svátku písničku od No Name, děkujem, že jsi, a děkujem Milan, jak tady čtu. Tak dodat dopředu vlastně všechno nejlepší, a to i od nás.

0: Tolik hudební byly do Košic, skupina No Name a písničky na přání končí, ale nebojte, další tady budou zase zítra po 12. a po 18. hodině. Ideálně jde krásný večer, zítra se těším opět na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Česku se půdní sucho může dál zhoršovat. Nezaměstnanost v červenci stoupla, přibylo i volných míst. V Ústí nad Labem vzniklo po úmrtí spisovatele Vladimíra Párala pietní místo. A počasí na zítra po ránu polojasno, jinak přes den čekejte jasno. Nejvyšší teploty naměříme do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty můžou i tento týden dosahovat až 35 stupňů.
2: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
3: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
2: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
4: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u bylovin za posledních 14 let, u lenin za posledních 20 let.
2: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%. To je o 0,2% bodu víc než v červnu. Údaje zveřejnil Úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Město Ústí nad Labem zřídilo po dnešním úmrtí 94-letého spisovatele Vladimíra Párala pietní místo ve foaje magistrátu. Informoval o tom mluvčí radnice Marek Lukinič. Autor pracoval v různých chemičkách, především na Ústecku a Liberecku. Pietní místo bude v přízemí do pátku 14. srpna. Řidiči v Libereckém kraji letos v prvním pololetí odebrali do elektromobilů o 44% víc elektřiny než ve stejném období loni. Oznámila to společnost ČES. Elektromobily lidé v regionu nejčastěji dobíjejí u nákupních center, říká mluvčí ČESu Ota Šnep.
5: Řidiči odebrali bezmála 320 tisíc kWh elektřiny. Silný zájem zaznamenali hlavně stanice u nákupních center. Jen v Liberci tak zákazníci načerpali téměř 100 tisíc kWh energie.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno a teploty klesnou na 13 stupňů. A počasí na zítra během rána a z kraje dopoledne může být ještě místy polojasno, jinak bude po zbytek dne převažovat jasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 8 u obce Velemín leží spadlý strom. Místo je s opatrností průjezdné. Nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici. Objíždíte po silnici 1/27. V Chomutově jsou kvůli stavebním pracem zúžené ulice Zahradní a Kamenná. A v Ústí nad Labem je pro těžkou nákladní dopravu uzavřená ulice Hlavní. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Medicine man.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často používáme některé slovní vazby a myslíme si, že jsou naprosto správně, protože je říká každý, ale oni moc správně nejsou, nebo nejsou hezké české, třeba slovní spojení, že ten problém je o něčem, no tak spíš bychom měli říkat, problém spočívá v tom, nebo problém tkví v tom a tak. No a dalším takovým příkladem, kdy často říkáme a ono to A je špatně a měli bychom říkat B, je sloveso odkazovat se. Když řeknu, on se ve svém projevu odkazoval na slova někoho jiného, tak to je špatně.
2: No, je to vlastně hrozně zajímavý jev, protože jsem zjistila, že sloveso odkazovat v té zvratné podobě odkazovat se užívalo už před desítkami let. Dá se nalézt v různé odborné literatuře, nemyslím jazykové. A tak jsem se trošku snažila zjistit, jestli náhodou někde nemáme ten výraz také kodifikovaný ve zvratné podobě tohle sloveso a nikde jsem to nenašla. Připomeňme možná, že zvratná slovesa jsou ta, která se pojí s tím zájmenem si nebo se.
1: V tomhle případě ale neplést si s dokonavým odkázat, že odkázal někomu majetek, to je něco jiného, ale že se odvolával na nějaká slova, to myslíme, že se odkazoval. Takže jak to říct ale jinak, když hezky česky to správně není, že se odkazoval ve svém projevu.
2: Zkrátka z toho uděláme to správné, nezvratné sloveso a jenom odkazujeme. Někdo odkazoval v projevu na slova něčí, někdo odkazoval žadatele na příslušné oddělení nebo odkázal někoho do patřičných mezí a podobně. Když jsem hledala ten výskyt tohohle slovesa v té nekodifikované, neuzákoněné zvratné formě, tak jsem dokonce zjistila, že i jeden internetový česko-anglický slovník tam má sloveso odkázat se na něco. Takže pravděpodobně tenhle výraz se bude používat velmi často i dál.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečnou, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
2: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
3: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
2: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
4: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
2: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Po ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel Správy kolejí a MENS Jan Liška.
5: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
0: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
6: Dává se vlastně límníky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme do Královéhradeckého kraje na silnici číslo 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí Kivadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do Plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku, a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli, a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika, a takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů, a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý, a to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci, a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny. Něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to neděje. Nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalených ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý, jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva a hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší,
1: vychlazený. Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom tak ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam u kořene jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Myslím si, že za těch pár let to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla. I když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měl zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast tý hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: oči.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie.
1: Sport.
0: Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou, a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky klid a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vyzapláseli, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano.
3: Bedřich.
4: Dobrý den, zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
4: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51. Mm-hmm.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme dneska.
4: Tak se
1: psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si, ne s náma, ale seděli jako, jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, blablabla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce, a zítra si to vyměníme. Plánoval, už rozumíte.
3: To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znova.
4: Ano, ano. No a na druhý den zvonek. Táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. To určitě uteče, protože to není možné. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Na ramek byl měděný a až pocuť měl černou ruku, jak s tím spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně vem, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem Rozehnal v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
3: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
5: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
3: Vás to dojalo i teď po letech?
4: Bejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprový. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak řval, ale tak neskutečně, že jsem se rozšířil a jel pryč, říkám, tato, ty jsi mi ho zebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, potom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
3: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
5: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak.
3: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
4: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
3: A podle čeho se to pozná?
4: No podle...
5: charakteru.
4: Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje a tam jsme chodívali randit, no asi tak.
3: Jak se odehrávalo takové rande?
5: Čekali jsme, až bude tma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodí lidi kolo, tak jsme vždycky se skovávali a tak.
3: Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožíval?
5: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým, protože já jsem byl o 5 let starší, takže já už jsem byl trošku takovej, když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že? Tak byla taková akor holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak, no tak jsem tak pomaličku učila.
3: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
5: No chytnete ji za ruku, políbíte ji a tak dále.
3: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa, už ten první den toho seznámení?
5: No určitě, hned první den. V tým Grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak, no. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
3: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě jste cítil, že je to jiné, než třeba s někým jiným?
5: No to bylo hned, když jsem ji poznal.
3: Takže láska na první pohled.
5: Přesně tak.
4: Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza, jako děti. To prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudr na ty vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně a už jsem věděla, že je to ten pravý, asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
3: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
5: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej. Jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
3: Nechodila do oddílu. Oddíl jste tvořili vy 2.
5: Ano, přesně tak. Oddíl byl náš.
4: Roznožku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale pak mi to nedalo a šlo to.
5: Právě jsme vždycky čekali na měsíček.
4: No. Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože...
3: Po každý.
4: Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct. Jako a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově. A tím sportem on skutečně nepokazil sport, který... Tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on... Prostě mám ho ráda. Když mi řekne, pojď, potřešeň. Úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
2: Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
1: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
2: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít, jako a...
3: Jako čekal jste do 18, nebo?
4: No, tak nějak. To čekal jsem ještě do 19, mi se zdá.
2: Jo.
4: To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: On nemá pravdu, dostala jsem krásný zástupný prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít, jak Zapletalům, tak Baculíkům, to bylo zase moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek, čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho. A je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.

0: tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíše to bylo na rodičích, protože ty hospody bylo z toho hostů, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na Přerovské radnici.
2: Jaké jste měla šaty?
4: Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
2: Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
3: No tož, co se, tož to bylo zatmění slunce, vlastně, když to vezmu.
2: Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
3: No to bylo těžké, ona mi to nemohla nasadit.
2: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
3: ale oteklo mi to trošku asi.
4: My už jsme si nasadili prstinky, nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově, už tam byli jeho kamarádi nohybalisti. Po svadebním rituálu jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde. Samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl. To teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohy byly s tím, nachystali chmout. A já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky. Byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní. Hrála nám hudba. Tančilo se, pilo se, já jsem ztratila část šatů.
2: No, vám vadila u tanci vlečka?
4: Já jsem měla vlečku, takový pás tady. A někdo mi ho buď rozvázal nebo urval, to si nevzpomenu. Ale fakt to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svadební noc je svadební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
2: Abyste šli ke splavu?
3: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
2: A jak se teda loučí ženich s nevěstou se svatebčany a odchází na tu svatební noc? Jak se to dělá?
4: Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě... takovej špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
3: Přesně tak, to se zdalo.
2: Takže byste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů.
4: Rodičů mých, ano.
2: Je po svatbě, je po svatební noci, ráno jste se probudili. Co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
3: No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
4: Není to pravda. Pochtíval. Říkám...
2: Co pochtíval?
4: No, co si myslíte, Patriku? Co si myslíte, že pochtíval?
3: No, tak já nevím.
4: Máte něco jiného?
2: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochtívalo dost.
4: Ano.
2: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
4: No on.
3: Jo.
4: No jejda.
3: Určitě.
2: Jo. Vy byste s manželkou pořád byl takhle pod peřinou.
3: Jo, přesně tak. Jenomže bohužel to nejde po každý.
4: Já záleží, co nejde.
2: Ten první teda okamžik, jste manželé, tak Plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
3: Plány byly veliké. Já jsem třeba dostal dva byty v Přerově, vždycky mi přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase mi přemluvili a tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno a tak nakonec jsem zůstal tady.
2: Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady?
4: Já jsem jasno neměla, mě bylo...
2: Rodiče?
4: No a mě bylo líto i toho, že vlastně, když nás oni tak přemlouvali, náš tata, ten zemřel, měl 62 let a teď tady zůstala mama sama, takže prostě jsem si řekla, tak mám ho tady nechat, ale vždycky, když to vím a když to vidím, tak víc musím ublížit, protože on to chtěl jinak.
2: Petřichovi myslíte?
4: Petřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
2: Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
4: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodnej chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne, ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
2: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
3: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
2: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
3: No vidíte, jak se směje pěkně.
4: Dokáže mi udělat radost, jako, a teď s postupem toho času, a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému vystříc. Je to pořád stejné a větší je ta láska. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělá všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn, supervy.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě, vozím mu furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste se to dozvěděli, je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu?
3: Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici v Přerově, tak tam to nepoznali. A mně se třásla pravá ruka, tak jsem si říkala, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá, tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili. Všechno.
4: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má, že právě chce prožít ty věci.
3: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
4: Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost, nebo kdy jste se třeba i bál?
5: Tak zatím ne. Starost takového se neměl, že bych se o ní bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu. Oh.
3: My jsme si tady hráli jako všichni děti a to. A večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi a on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, Ježíš, on ho ranila mrtvice. Tak jsme volali rychlou, přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice, a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možný, to už je otázka tak 8-10 let. A opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
4: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
3: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako... A říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. K tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. A říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší. Snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
4: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu k sobě mají?
5: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě. Ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. To stáří je opravdu křehký. To nikdy nevíte, kdy.
4: A když jsou dva, je ten život lepší?
5: No určitě. Je lepší. Můžete se o to opřít, o jeden od druhého.
4: Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
5: No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co by jsme za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
4: Tak jak si tu lásku teď definujete?
5: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo. A... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda, no.
4: Není to touha jako bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
5: Přesně tak. Je to tak, jak jsem to řekl.
3: Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
0: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
1: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedříne.
4: Já si myslím, že já jsem byl první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To...
4: A v jakém množství to je už je? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
4: Třeba, když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc kalhoty a trička takový.
3: Já šatová nejsu. Já jsem spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
2: Co nejvíc žádáte po svém muži?
3: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tamtým švihne, je prostě bordelář.
2: Co po vás nejvíc žádá?
4: Abych po sobě uklízel a tak dále, no.
2: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
3: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120, nijak.
4: Normálně Škodovka, žlutá.
2: Jakou barvu rtěnky používáte?
3: Tuto, přesně.
2: No, pojmenujte.
3: Ježišmarja, takovou lehce červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
2: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
3: Tož to určitě neví.
4: Červenou.
2: Sytě červenou?
4: Ano.
2: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
3: Beďa.
4: Já.
2: V kolik hodin chodí kdo spát?
4: Já chodím kolem 10 a žena ve 3.
2: Až takhle pozdě?
4: Až takhle, no.
2: V kolik chodíte spát?
3: On brzy, já pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
2: Jakou květinou jí uděláte radost?
4: Růží.
3: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka na roze. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
2: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
4: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
2: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
3: Tož teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každý den. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
2: Kdo je větší mazel?
3: Asi já.
4: No já. Co mazel s ním?
2: Raději světlo nebo tmu?
4: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
3: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
2: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
4: Jakým stylem? No, tak francouzským.
3: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
3: Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z Domaželic. Je to takové naše typické, je to Trnková Sivovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
4: A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
5: Jo, tak to moc krát děkujeme.
3: Já jsem ještě teďka úplně v rozpacích, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
4: To máme takový Vánoce všichni.
3: No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
4: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už postechnout na tomhle rádiu.
5: Jasný, to se bude hodit.
3: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
4: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že vaše žena má ráda zlato.
5: No to má zlato ráda.
3: No to on by se bál, mám.
5: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
3: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to neviděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio a budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
1: Věřím, že se to povede.
2: A děkujeme za dárky.
1: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
2: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
3: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše. A jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo. Matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
5: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem neviděl.
4: No. Kdy jste si ji prohlíd poprvé pořádně?
5: No až přijela domů. Taková růžovička, jak každý miminko, takový moc. No.
3: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek, krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
4: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se?
5: No to jo, to, když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
3: Škádlí mi každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
4: No teď už musíte.
3: No.
5: Co?
3: Poplácaš, pořití. No Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
4: Jste šťastný?
3: Jsme.
5: Jo, určitě.
3: Já jsem taky šťastná. Fakt jo, řekla bych ten vzkaz do éteru. Vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život, máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěl.
4: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
5: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom pro ně žít teď.
4: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
3: On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
4: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
3: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy se na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
4: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co

0: je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení pro to tohle?
1: Ano. A většinou bereme vnoučata s sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stála na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majorová
0: a Petr Kostka.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčo.

0: Kuchař Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% bodu více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze, necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolový most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňáz.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. Počasí. Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlavým a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám, ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, říkal, no ne, to, podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce.
4: Jasně,
3: a
4: řekne,
3: je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravý pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winkláře. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
5: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? To médium a to mě blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlaďo, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
5: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslíš na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
4: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prv řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
5: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
5: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit, představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
5: A to byly velké dveře do sklepa.
6: Velké dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
5: to, a rád,
6: že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
7: Chtěl
6: jsi
7: ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je, v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovce, ovšem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za něm jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravo, já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale ubrousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako komedie dell'arte a on prostě prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijde na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedý obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumíl.
5: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tobě? No. Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70-tinám se píše, že smaroval firmy, a kremem na boty, pěkně prosím.
5: No dokonce. Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
6: Jednou, já bych...
7: Promiň, že jsi ptala, máš to připravený.
6: No, nemám, teď mě to napadlo. Jednou mi... vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám, tak jednou mě vyprávěl historku a to, ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kluci, já jsem ztratil zuby, jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to, na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídal, a ty nejsou moje, a zahodil je. A byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásné historky.
7: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, ježiš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
5: Je krásnej. To jsem právě od Horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. Povídá, jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže no, kde jsme to byli? No, no.
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broňa ptát, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
8: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
5: To rád slyším.
8: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

bych byl malířem slunečných strání a měl bych tě s vějířem a s pousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lásky.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní paměti připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení na hromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme. A za 100 let si nebude ani kam sednout. A my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztrácely slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe. Ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celé vesnici, i když neměla ani šesták.

Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili, a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama. Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Při ševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozhněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonilo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá, Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

je mi tak lehko, ač mám na patách. Zem, skály, tvrdé cesty, dlažbu města.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borisa Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: Nebo... No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych sel do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílo, já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu. A jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak. Tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé...
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká a ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mně zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepanej nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu. Co se dává 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No a jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že... A on totiž, víte, co je legrace? Vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mýho narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní, ano. Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře a teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct něco? něco podobného se už u nás stalo, že u nás vyslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano, ano, ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být. Ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli. No a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není. Prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano, ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To no,
2: a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. No. To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť. Ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí.
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No a takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny, agresi, co si. A teď ještě jsem takový to blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Poslední 1916, ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 škole, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: nic. Kresbě, grafice.
3: Nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu, čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového. Hmm.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-pra-husa zachránila kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem vodního dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: A se každý tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativně, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím, zhůru jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, je u vás Jarka Barbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku

0: lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někde nás první vztah provází dlouhá léta, jindy nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma Noční linky Českého rozhlasu zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte do zlínského studia na telefon 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Vítám vás. Láska. Jsme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska, já jsem měl lásek moc, jo, a napřed jsem chtěl ještě to, že zdravím Židochovice, jo.
0: Počkejte, Jančku. Oldo, ještě nepozdravujte, ale hezky k tématu, takže jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak... Kdybyste to rozvedl. Myslíte si, že člověk tady může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není, jo.
0: No a kdybyste se měl sdílet o tom, kdy vy jste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďkom bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: Mhm. No a když jste
1: povídejte.
0: Se... Povídejte. No vy povídejte.
1: Když... A říkám, člověk, když se potom zamluvuje, tak to stojí za to, jo.
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné
1: děkuju,
0: hodiny.
1: Ne.
0: A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak přeslek, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku. Teprve začínáme, takže říkám, se dostaneme na tu stejnou vlnu.
1: Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska. I na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. Paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový tý letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včelu už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, kde za Prahou. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli a pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu. Musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
0: No, Luboši, já půjdu od začátku. Tak zaprvé mám na vás výtku. Můžu.
1: Mám na vás co?
0: Výtku.
1: Výtku?
0: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
1: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
0: Aha, takže to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
1: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali celou dobu. Byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník. A po kině prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu, a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony. Jo, ale v životě jsem ji předtím neviděl,
0: a pak
1: ani
0: taky
1: potom.
0: No.
1: A to byl taký magnetismus, no.
0: No, ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
1: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu. Takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala.
0: Mm-hmm. Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to bylo oboustranné, tak nebyl důvod?
1: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svou jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
0: No, ale...
1: Život je krátký.
0: Je, ale myslím, že jste je prožil velmi smysluplně se věnovat se dětem a vy jste u sebe měl vaši ženu života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále a že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
1: No, já jezdím do termálního koupaliště v Podhajská a mám tam podobného kolegu důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme.
0: Mm-hmm.
1: Já jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
0: Dobře,
1: takže já už mám všechno za sebou.
0: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu
1: jo,
0: já myslím.
1: To uha tam furt zůstává. To je
0: no, ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a ten jsme přetáhli. Takže
1: děkuju,
0: se
1: taky
0: loučíme.
1: Dobrý večer.
0: A zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Teď se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer se povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, tady František Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, paní Jarmilko, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a, ale co se mi nelíbí, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, pak se to vzalo, vzali se navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi když si předtím, jo, a prostě to, nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo. To já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo. Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo. A už tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla jsme si jako propůjčili navzájem a tam všude nám to ten klaplo, jo. Asi jsme měli stejnou takovou, stejnou prostě, byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, aby to řekl nějak.
0: Františku, no. Vy sám tedy jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě nemůžu, když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženy líto, jako když bych chtěl nějak urážet, špinit, a musím mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu, jak je to u nás, no, jako jo, my jsme nikdy o nějakém rozvodě nevykládali, jsme se nehádali, no prostě, tak, no, a teď už to asi nikdy neuděláme, že bychom přemýšleli nad nějakým rozvodem, prostě vzpomenu si na to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád, a když bych mi jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všech nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo ně a rozejít si, ale já vždycky říkám, vždycky si spájím teď, se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubej, jo. Naopak je měli to toho, že už se nám blíží, jak si, jo, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet, anebo jak se posmívat a tak, jo. Víte, no a nebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musí brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no ještě. Musíme být lidi prostě, no, musíme být lidi a přesto, no, bez toho, no, každý mu to nevinde, ale říkám, musí, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před lidima a to všechno, to já jsem nikdo nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami, někde soukromí, jako jo, jsme, tak tam se musel ukázat svoje já a tak, a tam nám to pasovalo, jako víte, takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem vstříc, to není ani možné, jako jo, to je to, no, tak... Tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
0: Určitě. Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinkou nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
1: No, tak máme děti spolu, tak vycházet i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou, a stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, jestli tomu pomohli nějak, jo, ale je na jiné koleji, nebo jak bych to řekl, prostě je na jiné, jinak je naladěné, jo, to víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme mu, aby byl jak my, jo? Nenutíme ho, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo? Takže
0: tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou Priotáry. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
1: Ano, děkuju, paní Jarmilku, my už se známe, my už jsme byli na jedném takové, že jo, už... Když jsme byli na nějaké takové svezíně,
0: ano,
1: ale to jste tam nebyla. No, ne, takže
0: bohužel v to léto už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím.
1: Ano,
0: tak doufám, že nás příště bude povíc. Opatrujte se, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Židlokovic. Uh-huh. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějou si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roků starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, já jsem nesmůžel na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastnit a to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla 2 děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A tak, a já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal mi facku a šel, jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit sám, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roků starší, měl 2 ženy, ze žádnýma nebylo, protože všechny chtěl zvlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem se to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druh, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty 2 děti a když se ženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, democní byli všechno a oni pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby ji vzal k boži, že to zaplatí, ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se teďka se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávidím teďka, já bych ho tak zlískala, kdybych nemohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, ahoj, 40 roku jsme rozvedení. Je to normální tady toto? Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý teda, ne, já to nechci zvěřovat, ale po druhý jsem si vzala toho, teda toho souseda, no, tak ta to dělala dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a moje 2 děti. A to mě vadilo, tak kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí. Jo?
0: No, tak tomu takže rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku, nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk může pomoct na vašem místě?
1: No a ten druhý manžel zemřel a potom teda jsem se odstěhovala do Brna a on, tak tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roků starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo, s tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřel na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nezleží, teda tady je.
0: Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
1: Jo, to kdybych já to pomyslela na všechno, to bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
0: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
1: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. A on, že byl o 7 let starší, tak mě říkal, že já svého dětka, já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
0: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma, nebudeme
1: se
0: povídat.
1: Děkuji vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
0: Také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska a trvala více 20 let. Mm-hmm. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm, jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem. Takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak mu zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s noučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě by nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho až lečela na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dne. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě milujem, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, do dneška kamarádíme spolu, ty, co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už je naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska je velká láska.
0: Magdalenko. Jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stýkali přes internet, a on tu stránku vymazal prostě, a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit. takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák.
0: No, to jsem se chtěla zeptat, no teda.
1: Tady žena je taky Slovenka. Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale

0: holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No. Mm. A myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani
1: Magdaleko, jako... to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela flintu do žita. Nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi, tak uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte se vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
0: ale
1: prožívá.
0: Ona je taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě jako už i ty její děti by byly rádi, měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani nestýkají, to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky, takže my to máme takhle jako...
1: Zamotané. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
0: Díky.
1: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci a začíná 2. hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barboříková a pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé, učí mě, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši, narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně zanáší. Takže jsem ten tak ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví. Ale pak jsem všechno hodila za hlavu. Říkám, ne, já to musím dokázat všechno sama. I bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá. Mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých Hor do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu... To byla asi osudová láska tady to. Jo? Už jsme spolu dlouho. Prostě nádhera, žijeme krásný život. Když jsme už chodili ještě po zachodní do práce, protože jsem od Polska a jsem žádala ve práci. Ale prostě můj syn je Františko úplně unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Mm-hmm. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, i syn mě rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama. A když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s brachou nekomunikuje, nic. Což mě strašně mrzí. Ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko a už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. To bych takové ženě poradila, nevím, no, tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťačce, která mě seznámila s tatínkem, který byl vdovec. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít ano. Do toho po hlavě. Když to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje. Tak se půjde
2: nenechat
1: zase
2: se dál. Prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. Ale úplně jsem ubrečela u toho, říkám, no tak to stejně to jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš
2: syn. Dívejte se, já vám ještě krásnosti řeknu jednu věc. Nás bylo 8 sourozenců doma. A moje maminka, no, řeknu to slušně, moje maminka, se jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu. Jo, takhle to řeknu. My do dneška sourozenci se ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší. My se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A to jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlně pod Praděrem. Tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikujou se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udrží, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec, já jsem jenom pila kávu, kouřila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem během 14 dní zhodila prostě 30 kilo. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, v práci běhám po place s manželem, chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za tačkou, jo. No, prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. Mě u nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řeknu.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
2: Zdravím.
1: A zase
2: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva,
0: paní Eva
1: ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano, jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvílečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení, a podle toho potom ten vztah je. Takže myslím si, že takové prostě i přemýšlet dovedou i mladionké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala, a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci, takže se rozvádíme a pak jsme se tak snažili a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli... Nevím, jaký...
0: To bylo poselství.
1: Nevím, jak, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
0: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli, paní Evičko, čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila svým mladým lidem?
1: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
0: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Až teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: No tak zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny ponocníčky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Uhum. Jako mladá holka 14 letá jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici. Bydleli jsme v Načeraticích přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takový, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a ty zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 60 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučín. A celý život jsme, a pak jsem měla s ním 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala... Můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63 let.
0: To říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak vaše teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle a my ten poslední rok jako kdybychom to cítili. To bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět. Chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému a nezlobte se, že vás... A děkuji za prostor.
0: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok a já myslím, že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
1: No, čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila. Tak je to tak, jak je to. A s dědečkem, když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stlout nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali stloukat chaloupku, dědeček přišel domů, trošku si pobevlal, ale pak se do toho zapojil a sloužila. Je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší dom, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady ubytovně ve Znojmě.
0: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
1: No určitě. Já jsem taky, víte, že mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Joška nikdy nepřála, aby byla tady taková. Jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, jaký byl.
0: Tomu rozumím.
1: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocný. Syn přišel málem o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom ve všem podržel. Já jsem do rána zašedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, když se nesměl ani zvednout a nic a ležel, aby mu to oko zarostlo. Ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. No, ano. No. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
0: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
1: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme. Rozhlas.
0: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
1: No a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte se na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude, předpokládám, poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se seznámili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamoklej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, aha, že jí má rád, tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá, mě odchází. Protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás, kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práce propustili. No a tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. Nebo by mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak fakt přišli. Vnučky měli vnoučata. Děti tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl, furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný, no vlastně mě tak zdáli, ale jo, dneska je chlapům 60, oba dva jsou v pohodě, starají se, pracují, starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je těch pravnoučata, asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře. Už jsem stará. A někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindrová,
1: no tak,
0: můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala, co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěla si vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. já jsem proto byla úplně jak v šoku.
0: Ale s dětmi tak se později scházel? Vy jste mluvila o tom, ne, že teda na začátku ne? A ani ne. Později? Nebo ne, dnes?
1: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. Takže vlastně jsem zůstala sama.
0: A ještě žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil. Upil se smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. A upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budete divit, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo, 19, že odtují později a jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou v pořádku ty děti. No tak.
0: Jindro, to byl příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83 a budete se divit, já se nadpomínám na toho manžela, co všechno jsme dělali, kde jsme byli, co si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně, Jindro, taky no. Zasmějte často. Smích

0: spokojené. Jsou to osudy lidský, no.
1: Abych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet. Musím myslet,
0: proto,
1: a on asi nevyslel.
0: Proto jsem vám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. I ty, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo moc krát. Několikrát. No,
1: ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl vidět krátko zrace. No, ale to už po těch letech jsou takové slova, už
0: ne,
1: to člověk neví, jak to bylo.
0: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten vztah. No, nebudem to prodlužovat, dalo by se povídat a povídat.
1: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak
0: děkuji.
1: Jsme místo
0: dobrou
1: písničky
0: noc.
1: Povídali. Opatrujte se. Ano, je to konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila, i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod, ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal. A měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barbuříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné, ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemyl.
3: Však on dá pámbu vlažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle potvoru myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, máme já to auto zase umít? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Bude pak skřípe, drahý účetní, co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
6: Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá. Hele, neslyšeli jste nikdy o nějakém Plivníkovi?
7: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
8: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
9: Jo, ty myslíš asi Plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
9: Milej zlatý, Plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit Plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
9: Takový Plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
9: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
9: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
10: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
10: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
11: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale Plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička. Tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj Plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A po druhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a Plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten Plivník.
12: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. A jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vaše papíry.
7: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo, to dělá plivník.
7: Kdo, prosím?
12: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
7: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
12: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
7: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
12: Pane Rotný, co to děláte?
7: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balónek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balónku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balónkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, to ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Viděla se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. To od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. Ne. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, v rekreační chatě Jitřenka.
2: Nepovíde, ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. To je včil moda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, bych se si aj našel.
2: No,
3: co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ale ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu. No,
3: měl jít otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Copak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípítek štrnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo,
2: a
3: já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jich optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána, snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
4: Ale ne.
5: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete pilně slavit.
4: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali, k Václavovi.
5: Ach tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No tak, abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu.
4: Jo.
5: Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No to...
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenom, že... Ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále.
5: Mm-hmm.
4: A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno, Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním jí opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech.
5: Aha.
4: No, prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
7: Hele, sestra, mě je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
7: Neříkej. No ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
6: Jo, úplný šok.
4: No co je?
7: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
7: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
7: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
7: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, sketa. Ty jsi skunk normální zrádce.
7: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: Jo, tak Anděla.
7: Ani Kusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí,
7: no
6: posluš.
7: Tak na nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Václave, vysílačka.
9: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
8: Nestalo se něco?
9: Tady Vondra, chata Horská Louka.
10: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
9: Vondra, slyším.
10: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
9: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
10: A topení?
9: Jo, tak ty už to víš.
10: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
7: Vyřídím.
10: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
7: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
5: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
7: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
5: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
7: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
5: To teda jdu.
11: Zivam chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
7: Vondra, slyším.
11: Tutaj gurská služba. Žičí mi českým kolegům u daného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadků a všistkého nejlepšího v celém roku.
7: Děkuju.
5: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
7: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Tak co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý trop, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Ty už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusy, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, je, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, Andělku.
3: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl jsi jí trošku náhodou?
3: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
3: Teda, ze začátku.
7: Bože.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce. Respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Řím.

Já na rohu k zvonasce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být ona? No, samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec. Proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida. Mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
5: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: Jak se jmenuje?
5: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, a že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět. Rozhodně ne, pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
0: Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení.
2: No, jestli to byla všecko povinnost,
0: řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.